Dnes bych vás pořadu Na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořád se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babi Léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na banjo jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté Porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaři a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60, to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. 100 jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jambory a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčko i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Letňáčci nadmetují. Ještě

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru, za celý bar to tak, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu dvoustovku živě.

Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu, Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě shrnuto nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem zvědavá.
2: Jestli to budeš vědět.
3: No.
0: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsonovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano, Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy, ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najest a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle? To
1: no.
0: Hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil nás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne,
0: nefunguje
1: u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. okno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě, žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře, dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak, rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku, buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli. A taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miroslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sadna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujeme.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujeme.
2: Dobře, tak jo,
6: zapisuju. Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne, položil, tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zedník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuze zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Jo. Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie, žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu. Za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: To je pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
6: Ne. Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali Dobře. Adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte Dobře, se děkuju. Hezky.
2: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odsvoj se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyly ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedním. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý. A má někde farmu, zrovna jsem nedávno o něm čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, říkala, to jsou šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musím mít rád, když něčemu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že neoši, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom? Nebo zpívala
2: byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak
2: tak to já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se
2: sjeli všichni. Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderační pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A? Co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučeš. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a ňo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal a Kanada Lee zase odpověděl moňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se moňo. No já jsem odpověděl, a najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, no já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Kaliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod ty jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo spoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi dobře.
2: Ale muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl.
4: No,
2: potom
4: ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, ne. Protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš až po letech tady
4: ano,
2: u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku? Je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát nahoru, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, bude, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo,
5: no,
4: každou
5: chvíli, ale
4: to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Já. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu, a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a nahoru dneska to všecko stihne, tak jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, aby si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala jeho, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jinýho, no to bylo hrozný, já jsem se celá naučila podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já teda úplně z toho, ale jsou to hice, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to... No jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já, ten jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Teda, Ježiš, to vám řeknu. Ten taky takový vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš? A mu říká, nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
5: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje zna, no, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Si dala kapesně. Co pak to jste pěkný o tohleto? Co to ale... máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že jo, každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet, a máte pravdu, já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo, a ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, jo, to jste mi připomněl, takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes,
5: prosím, paní,
4: no, prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježi.
5: Já vás neposlouchám, paní.
4: No,
5: já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě, to mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agatha Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřili.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... No, to není možné, jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlíkla stará Morrison. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má? No to víte, ale to byste nevěřili,
5: no, já jsem... No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes tu byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se.
6: Když

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce otevřela první zrekonstruované patro. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno a zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. V nemocnici v Poličce otevřeli první zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Zdravotnické zařízení opraví ještě zbylá 2 patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, který v nemocničním areálu provozuje také domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Vysvětluje ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne. Ne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
2: Osobní zápisník Alfreda Bartoše nově obohatil sbírky Pardubického východočeského muzea. Cenný dokument, který byl desítky let v soukromém vlastnictví, otevírá nový pohled do života jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje a velitele paraskupiny Silver A.
4: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
5: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum.
4: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
6: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
4: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfreda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Druhý pardubický obvod už vybral firmu, která postaví na břehu Labe

0: sluneční pláž. Radnice začala plánovat rekreační území nedaleko sídliště v Polabinách už v roce 2018. Realizaci ale zdržela jednání s vlastníkem pozemku Povodím Labe. Souhlas už loni získala a začít stavět plánuje na začátku srpna. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo může být už letos. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost ve středu. Ve čtvrtek ráno se kvůli tomu sešli se šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra státu 27. Podle Metnara se na tom shodla většina z nich.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin, čtyři minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Pardubice a posloucháte ve chvíli, kdy v našem vysílání startuje páteční dobré ráno. Je 5. června, už se koukám do kalendáře, svátek dnes slaví Dobroslavy a také Dobroslavové, tak my přejeme nejenom dobro, ale také štěstí, radost, pohodu, splněná přání a pochopitelně zdraví, protože to, jak se říká, je to nejdůležitější. A nejenom dnešním oslavencům, ale úplně všem, kteří se s námi probouzíte. A co nabídneme? I dnes to budou písničky, které nestárnou. Pink Floyd, Mekyš Birka, také Ilona Čáková nám zaspívá. Vysloužilé tenisové míčky nepatří na hraní psům. Lepší by byly gumové hračky, vyrobené z recyklovaných míčků. Říkají to alespoň čeští inovátoři a víc o jejich zvláštním a originálním nápadu uslyšíte už za malou chvíli.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 5 hodin 11 minut Český rozhlas Pardubice a přejeme krásné páteční ráno. Vyrážíme za sportem, když možná trochu jinak, než byste čekali. Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky. V příspěvku Martina Srba uslyšíte víc.
1: On málo skáče, je opotřebovaný talent star žlutý, ten Melton, ten chlup.
2: Tenhle už je trošičku víc ohraný.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
4: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profík si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
5: Je na ně nachytaná zada různých pevných částic, tak vlastně obrušuje s kolovinou tomu psovi.
3: On se na tom kazí zuby.
5: A vlastně ty psy mají tenisácky rádi.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
5: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
3: Vydržíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
5: Máte pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
4: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
3: Co když si představíme jako drtit gumu?
4: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
3: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
5: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál.
3: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
6: V interiérovém designu a stavebnictví.
3: To je dohromady guma i s tím filcem.
6: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
3: Je a to takové tady, chlupaté. Je to měkké,
6: tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
3: Je to tlumý hluk.
6: Zkouma, jo.
3: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy Martin Srb, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Folklorní festival Pardubice Hradec Králové odstartuje právě dnes Pernštýnskou nocí. My jsme o ní mluvili i ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice s našimi hosty ve středečním Dobrém ránu, takže v audioarchivu si můžete poslechnout více o tom, co nabídne nejenom Pernštýnská noc, ale vlastně celý tento víkend, nejenom v Pardubicích, ale i v Hradci Králové. Ale co se týká samotné Pernštýnské noci, tak ta startuje dnes v 16 odpoledne a potrvá minimálně až do půlnoci.
1: Počasí.
0: No jak bude dneska? Podle meteorologů má být oblačno až zataženo, ráno a dopoledne na většině území s deštěm anebo přeháňkami, odpoledne od západu začnou srážky slábnout a postupně ustávat. Oblačnost bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, západní až severozápadní rychlosti do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeple Chase, tak o něm zpívala Věra Martinová v pátečním Dobrém ránu, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice, je 5.22. No a dneska je 5. června, možná, že vyrazíte někam k vodě, když to počasí nemá být úplně ideální, jak slibují meteorologové, jiné to bude o víkendu, možná tedy, že vyrazíte spíš jen tak na procházku do přírody. Tak to vám rádi v této souvislosti připomeneme Světový den životního prostředí, který připadá právě na dnešek. Stejně jako Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tak když půjdete s prutem na břeh, nezapomeňte na rybářský lístek. To samozřejmě rybářům snad připomínat nemusíme, ale každopádně my se teď po břehu projdeme bez ohledu na počasí s dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo používá podběrák?
2: Já vím.
3: Podběrák je... Teď jsem...
1: V háji.
3: No.
1: Tak kdo používá prut?
4: Rybáři!
3: Rybáři!
5: A můj strýda Dan, ten má znamení vodnáře, proto je rybář.
1: A z čeho ten prut vlastně je?
3: Já vím. Se železa, anebo ještě z betonu určitě, ne? A má ještě dlouhý háček.
1: A na co se ty ryby chytají?
3: Jakože, aby jsme měli jídlo.
1: To jo, ale co je na konci toho vlasce na tom prutu? Na co se chytají ty ryby?
3: Na jaký jídlo, co mají rádi? Byly by kuličky.
6: No, ryby milují žížaly.
3: Jsem ještě viděl, že někdo dal rybě maso.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radnice v Litomyšli pokračuje v obnově interiéru v městské knihovně. Na začátku roku nechala upravit dětské oddělení a teď bude pokračovat na oddělení pro dospělé. Město má připravený projekt na rozsáhlé úpravy celé budovy s odhadovanými náklady více než 80 milionů korun. Chce na ně ale získat dotaci a to se zatím nedaří. Tak přistupuje k nízkonákladovým úpravám. Silnice ze Studnic na hranici Pardubického kraje je znovu otevřená. Opravy a uzavírky tam začaly v loni v létě. Celková rekonstrukce trasy stála skoro 27 milionů korun. Budoucnost chátrajícího Škoroupova domu v Osicích na Hradecku by mohla být jiná, než se původně plánovalo. Zástupci Královéhradeckého kraje, ministerstva kultury, obce i památkářů se shodli na přípravě nového projektu, který by objekt zachoval a využil pro připomínku autora české hymny Františka Škroupa a dalších osobností národního obrození. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si dejte i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa zvítězili v New Jersey nad Guatemalou 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Do šampionátu vstoupí Češi za týden zápasem proti Jižní Koreji. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kyvadlový provoz čekejte u Pardubic na silnici číslo 36 mezi Spojilem a Sezemicemi. Částečná uzavírka je dlouhá asi 80 metrů a potrvá do 21. června. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byla Míša Spáčilová, čerstvé zprávy. Už víte, co je nového a kdo nám zahraje a zaspívá. Alice Springs nebo Valdemar Matuška. Za chvilku se podíváme i na to, co se píše v dnešních novinách. Je pátek 5. června a přejeme dobré ráno.

0: Zám, ale určitě i Dobroslavům a Dobroslavám zaspíval Valdemar Matuška v pátečním Dobrém ránu, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Já ho trávím zase s Míšou Spáčilovou, se kterou se jdeme podívat na to, co se píše v novinách. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A jako první otvírám svitavský deník. Polský Budimex nevzdává snahu otevřít 8-kilometrový úsek dálnice D35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí s 3měsíčním předstihem. Proti jejich záměru jsou více než kilometr dlouhé, vysoké a stavebně náročné viadukty, zatím nejsou hotové ani jejich nosníky. Na tomto úseku má přitom být mostů hned 7. Pokud to Poláci ale stihnou, o Vánocích pojedou řidiči po dálnici z Prahy nebo Hradce bez přerušení až k Řídkému těsně před Litomyšlí. Jedinou výjimkou bude krátká objížďka tunelu Homole před Vysokým Mýtem, píše svitavský deník.
1: Na mezinárodní varhaní soutěži Jana Křtitele Vaňhala, která se koná každoročně v červnu v Opočně, porotu zaujali v pondělí dva studenti z Pardubické konzervatoře. Martin Dropa, který studuje první ročník ve své kategorii, zvítězil a jeho kolega Adam Suk z pátého ročníku v klání se studenty vysokých škol obsadil místo druhé. Soutěže se účastní varhaníci z mnoha zemí, kromě Česka jsou z Polska, Německa, Slovenska, Ukrajiny nebo třeba Tajvanu, a píše o tom regionální příloha Mladé fronty Dnes.
0: Netuším, jak to říct slušně, ale učitel si rád sáhl. Je to učitel tělocviku a když něco demonstroval, tak si k tomu někoho přizval a v rámci toho mu ujížděly ruce. Těmito slovy popsal student, co zažíval v prvním ročníku střední školy. Jeho příběh je jedním z více než 200 anonymních příspěvků o sexuálním obtěžování ve školách, které sezbírala organizace Consent. Svěřili se jí ti, kteří zažili obtěžování na vlastní kůži, i ti, kteří o něm jen věděli. Píše Dnešní právo v článku s titulkem Školy neumí trestat sexuální obtěžování. Noviny pro tuto chvíli zavíráme a dál přejeme pohodový poslech.
1: Krásný den.

0: Za chvilinku bude 6:45, pátek 5. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. A další tip, který tady pro vás na dnešek máme, nás zavede do Svitav. Celkem 10 svitavských umělců přijalo pozvání do industriálního prostředí firmy Svitav Sleepwell, což je bývalá Vigona 03, kde budou tvořit přímo před očima všech návštěvníků, takže právě tam se můžete přijít podívat do běžně nepřístupných částí známé svitavské továrny, abyste na vlastní oči viděli, jak se tahle jedinečná atmosféra tohoto místa promítne do umělecké práce. Začátek je v 16 hodin. Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, teď po ránu ještě dopoledne na většině území s deštěm anebo přehánkami, odpoledne od západu začnou srážky slábnout a postupně ustávat. Oblačnost bude ubývat až do večerního vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách v 1000 metrech 11 až 14 stupňů Celsia. A vítr povane mírný západní až severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: křídla z mídla, Krištof a Jarek Nohavice ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Šestá ranní na dosah bude tady za necelých 10 minut, ale ještě předtím pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Pardubice také na dnešní odpoledne. Po 13. hodině totiž opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cejdhamlovou. Oba teď zdravím, no a ptám se, jaké téma se bude dneska rozebírat?
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zdechovice na Pardubicku nesouhlasí s možným průzkumem podzemních zásob manganu. Po déle než 4 letech finišují opravy zámku v Litomyšli. Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, navrhuje to v interním dokumentu Ministerstvo zahraničí. Dnes čekejte v kraji oblačno až zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku odmítají možný geologický průzkum zbytkových zásob manganu na území obce. Bojí se toho, že jde o první krok k obnovení těžby. O povolení k průzkumu usiluje těžební firma Mangan Chvaletice.
2: Petici proti průzkumu území o rozloze celých 2 kilometrů čtverečních doteď podepsalo asi 250 lidí, říká nezávislý starosta Radomír Střížka.
3: Jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas.
2: Zájmové území těžařů sahá až po první domy v obci. Pokud místní nebudou s průzkumem souhlasit, firma Mangan Chvaletice ho dělat nebude, tvrdí ředitel Jan Votava.
4: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se průzkum neuskuteční.
2: Petici proti záměru, včetně námitek do připomínkovacího řízení, plánuje obec Zdechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Dělníci a restaurátoři dokončují opravy zámku v Litomyšli. Práce trvaly déle než 4 roky a budou stát zhruba 600 milionů korun. Hlavní náplní byla obnova všech sgrafit, výměna celé střechy a úpravy vybraných interiérů, říká kastelán zámku Petr Weiss.
5: V současné chvíli rekonstrukce finišuje. Můžeme vidět lešení už pouze na části zámku na východní straně, kde probíhá restaurování posledních sgrafit. Na to potom v průběhu července naváží terénní úpravy kolem zámku a úpravy zahrady, kde bylo do této doby zařízení staveniště.
0: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získal investigativní tým Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 000 korun na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentu rezortu ale vyplývá, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina ostatních jen 10 000. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dotazech Českého rozhlasu řekl, že dokument upraví.
6: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
0: Podle tabulky, kterou Český rozhlas získal, má ministerstvo zahraničí

0: letos rozdělit mezi ambasády na propagaci Česka přibližně 1 000 000 korun. Loni to za předchozího vedení rezortu bylo 10x více. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo ráno a dopoledne na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začnou srážky ustávat. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak bude kolísat a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď se mi chce říct hopsa, hejsa, dobrandejsa. V Randýse nad Orlicí totiž pokračují opravy zámečku. Opuštěné původně šlechtické sídlo z 18. století před 7 lety koupili soukromí majitelé. Od té doby se tam hodně změnilo. Další podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání už za pár okamžiků. A jinak samozřejmě i teď, krátce po 6. hodině, je s vámi páteční dobré ráno. 5. června píše se dnes Dobroslav a Dobroslava slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A co nabídneme z muziky? Tak zaspívají třeba Anna Julie Slováčková, Michal Tučný anebo Petr Muk.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Báječná ženská s báječným chlapem a naprosto úžasný Michal Tučný pro zpříjemnění pátečního rána. To trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Je 6 hodin a 12 minut k tomu. Zažil slávu šlechtického sídla, léta fungoval jako dívčí výchovný ústav a nakonec pomalu chátral. Příběh zámečku v Brandýse nad Orlicí ale dostal před 7 lety nový začátek. Historickou památku totiž koupil lékař z Ústí nad Orlicí a spolu s manželkou se pustil do její záchrany. Dnes je zámek přístupný téměř každý den a návštěvníci můžou krok za krokem sledovat, jak se mění před očima. A jak se přesvědčila reportérka Barbora Soukupová, mnozí této možnosti rádi využívají.
1: No samozřejmě, vždycky se sem přijdeme podívat. Byla jsem tady dvakrát na prohlídce a úplně úžasný a teď jsem jenom tady nakoukla. No to je úplně úžasné, strašně se mě to líbí a já cokoliv se v Brandýse novýho dělá, tak strašně mě to vždycky potěší.
2: To byla paní Zdeňka, která se přišla podívat a já už jsem teď před zámkem s majitelem Pavlem Skalickým. Tady pořád pracují dělníci a protože jsem tady byla ještě před začátkem úprav, tak můžu posoudit, že ta změna je opravdu veliká na té fasádě.
3: Jižní fasáda nejvíc utrpěla při uzavření zámku, takže teď proběhlo obnovení.
2: Vy jste i doplnili nějaké části zdiva, protože ono bylo úplně odlomené na spoustě místech. A stejně taky tady sochy vepředu, tam chyběly celé části.
3: S podporou Pardubického kraje jsme povolali restaurátory, kteří obnovili sochy do dnešní krásy.
2: A my se pomalu přesouváme dovnitř, tady po nové dlažbě, která vzniká ještě. Tady pán zrovna pokládá další kachly. A stejně také i nová podlaha hned tady vevnitř ve vstupní části.
3: Zase zde byla dlažba socialistického typu, nahradili jsme ji terasem.
2: A výrazné změny jsou tady vidět úplně všude. Jsou to nově vyštukované stěny, opravené ornamenty, půda ta vlastně se celá rozdělila do jednotlivých pokojů na místo otevřeného prostoru.
3: Původní krov jsme rozdělili na malé pokojíky s přiznanými trámy a vlastně mohou sloužit jako ubytování pro návštěvníky akcí, svadeb.
2: Protože to jsou plány, které tady máte, pořádání různých akcí a něco dalšího?
3: Pracujeme na otevření kavárny, ještě letos bychom chtěli vybavit a otevřít turistické informační centrum. Stále zlepšujeme park. Pokračujeme ve sbírce kostek pro vydláždění prostoru před zámkem, což je úkol letošního léta.
2: Zámek je přístupný prakticky každý den a lidé ho můžou volně navštívit. V týdnu tady pracují dělníci a o víkendu majitelé. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Právě dnes se bude mít v kulturním domě v Holicích vernisáž výstava s názvem Vírem staletí k současnosti. Je to záležitost, která se koná u příležitosti výročí 690 let od první písemné zmínky o Holicích a 95 let od jejich povýšení na město. A všechno vidíte ve vitrínách v patře kulturního domu. Tři části výstavy se vystřídají v červnu, červenci a srpnu. Vstupné je zdarma a ta dnešní vernisáž bude v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska bude oblačeno až zataženo, od západu postupně na většině území s deštěm anebo přeháňkami, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubude až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, to jsou dnešní maxima, na horách v 1000 metrech to bude 11 až 14 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní až severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Ano, Julie Slováčková, nepopsaná 6.23 a před námi spotřebitelský servis, ve kterém pravidelně odpovídáme na vaše dotazy. I ten dnešní e-mail od vás přečte Josef Černý.
1: Pan Karel poslal na reklamaci mobilní telefon a když se měsíc a půl nic nedělo, poslal prodejci odstoupení od smlouvy s požadavkem na vrácení peněz z důvodu nedodržení lhůty. Za dva dny mu ale místo peněz přišel telefon, který pan Karel zatím nepřevzal a rád by věděl, jak má postupovat dál. Pane posluchači, dobře jste udělal, protože prodejce nedodržel lhůtu k vyřízení reklamace a vaše odstoupení je platné a prodejce to dobře ví. Telefon tady klidně nechte ležet na poště, ať mu ho vrátí. Odstoupení od smlouvy můžete ještě jednou zopakovat, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Rodiči dětí z mateřských škol v Pardubicích budou v příštím školním roce platit stejné školkovné jako dosud. To je 830 korun měsíčně. Informuje o tom magistrát. Podrobnosti k tématu nabídneme ve zprávách v 7 hodin. Přestavba plochy před Hlineckým nádražím má skončit v létě. Dělníci tam pracují na úpravě silnice i parkoviště. Kapacita odstavné plochy by se tak měla výrazně navýšit. Za přestavbu město zaplatí přes 7 milionů korun. Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát před ní předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Klicperovo divadlo v Hradci Králové večer naposledy uvede inscenaci Koule režiséra Davida Drábka. Jde o jednu z nejúspěšnějších her v novodobé historii divadla, kterou od premiéry v roce 2012 vidělo více než 74 tisíc diváků. A ještě krátce ze sportu. Tenista Jakub Menšík bude hrát s Němcem Zverevem o postup do finále Roland Garros. Utkání začne po půl třetí odpoledne. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé. Tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S uzavírkou počítejte v Chocni, neprojedete ulicí Stromovka, silničáři tam opravují vozovku, uzavírka je plánovaná do soboty. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou, 6.32 na hodinách a před námi Helena Vondráčková, také Petr Spálený a také rychlý pohled do dnešního tisku. Už za pár minut. Krásný pátek.

0: Kdybych já byl kovářem, to byl Petr Spálený. S vámi je stále Český rozhlas Pardubice. Přejeme krásné páteční ráno. Myslím si, že takové je bez ohledu na počasí, které venku panuje, protože představa víkendu, který je před námi, ta určitě každému zvedne náladu. Se mnou ve studiu Míša Spáčilová, jdeme listovat tiskem. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Rodiče dětí v pardubických mateřských školách si mohou oddechnout. Město se rozhodlo, že pro nadcházející školní rok ponechá školkovné na stávající úrovni 830 korun měsíčně. Podle vedení radnice je cílem zajištění kvalitního, ale zároveň finančně dostupného předškolního vzdělávání. Nevyužije tak možnost výrazného navýšení, kterou mu dává nová legislativa ministerstva školství. Podle nových pravidel mohla platba vyskočit na více než dvojnásobek a píše o tom pardubický deník.
0: Radní Pardubického kraje poskytli dotaci autoklubu Karosa Klub Vysoké Mýto na projekt Kurzy bezpečné jízdy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky středních a vyšších odborných škol v Pardubickém kraji v letech 2026 až 2028. Návrh ještě projedná krajské zastupitelstvo. Celková výše podpory činí 3 miliony korun, přičemž dotace bude vyplácena postupně po dobu 3 let, vždy ve výši 1 milionu korun ročně. No a projekt propojuje teoretickou výuku přímo na školách s potřebou praktickým výcvikem na vysokomýtském poligonu. Účastníci si zkoušejí krizové brždění, zvládání smyku, vyhýbací manévry anebo jízdu na kluzkých plochách simulujících sníh a led. A součástí kurzu jsou také výuka první pomoci prostřednictvím virtuální reality anebo také reflexní simulátor měřící reakční dobu řidičů. Píše Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
1: Razantní snížení poplatku z důchodového spoření navržené ve středu šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou z hnutí ANO zaskočilo všech 9 českých penzijních společností. Výhrady hodlají uplatnit v připomínkovém řízení. Podle informací deníku E15 by správci starých transformovaných fondů i nového doplňkového penzijního spoření byli ochotni přistoupit na zrušení poplatku za výkon, tedy za zhodnocení úspor. Jeho maximální výše je teď 15%. Musel by však být zachován poplatek ve výši až 1% za správu majetku, případně by klesl jen mírně. Penzijní společnosti uvádějí, že loňské náklady doplňkového spoření činily v průměru právě 1% a zisk utvářely pouze díky výkonnostnímu poplatku.

0: Jedno odpoledne, jedno místo a stovky tónů, barev, pohybů a také emocí. To je ZUŠ Open v Chocni, celostátní happening základních uměleckých škol, který znovu promění Chocinský ostrov v živé místo plné hudby, tance, radosti a také tvořivosti. Tak určitě doražte, pokud nemáte na dnešní odpoledne žádné plány. Začátek je v 15 hodin a jsem si jistý, že to bude stát za to.
1: Počasí.
0: Dneska bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s deštěm anebo přeháňkami, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle také zabouří a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 16 až 19, tak to bude takový svěží den, na horách v 1000 metrech 11 až 14 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní až severozápadní rychlosti do 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, Český rozhlas Pardubice stále s vámi a teď nás čeká trocha sportu, bude to opět o basketbale, protože basketbalisté Pardubice a Nymburka mají rozehranou finálovou sérii o titul, to určitě víte. Blíž k němu jsou Středočeši, kteří po dvou domácích zápasech vedou 2-0. Jednu věc ale mají jistou oba celky, příští sezónu si zahrají Ligu mistrů. Do základní skupiny totiž postoupí nejenom český mistr, ale i poražený finalista, pokračuje redaktor Otago Twirt.
1: Nymburk je pravidelným účastníkem Ligy mistrů a už několikrát se v ní dostal hodně daleko. Pardubice mají také zkušenosti s evropskými soutěžemi, ale jen s těmi nižšími. Teď si budou moci vyzkoušet mnohem vyšší úroveň. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar připomíná, že dvě místa v této mezinárodní soutěži jsou hlavně právě díky Nymburku.
2: Když skončíte ve finále letošní sezóně, tak zároveň máte možnost dovolit vstupenku do základní části Ligy mistrů, což se taky vlastně děje díky Nymburku, protože má velmi dobré výsledky tady v té soutěži, takže letos má Česká republika vlastně dvě místa, třeba Italové, Poláci, kteří mají skvělé ligy, tak mají místo jenom jedno v základní části, takže pro nás je to skvělý.
1: Šotnar je ambiciozní trenér a i pro něj je lákavé vyzkoušet si konfrontaci na mezinárodní národní scéně.
2: Pro mě osobně velká podsta, protože to je samozřejmě to, co jsem si přál, abych někdy mohl trénovat v nějakým evropský soutěži a Champions League je po Eurolize za mě druhá nejprestižnější soutěž v Evropě, takže je to velký.
1: Ať dopadne finále jakkoliv, už teď se v Pardubicích kromě příštího ligového ročníku budou chystat právě i na Ligu mistrů. Pro letošek poskládali Východočeši silný tým. Cizinci jsou asi nejlepší v historii klubu a je jasné, že kvalita bude nezbytná i nadále. Protože soupeři v Evropě budou minimálně na úrovni dlouhodobě v Česku suverénního Nymburka.
2: Ale samozřejmě to sebou nese obrovský závazky na klub. Samozřejmě nějaký tlak na nás v tom, aby jsme se stavili co nejsilnější káze, protože tam už se budeme potkávat s Nymburkama a lepšíma týmama.
1: Řekl k Lize mistrů, kterou si pardubičtí basketbalisté v příští sezóně zahrají, hlavní trenér Jan Šotnar. Z Pardubic, Otago Twirt, Český rozhlas.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice nezvýší školkovné v příštím roce. V Brandýse nad Orlicí pokračuje obnova barokního zámku. Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agend. Dnes čekejte v kraji oblačno až zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. Je pátek 5. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Rodiče dětí z mateřských škol v Pardubicích budou v příštím školním roce platit stejné školkovné jako dosud. To je 830 korun měsíčně. Informuje o tom magistrát s tím, že možnost navýšení úhrad až do 1800 korun měsíčně nevyužije. Nová pravidla pro školkovné zavádí ministerstvo školství v souvislosti s růstem minimální mzdy. Platit začnou od září.
4: Pro placení školkovného platí v městských zařízeních jednotné předpisy. 30. září 2026 je do mateřských škol v Pardubicích zapsaných skoro 2900 dětí. Asi třetina z nich školkovné nehradí, protože plní povinné předškolní vzdělávání. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Brandýse nad Orlicí pokračují úpravy zámečku. Původně šlechtické sídlo z 18. století bylo od roku 2014 opuštěné. Před 7 lety ho koupili soukromí majitele a postupně ho opravují s pomocí města Pardubického kraje nebo příspěvku z evropských peněz. Na čem aktuálně pracují, říká majitel Pavel Skalický.
5: Dokončujeme příjezdovou cestu, přes léto bychom rádi vydláždili před zámkem, pokračujeme s opravami fasád. Pracujeme na otevření kavárny, turisticko-informačního centra, vytváříme nový přístup z východní strany k zámku.
2: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Asi 60 zaměstnanců tak vyjádří protest proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být podepsané příslušné protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Více než 50 z nich už podalo rezignaci, vysvětluje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
6: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta po schůzce s odbory potvrdila, že převod je nezvratné politické rozhodnutí a protesty na něm nic nezmění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Osobní auto srazilo cyklistu na

0: silnici číslo 324 mezi Cihelnou a Starým Hradištěm. A nohu z plynu dejte na silnici číslo 43 u Opatova na Svitavsku. Po vozovce se tam pohybují zvířata. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedm hodin, čtyři minuty k tomu, pátek, 5. června, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Už za chvilku nás čeká téma, které tady ve vysílání dnes ráno jednou zaznělo. Zatím přes 200 lidí ve Zdechovicích na Pardubicku připojili podpis pod petici proti průzkumu zásob manganu na území obce. Bojí se totiž následné možné těžby, kterou za vesnicí mít nechtějí. Další podrobnosti nabídneme v reportáži už za pár okamžiků. Také tu bude bleskovka, připomínám, že tento týden máme krásnou cenu a tou je kniha Pro dobrotu na žebrotu, aneb naučte se říkat ne a získejte si zasloužený respekt. Takže pokud si s námi chcete zasoutěžit, už teď držíme palce. Co se muziky týká, Miraj, Jitka Zelenková anebo Smoky, interpreti, kteří nás čekají v příštích minutách. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Dobroslav a Dobroslava dnes se slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší a nezapomeňte, pokud někoho s tímto jménem znáte, popřát, poslat gratulaci, třeba prostřednictvím poledních písniček od srdce. Ale to je všechno ještě před námi, teď 7 hodin 11 minut a pokračuje páteční dobré ráno. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku mají obavy, že se jim jednoho dne nastěhují za domy těžaři. V těchto dnech proto podepisují petici proti možnému geologickému průzkumu, který má ověřit zásoby manganu na přilehlém území, včetně Popílkového jezera u Chvaletické elektrárny. Spolu s námitkami chtějí petici uplatnit v připomínkovém řízení na ministerstvu životního prostředí. Víc už v reportáži Ondřeje Wolfa, který se byl na místě podívat.
1: Když se rozhlídneme, vidíme jedli podél prvního plotu toho domu rovně přes ty školky, lesoškolky a tamhle ty domy, které jsou proti nám, jsou vlastně bezprostředně v blízkosti toho zájmového území. To zájmové území se potom táhne takhle dál pod skládkou až kolem starých Chvaletic k novým Chvaleticům.
2: Popisuje nezávislý starosta Zdechovic Radomír Stříška. My teď spolu jsme na okraji obce u kostela a díváme se směrem ke Chvaletické elektrárně.
1: Záměr je zatím jenom průzkum toho území, který vlastně ložiskem je, ale jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas lidí z obce s tím, aby se něco takového tady vůbec obnovilo.
2: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 km² doteď podepsalo asi 250 lidí.
1: Prostě to tady nechtějí, že ty zátěže už je tady dost a že je potřeba jasně stanovit, jaký rizika by to neslo a co se nám tady všechno zhorší. Jasně, že se zhorší kvalita života, že klesnou ceny nemovitostí, kdyby něco takového bylo. Zvýší se doprava, to je taky hrozný strašák.
2: O povolení k průzkumným pracem u Zdechovic usiluje těžební společnost Mangan Chvaletice. Její ředitel Jan Votava říká, že chtějí zjistit skutečný stav podzemních zásob manganu.
3: Toto povolení by nám pouze umožnilo provést analýzu a zpřesnění informací primárního ložiska, na němž probíhala mezi první a druhou světovou válkou těžba manganu a následně pyritu.
2: V první etapě by měl průzkum obnášet práci s daty a archivními dokumenty, v druhé pak i ověřovací geologické vrty. Vyplývá to z žádosti těžební společnosti o stanovení průzkumného území. Ředitel Votava tvrdí, že pokud s ním obec nebude souhlasit, průzkum dělat nebudou.
3: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany ministerstva životního prostředí, tak se tzv. Průzkum historického primárního ložiska na katastrálním území Zdechovice neuskuteční. Dále již o průzkumné území žádat nebudeme.
2: Petici proti záměru včetně námitek plánuje obec Zdechovice odeslat na ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: Tento týden v pondělí jsme si připomněli Mezinárodní den dětí a při té příležitosti se během týdne konala celá řada nejrůznějších akcí pro nejmenší návštěvníky. Svůj dětský den na dnešek chystá i dětské centrum Beska. Začíná v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Já se schválně koukám na předpověď počasí pro dnešní den, tak kromě toho, že bude oblačno až zataženo a od západu postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami, tak odpoledne nás od západu čeká proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojněly i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. To počasí by se podle předpovědi mělo zlepšovat někdy od 15 hodin dál, pak už to bude lepší a lepší. Teploty 16 až 19, na horách v 1000 metrech 11 až 14 stupňů. Celzia, vítr vane mírný západní až severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Za chvilku Kristina, dál vám přejeme krásné ráno a držíme palce. Blíží se bleskovka.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Slovenská zpěvačka, která se říká Kristýna z písní Stonka, 7.22, před námi je Bleskovka.
1: Bleskovka.
0: Už to tady v tomto týdnu zaznělo několikrát, ve hře je kniha s názvem Pro dobrotu na žebrotu a neb naučte se říkat ne a získejte si zasloužený respekt. Je to kniha o tom, abyste se přestali stávat třeba v přítomnosti některých lidí oběťmi. Je to praktická příručka, jak najít rovnováhu mezi laskavostí a zdravými hranicemi a také změnit svůj život. Tak. Cena je jasná a teď otázka. Mě by zajímalo, jestli víte, čím je zámek Litomyšl výjimečný v evropském kontextu. My jsme o tom mluvili ve vysílání tento týden, takže kdo poslouchal pozorně, ten s tím absolutně nebude mít problém. Možnosti jsou opět tři. Za A disponuje nejvyšší renesanční věží, za B nachází se tam nejrozsáhlejší knihovna nebo za C má jedno z nejlépe dochovaných divadel. A telefonní linka 726 46 48 48. Kam už volá kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jiřina.
0: Tak paní Jiřino, poslouchala jste pozorně, znáte správnou odpověď?
2: No já si myslím, že to je to divadlo.
0: Vy si to nemyslíte, vy to víte a víte to správně, takže gratulace veliká. Rovnou přeju hezké počtení a krásný pátek a krásný víkend a nemáte vůbec za co. Vydržte prosím na telefonu, domluvíme zbytek a zatím naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Mirai v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Radnice v Litomyšli pokračuje v obnově interiéru v městské knihovně. Na začátku roku nechala upravit dětské oddělení a teď bude pokračovat na oddělení pro dospělé. Město má připravený projekt na rozsáhlé úpravy celé budovy s odhadovanými náklady na více než 80 milionů korun. Chce na ně ale získat dotaci a to se zatím nedaří. Tak přistupuje k nízkonákladovým úpravám. Silnice ze Studnic na hranici Pardubického kraje je znovu otevřená. Opravy a uzavírky tam začaly loni v létě. Celková rekonstrukce trasy stála skoro 27 milionů korun. Budoucnost chátrajícího Škroupova domu v Osicích na Hradecku by mohla být jiná, než se původně plánovalo. Zástupci Královéhradeckého kraje, ministerstva kultury, obce i památkářů se shodli na přípravě nového projektu, který by objekt zachoval a využil pro připomínku autora české hymny Františka Škroupa a dalších osobností národního obrození. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si dejte i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa zvítězili v New Jersey nad Guatemalou 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Do šampionátu vstoupí Češi za týden zápasem proti Jižní Koreji. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle bouřkami. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne a bioje na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Osobní auto srazilo cyklistu na silnici číslo 324 mezi Cihelnou a Starým Hradištěm. A na příjezdech do Pardubic se tvoří kolony. 30-kilometrovou rychlostí projíždějí auta od Chrudimi po silnici číslo 37 a ještě pomaleji se přijíždí od Přelouče na silnici číslo 2. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za námi jsou zprávy s Míšou Spáčilovou a 3 minuty po 7:30 pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku ještě jednou otevřeme dnešní noviny, abychom zjistili, co se zajímavého píše, ale do té doby nám společnost budou dělat Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou nebo také Václav Neckář. I dál přejeme pohodový poslech.

Han vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Tak, tak nějak se tady povzdechla Míša Spáčilová. Doufám, že to bylo v dobrém.
1: No, jak jinak.
0: Jak jinak. No a také Marie Rotrová, na to nesmíme zapomenout. Klíč pro štěstí v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme listovat novinami.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Právo pro severovýchod. 7 jeřábů se musí porovnat na ploše 5 fotbalových hřišť naproti pardubickému nádraží. Z obrovské jámy zatím jen čouhají jejich dlouhé červené krky, ten nejdelší měří 75 metrů. Obrovské centrum galerie Pennerka s hotelem, byty, obchody i kinem otevře společnost Redstone na podzim roku 2028. Jinak celý ten areál se nachází v částech, kde stávala likérka Hobe. Harmonogram se stavebníkům daří dodržovat. Navzdory skutečně náročným geologickým podmínkám probíhá stavba bez větších komplikací. Obvod stavební jámy vystužuje kvůli složitému geologickému prostředí 660 metrů zaražených štětovnic, některé sahají do hloubky až 17 metrů. Vodu pak odvádí 20 odčerpávacích studní, odkud jde do Labe. No a další zajímavé technické informace přináší, jak už jsem říkal, dnešní Právo v příloze pro severovýchod.
1: Městské muzeum v Moravské Třebové připravilo na zítřek otevření nové expozice s názvem Město a svět. Akce se uskuteční v budově ve Svitavské ulici od 16 do 22 hodin. Návštěvníkům nabídne 2 komentované prohlídky, součástí programu bude také vernisáž spojená s představením publikace o samotné muzejní budově a následovat bude i slavnostní zahájení další výstavy s názvem Mnoho klíčů. Za níž stojí tvůrčí duo František Žáček a Martin Kovářík a článek najdete v regionální příloze Mladé fronty dnes.
0: A nebo na našich internetových stránkách, protože vedoucí muzea Monika Marhounová byla naším včerejším hostem v dobrém ránu. Mladá fronta mají čím dál větší bolesti zad, na které léky ani rehabilitace nezabírají, jsou unavení, hůř se jim dýchá, nemůžou pracovat často, to trvá až půl roku, než lékaři odhalí, že za to může rakovina kostní dřeně, tedy mnohočetný myelom. V Česku žije s touto diagnózou, která se opakovaně vrací kolem 4000 lidí, teď mají někteří šanci na vyléčení díky nově schválené metodě, která využívá geneticky upravené bílé krvinky pacienta. Podrobnosti o ní najdete na stránkách Mladé fronty dnes. Z tisku vše a přejeme i dál krásné ráno.
1: Ať se daří.

0: James Stewart a Annie Lennox, dohromady Eurythmics ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice krátce po 7:45, kdy se podrobněji budeme věnovat počasí.
1: Počasí.
0: Informace o něm se určitě před víkendem budou hodit mnohým z vás a proto jsme zatelefonovali na Český hydrometeorologický ústav do Hradce Králové, kde už je připraven meteorolog Imrich Drapák. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak zatím začínáme zataženou oblohou, deštěm, aby to nadšení zpátku nebylo moc intenzivní, ale koukal jsem, bude se to malinko zlepšovat, je to pravda?
2: Ano, bude se to zlepšovat, dneska nás bude přecházet ta zloděná studená fronta, takže musíme už hlavně v těch dopoledních hodinách na většině území s deště nebo přehánkami. Odpoledne postupně od západu začne přecházet do proměnlivé oblačnosti, začnou se nám skytovat nějaké přehánky, může být výjimečně nějaká bouřka a teprve na večer potom ty srážky už budou úplně ustávat a oblačnost začne ubývat. Bude chladno, 16 až 19 stupňů jenom a vítr mírný západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Prosté podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: No a sobota a neděle, to jste říkal, že bude celkem vydařené.
2: Ano, přesně tak. Už v noci uvíjání oblačnosti až na jasno, ráno se nám můžou vyskytnout mlhy, ty minimální teploty 11 až 8 stupňů, ale v údolí může být až někde 5. A zítra spíše slunečno, odpoledne potom s možností nějaké přehánky, takže jasno, pojasno, ráno ojele mlhy a během potom od západu přibývání oblačnosti a na večír se může objevit nějaká slabá přehánka. Teploty ale budou už vyšší 22 až 25 stupňů a i neděle tam bude nějaký polojasno oblačno, opět se nám výjimečně může vyskytnout nějaká slabá přehánka a opět teploty kolem těch 25 stupňů Celsia.
0: No tak to zní jako krásný vydařený víkend, tak když ještě nakoukneme, čím budeme začínat příští týden, tam to vypadá jak?
2: Ještě v pondělí zpočátku zmenšená oblačnost, potom postupně přibývání oblačnosti, tak to vypadá na přechod fronty opět v úterý, takže v úterý opět více srážek a z úterý za tou frontou tam zase takové slabé ochlazení, takže ty teploty pondělí nějakých 25, úterý 26, ale ve středu jenom taky nějakých do 20 stupňů a od čtvrtka to potom vypadá opět na oteplování. Zatím tam je náznak, že ten příští víkend možná by mohl atakovat i tropické třicítky, ale uvidíme.
0: Ale to ještě hodně daleko. Tak to. Toliko počasí, meteorolog Imrich Drapák. Díky a krásný den do Hradce. Naslyšenou.
2: Mám taky hezký den. Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: První část rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce je hotová. Silničáři chystají opravu mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci. Poslanci budou znovu volit mimo jiné nového ombudsmana nebo místopředsedu sněmovny. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Rekonstrukce prvního patra léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce je hotová. Stavební práce budou pokračovat i v dalších dvou patrech. Celkem to bude stát zhruba 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, který provozuje celý areál poličské nemocnice, včetně léčebny. Klienti budou nově bydlet na pokojích v menším počtu a budou mít více soukromí, říká zdravotně sociální pracovnice Šárka Veselá.
4: První oddělení je zrekonstruované tak, aby byl přístup k lůžku ze tří stran, aby tam bylo dostatečně prostoru pro kompenzační pomůcky, jak zvedáky, invalidní vozíky. Dále máme tady jeden i čtyřlůžkový soustředěný pokoj, který je vybaven zvedacím systémem Airlens, který usnadní manipulaci jako takovou.
2: Oprava mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci začne v polovině června. Provoz na silnici číslo 17 tam bude částečně omezený několik měsíců. Rekonstrukce má stát více než 26 milionů korun.
5: Most přes Novohradku je podle průzkumu ve špatném technickém stavu a situace se zhoršuje. Ředitelství silnic a dálnic proto počítá s kompletní rekonstrukcí, která bude rozdělená na etapy, aby zůstal otevřený jeden jízdní pruh. Práce začnou 15. června a omezení potrvají do listopadu. Z Hrochova Týnce, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Ve druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místopředsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová z hnutí STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize.
3: Sport.
2: Tenistu Jakuba Menčíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menčíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
6: Alex, že jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, že vím, co mě vlastně čeká.
2: Zápas začne po 14:30 odpoledne.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. V katastru obce Karle se stala dopravní nehoda na silnici nižší třídy. Traktor tam havaroval do potoka. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy.

0: 800 553 553.
1: Dvě dřevěné lávky, které v posledních dnech vyrostly na náměstí Republiky v Pardubicích, poutají pozornost kolem jdoucích. Dělníci je postavili kvůli opravě kanalizace, která předchází kompletní obnově náměstí. A podrobnosti o tom dodáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za malou chvíli. A nebude to samozřejmě jenom o tom, bude to i o muzice, protože před námi další nálož písniček, které nestárnou v podání Leony Machálkové, Karla Gotta, zaspívá třeba také Eva Farná. I dál přejeme krásný pátek, je 5. červnový den, 5 minut po 8. A připomínám, že svátek dnes se slaví Dobroslavové a také Dobroslavy. Všechno nejlepší. Dobré ráno.

0: 8 hodin 12 minut, Karel Gott a Holka v domě ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A kdo v posledních dnech procházel kolem Zelené brány právě v Pardubicích, nemohl přehlédnout dvě nezvyklé dřevěné lávky na náměstí Republiky. Objevily se tam kvůli opravě kanalizace, na kterou naváže obnova celého náměstí. Řidiči a chodci musí v létě počítat s omezeními, díky bezvýkopové technologii budou podle vodohospodářů ale výrazně menší. Více nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak rozsáhlá bude ta oprava kanalizace?
1: Pardubické vodovody a kanalizace během léta opraví úsek páteřní kanalizace od Janovy ulice po Sukovu třídu. Obnovou projde téměř 370 metrů potrubí a součástí prací budou taky opravy některých šachet. Jde o první etapu plánované revitalizace náměstí, vysvětluje mluvčí vodáren Vendula Horáková.
2: Aktuálně je prováděna instalace systému pro přečerpání odpadních vod, čištění kanalizace a přípravu potrubí pro samotnou sanaci.
0: Jak moc tyhle práce zasáhnou běžný život v centru města?
1: Určitým omezením se řidiči ani chodci nevyhnou. Podle vodáren ale budou výrazně menší než při běžné rekonstrukci kanalizace. Dělníci se totiž obejdou bez hlubokých výkopů a náhradní potrubí, to jsou ty modré trubky, které jsou tam teď vidět, a kterými vlastně přečerpávají odpadní vody, vedou po povrchu. Místy to náhradní potrubí vede právě po zmíněných dočasných dřevěných lávkách a taky podchodem pro pěší u Zelené brány. Hlavní oprava kanalizace je zároveň naplánovaná na léto, kdy je podle vodáren menší provoz. Hotovo by mělo být během září.
0: Na opravu inženýrských sítí naváže obnova celého náměstí Republiky. Co všechno se tam má změnit?
1: Podle vedení města by náměstí Republiky mělo v budoucnu více navazovat na historické centrum Pardubic a méně připomínat rušnou dopravní křižovatku. Součástí projektu je předláždění náměstí, výsadba nových stromů a také nový vodní prvek, který má během horkých dnů pomáhat s ochlazováním centra. Zmizí i nevyužívaný podchod ze 70. let, který vede z třídy míru k Zelené bráně, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
3: S tím, ty vršky podchodu se zruší, zaklopí, bude to předlážděno, bude tam nějaká odvětrávací mříž, ale s využitím podchodu pro veřejnost se nepočítá. Naopak se počítá teda jakoby se zkapacitněním toho přechodu pro chodce, s tím, že by měl být nějakým způsobem jakoby v jedné rovině s dlažbou na třídě míru, tak aby to bylo pokud možno bezbariérové.
1: Změnit se má taky fungování zastávek MHD. Autobusy by nově měly zastavovat přímo v jízdním pruhu, taky u zvonice a u divadla, podobně jako dnes u obchodního centra Grand. To kritizují opoziční zastupitelé, kteří se obávají, že to zpomalí osobní dopravu. Celá revitalizace náměstí Republiky má být hotová během příštího roku.
0: Co se děje na pardubickém náměstí Republiky a co se tam ještě dít bude, nám přiblížila redaktorka Anna Svobodová. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 19 minut. Pročítám si tady informace o tom, co bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A je tady taková řečnická otázka. Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? Jitko, vzpomeneš si, jak se jmenuje?
1: Na Zemi nebo v moři? No na Zemi to na je zemi, i moře,
0: to je
1: že?
0: I moře. To je a když se jmenuje Pepa.
1: Tak u toho zůstaneme. Dobře.
0: A odpověď nabídnou už právě za chvíli dnešní vydání, co v učebnicích nebylo.
1: Vorvaň Pepa třeba, aby to mohl být.
0: No, uvidíme. Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s deštěm anebo přeháňkami, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přeháňky jen místy, ojediněle by mohlo ale i zabouřit. No a teď ty dobré zprávy, k večeru budou srážky ustávat, oblačnost ubývat až do vyjasnění, takže na konci pátku bude hezky. Teploty nízko 16 až 19, v tisíci metrech 11 až 14 stupňů Celsia, vítr vane mírný, západní až severozápadní, má rychlost do 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Tak, Jitku, už jste slyšeli, takže ještě jednou tě zdravím, vítám,
1: děkuji.
0: Hezké ráno.
1: Čeká nás krásný víkend a my zůstaneme u těch zvířat.
0: Jestli proč pak mít nejmenší zvíře?
1: Ne. Já tady mám takovou hádanku, co znamená dosled rý nebo prut.
0: Cože to česky?
1: Prut, rý nebo dosled. To je myslivecký slovník.
0: Aha.
1: Takový slang a my si to řekneme v posledním díle našeho mysliveckého seriálu před 10. hodinou například.
0: No výborně, já jsem ani nepoznal, jestli to je jedno slovo nebo víc. Měl jsem možná poslouchat, abych byl o něco chytřejší.
1: Ne, to jsem spíš možná já tak semlela všechno dohromady. To bude moje vina. No a moc se těším na dnešní radioporadnu, protože naším hostem bude inženýrka Petra Bajerová z Fakulty chemicko-technologické. A budeme si povídat o výběru pracích prášků. Z čeho se skládají, jestli je lepší gel, prášek nebo tableta, co lépe vypere, co méně, co více či méně zatíží životní prostředí.
0: A taky aviváže budete prozebírat?
1: No určitě se zeptám na aviváže.
0: Já jsem na to slyšel strašně negativní ohlasy. Ono to sice krásně voní, ale prý to toto prádlo zamastí a už to nejde nikdy dolů.
1: Ano, kazí to prádlo a dokonce jsou na to také alergie, alergické reakce.
0: Tak i o tom budete mluvit.
1: No to já nevím, o čem, kam až se dostaneme, to víš, když se dvě ženy dají dohovoru, aby nám ta radioporadna stačila.
0: Může utéct někam úplně jinam, klidně.
1: No v každém případě posluchači se mohou ptát na to, co je zajímá ohledně těch pracích prášků. A to už teď klidně na mailu.
0: Přesně tak. Tak hezké dopoledne.
1: Děkuju, krásný den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Rodiče dětí z mateřských škol v Pardubicích budou v příštím školním roce platit stejné školkovné jako dosud. To je 830 korun měsíčně. Informuje o tom magistrát s tím, že možnost navýšení úhrad až na 1800 korun měsíčně nevyužije. Přestavba plochy před Hlineckým nádražím má skončit v létě. Dělníci tam pracují na úpravě silnice i parkoviště. Kapacita odstavné plochy by se tak měla výrazně navýšit. Za přestavbu město zaplatí přes 7 milionů korun. Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát přední předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Klicperovo divadlo v Hradci Králové večer naposledy uvede inscenaci Koule režiséra Davida Drábka. Jde o jednu z nejúspěšnějších her v novodobé historii divadla, kterou od premiéry v roce 2012 vidělo více než 74 tisíc diváků. Za 14 milionů korun se v pražské Bubenči vydražil obraz Františka Muziky Elsinore 5. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny je inspirované světem Shakespeareova Hamleta. Do Česka se vrátil ze soukromé sbírky nizozemského sběratele po déle než 60 letech. Vyvolávací cena byla 4,5 milionu korun. A počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé. Tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. V katastru obce Karle se stala dopravní nehoda na silnici nižší třídy. Traktor tam havaroval do potoka. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 9. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou a dál vám přejeme krásné páteční ráno. Bedřich Dvořák, válečný pilot britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Právě o něm teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice můžete poslouchat seriál, který připravila Šárka Kuchtová, a právě ta bude naším dnešním hostem už za pár okamžiků, aby nám o něm prozradila další zajímavé informace. Tak zůstaňte s námi, hezký den.
1: Miroslavem Hrubanem.

0: Valdemar Matuška, Růže z Texasu a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Se mnou už tady ve studiu kolegyně, redaktorka Šárka Kuchtová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: A už jsem před chvílí anoncoval, že si budeme povídat o buldozeristovi, který měl tedy ještě předtím, než se stal buldozeristou, mnohem významnější poslání životní, řekl bych. A to je Bedřich Dvořák.
1: No tak buldozerista, já nevím, jak mu to šlo s tím buldozerem, ale určitě na nebi mu to šlo určitě velmi dobře.
0: Bývalý pilot RAF, to tady, abych doplnil, máme jich spousta, těch pilotů RAF bývalých, nebo měli jsme, aby to bylo přesněji řečeno, proč padla volba v seriálu, který teď můžou naši posluchači právě poslouchat ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice právě na něj?
1: Máme jich opravdu spoustu, je to tak. A o mnoha byly napsány knihy, byly natočeny filmy, známe třeba Tmavomodrý svět, že je taková nádhera. Ale já jsem o Bedřichovi Dvořákovi už jako různě slyšela, ale vždycky se to někde jen tak jako myhlo, ta informace, protože například já jsem měla spolužačku na gymnáziu a to její byl její prastrýc, takže už tak jsem o něm trochu slyšela. Ale pak, když jsme před 2 lety dělali, bylo výročí náletu na Pardubice, rok 44, tak jsme šli do muzea a já jsem vlastně probírala ty deníky archiváře Zdeňka Bičíka. A v tom neuvěřitelném množství materiálu, který on sebral k náletům, tak byl taky dopis bratrovi Stanislavovi Dvořákovi, kde se ptá na jeho pozůstalost, protože tenkrát už Bedřich Dvořák byl po smrti a on se toho bratra ptá, jestli má nějaké archivály, medaile, vyznamenání, prostě fotky, cokoliv. A vlastně tam byla adresa. A byla tam adresa, že žil Bedřich Dvořák v Nerudově ulici. Já jsem tenkrát žila za rohem a říkala jsem si, no tak on přece žil za rohem a taková persona a já jsem o něm nevěděla. A tak jsem se vlastně o něm začala zajímat a pak se to nabalovalo a pak jsme se dozvěděli o velkém útěku a musím teda přiznat, že já do té doby o velkém útěku ze Saganu neslyšela a když jsem to slyšela, tak mě to absolutně uchvátilo. To je téma.
0: Tak můžeme jenom tak jako v rychlosti zmínit pro ty, kteří se úplně nechytají.
1: Velký útěk, to byl vlastně útěk ze zajateckého tábora ze Saganu, kde byli vlastně důstojníci piloti spojeneckých vojsk, Američani, Britové, byli tam i Čechoslováci a oni vlastně kopali tunely z toho tunelu, protože ctí každého správného zajatého pilota bylo pokusit se o útěk. Oni taky byli chráněni ženevskými dohodami, takže vlastně jako jim nehrozil žádný velký postih, alespoň se domnívali. A oni kopali tunely, vykopali 3 tunely a vlastně nakonec se jim podařilo utéct. Byl to obrovský, oni to kopali rok, takže to byla velká práce, o tom si určitě ještě pak můžeme říct, jestli bude chvilička času. A ono se jim to 76 povedlo, utekli skutečně, no pak je Němci hodili, nakonec skoro všechny pochytali, vlastně jenom třem se podařilo opravdu jako dostat na svobodu za hranice.
0: Mimochodem, tahle událost, tuším, že byla i sfilmována.
1: Ano, ano, byla sfilmována, byl to vlastně velký hollywoodský film, myslím, že se to jmenovalo Velký útěk a s hvězdným obsazením tenkrát, ale určitě by se to zasloužilo ještě mnohem víc toho zpracování, protože lidi na to zapomněli, ten film už je taky točený, přece myslím, v 60. letech.
0: Je to starší film, ano.
1: I jako je dneska už jako třeba těžce stravitelný pro mladou generaci, takže si myslím, že tohle téma by si rozhodně zasloužilo ještě nějaké občerstvení.
0: Takže jeden z těch prchajících v tom filmu byl Bedřich Dvořák.
1: Je to tak. Já nemyslím, my jsme si připravili nějaké ukázky z toho seriálu, který tedy běžel první díl, další, tuto neděli bude druhý díl a vlastně Bedřich Dvořák, on šel tak dramaticky, že utíkal vlastně hnedka po německé okupaci, mimochodem utíká s Františkem Fajtlem, kterého my vlastně velmi dobře známe, pozdějším generálem Františkem Fajtlem, který o tom i vypráví, vzpomíná na to, jak spolu utíkali přes hranice. Oni se potom přes Francii dostali do Anglie, kde tedy bojovali za RAF a on byl 3. června 1942 byl sestřelen vlastně nad nedaleko francouzského pobřeží a my z toho máme i ukázku, takže bychom si ji pustili.
2: Viděl jsem svoje letadlo, jak explodovalo po dopadu na hladinu blízko majáku východně od Cherbourgu. Chtěl jsem vysvléknout padák, ale nedokázal jsem otevřít jeho závěr. Kvůli zlomené ruce jsem nemohl použít ani dingy, záchranný člun. Zůstal jsem na hladině díky vestě. Ta veliká zátěž, které jsem se nemohl zbavit, značně komplikovala situaci. Tělo mi vesta nadnášela vzhůru, ale hlava neustále klesala pod vodu. Brzy jsem byl naprosto vyčerpán a napůl v bezvědomí. Asi po 3/4 hodině mě objevil motorový člun se 2 francouzskými rybáři. Z Prvu si mysleli, že jsem Němec. Když však přeřezali popruhy a sundali padákovou vestu, uviděli odznak RAF. Samou radostí mě začali líbat a velmi se mi omlouvali, že mne musí předat Němcům. Zahodil jsem pistoli do vody a dal jim váček s penězi. Rybáři ještě více poškodili můj padák a propíchali dingy. Na pobřeží už na nás čekala německá pobřežní stráž.
0: Tak to byla ukázka ze seriálu, jehož první díl už měli naši posluchači možnost slyšet. Kdy se vysílá?
1: Vysílá se každou neděli, teďka vlastně po celý červen, začali jsme už vlastně v květnovou neděli a je to vždycky 6 hodin, nebo po těch zprávách 18.04, je to přibližně na půl hodiny. Nutno říct, že jsme původně připravili jenom 4 díly, ale to téma bylo tak krásné, mně se to prostě nevešlo do těch 4 dílů, že jsme udělali ještě 5. díl, takže vlastně po celý červen do konce června.
0: A nebo potom v audioarchivu na našich internetových stránkách.

0: pilot britského královského letectva Bedřich Dvořák. O něm je seriál, který můžete ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice poslouchat každou neděli v pořadu Na nedělní vlně. Právě o něm si povídáme i teď s Šárkou Kuchtovou, redaktorkou Českého rozhlasu o Pardubice. Jak už bylo řečeno, první díl měli možnost posluchači slyšet, jaké má ohlasy.
1: No, mě to až překvapilo, jak velké, protože vlastně já jsem u tomu udělala nějaký takovou upoutávku jako na Facebook, na sociální sítě a během vlastně dvou dnů jsme měli přes 70 tisíc zhlédnutí toho článku, tak samozřejmě ta poslechovost je ještě jako jiná, nevím, kolik lidí se skutečně poslechlo a navíc byl tam jen ten první díl, další čtyři budou následovat. Tak uvidíme potom ve výsledných číslech, ale zatím to vypadá, že to lidi zajímá, já z toho mám samozřejmě obrovskou radost.
0: No a Bedřich Dvořák, když se řekne tohle jméno, znají ho Pardubáci, třeba jeho sousedé a tak dále? Ale...
1: Myslím, že ho všeobecně Pardubáci neznají. Lidé, kteří se zajímají o druhou světovou válku, o odboj, o piloty RAF, tak ti vědí. Stejně tak jako jeho rodná obec Chotinov, všichni vědí, kdo je Bedřich Dvořák. Ale například v domě, kde dožil v ten rohu té Nerudové Jungmanovy ulice, tak kde žil vlastně posledních 15 let, tak tam ho vlastně ani sousedé neznali. A nebo ho znali jako nerudného dětka, protože on samozřejmě ke stáru potom měl jako psychické problémy, zdravotní problémy. Z toho, co všechno prožil. No, budeť by ne, vezměte, co prožil, co zažil za té druhé světové války a i potom, co se mu dostalo, jaké odměny od komunistů po roce 48.
0: Co jeho rodina?
1: On byl ženatý. Zajímavé, to jsme také zjistili až teďka z dokumentů, že vlastně on měl, neměli děti tedy, ale on měl ženu, která byla rozená Švandová a byla by i dědičkou Švandova divadla, protože po roce 89 přišel dotaz, když byly restituce, tak přišel dotaz, jestli paní Švandová ještě žije, jestli měla potomky, protože se tam vyřizovaly nové majetkové poměry v 90. letech ve Švandově divadle. Ale neměl děti, měl vlastně o jeho pozůstalost se potom staral jeho sourozenci, jeho bratr, především Stanislav z Vysokého Mýta.
0: Jak hodně náročné je připravit takový seriál? Kolik historiků musíš oslovit a badatelů a dalších lidí?
1: No, musím říct, že ze začátku jsem si to představovala poměrně jednodušeji, než to ve skutečnosti bylo. Já jsem první nahrávku dělala už někdy v září, v říjnu, v loňském roce. My jsme byli domluvené s Jirkou Rejlichem, což je historik z Vojenského historického ústavu, a že to vlastně uděláme jako dokud a on bude vyprávět, já potom do toho dopíšu vlastně ty dramatické části, aby se to tím jako prolnulo. Jenomže jsem potom zjistila, jak je to zajímavé téma a že třeba i v regionu máme historiky nebo badatele, kteří se tomu věnují, zvlášť třeba tomu velkému útěku ze Saganu, Vladislava Severina z Žamberka, který je i jako vlastně součástí toho týmu výzkumného z toho velkého útěku přímo v tom Žagani, v tom Saganu, který tomu má neuvěřitelné množství materiálu, věnoval tomu neuvěřitelné množství času, takže byla škoda ho vlastně k tomu nepřizvat. A možná my máme připravenou ještě jednu ukázku, tak já bych ji ráda, tak jestli bychom je kraťonká, že bychom ji pustili, protože oni, když konečně ten tunel vykopali v tom Saganu, a to už vím taky třeba od toho Ládi Severina z Žamberka, tak oni zjistili, že ten tunel je krátký a že se to možná všecko, ta roční práce, že je možná k ničemu.
2: Další, no tak, rychlé, poslouchej. Objevily se komplikace, nevylezeš v lese. Nahoře je k žebříku přivázaný lanko. Když cukne třikrát za sebou, musíš vyskočit a běžet k lesu. Za prvním křovím zalehneš a dáváš signál dalšímu. Hlídáš strážný na věži i pochůzkáře. Všechno jasný? Tak jdi, zlom vás!
0: Další malá ochutnávka. Koho uslyšíme v seriálu?
1: Tam právě se zmiňuje, vlastně to je Arnošt Valenta, který to byl náš vlastně jeden z těch tří Čechů, kteří utekli. A ten teda bohužel právě skončil mezi těma 50 popravenýma. Mimochodem na podzim dostal právě vysoké státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Ale náš Bedřich Dvořák utíká vlastně z té trojice Čechů poslední, ale vlastně je jeden z posledních, kteří ho chytili. Vlastně oni už vlastně měsíc je honili a posledních 7 ještě se jim nepodařilo Němcům chytit, těch našich pilotů, ale on byl teda mezi těmi posledními a chytili ho vlastně v Klatovech na nádraží, kdy ten dvojici, s kterým utíkal ten Planket, tak on neuměl česky, že on byl jako z Jihoafrické republiky a on se prostě nedokázal vymluvit při té četnické kontrole na tom nádraží a bohužel je prostě chňapli a posadili a přes klatovské gestapo, které mělo velmi špatnou pověst, tak se dostali na Pankrác a potom do pevnosti Koldic, kde byli nakonec osvobozeni Američany a A tam je nádherná historka, my už ani asi nemáme čas, protože první slova, která zazněla, když se otevřela ta vrata té kladnosti v Koldicu, tak přestože to byli Američani, tak byla česká.
0: Aha.
1: No a jak to bylo, to si musíte asi poslechnout seriálu.
0: Seriálu, ano. Chtěl jsem zeptat, kdo propůjčil hlasy těm, kteří v tom seriálu vystupují. To jsou herci z...
1: Jsou to herci z divadla Drak a z tady z Východočeského divadla, tady z Pardubicí. Jelikož je to 5 dílů, máme tam těch herců spousta a já jim tímto děkuji, protože oni velmi ochotně spolupracují a musím říct, na nich je vidět, že je to hrozně baví, že i to téma druhé války, pilotů našich, že je to baví a vždycky to natáčí s obrovským nasazením. A měla bych vlastně poděkovat takhle i herci Králové, tomu celému výrobnímu družstvu tam, dramaturgyni Terezi Mičákové, Jardovi Pokornému i Tomáši Hrochovi, který vlastně to celé pak stříhá a míchá zvukově a myslím, že to krásná práce a všechny to hrozně bavilo. Takže to je pak radost pracovat.
0: No, seriálem to nekončí.
1: Seriálem to nekončí, ano, my bychom rádi ještě vzpomněli na Bedřicha Dvořáka, takže bychom mu rádi dali pamětní desku na ten dům, kde nakonec dožil, aby prostě i ty lidi, co procházejí Nerudovou a Jungmannovou ulicí, věděli, že my jsme takového borce tam měli a že jsme na něho zapomněli a že opravdu umřel tak v zapomnění, ale my si ho připomínáme. I tenhle ten seriál to vlastně dokazuje.
0: Šárka Kuchtová, redaktorka Českého rozhlasu Pardubice, která připravila seriál o Bedřichu Dvořákovi, byla naším dnešním hostem. Moc díky, ať se daří.
1: Díky, nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zdechovice na Pardubicku nesouhlasí s možným průzkumem podzemních zásob manganu. Škroupův dům v Osicích by mohl být zachován. Ministerstva dnes podepíší s úřadem vlády protokoly o předání některých agent. Odboráři kvůli tomu budou stávkovat. V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku odmítají možný geologický průzkum zbytkových zásob manganu na území obce. Bojí se toho, že jde o první krok k obnovení těžby. O povolení k průzkumu usiluje těžební firma Mangan Chvaletice.
2: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 kilometrů čtverečních doteď podepsalo asi 250 lidí, říká nezávislý starosta Radomír Střížka.
3: Jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas.
2: Zájmové území těžařů sahá až po první domy v obci. Pokud místní nebudou s průzkumem souhlasit, firma Mangan Chvaletice ho dělat nebude, tvrdí ředitel Jan Votava.
4: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se průzkum neuskuteční.
2: Petici proti záměru, včetně námitek do připomínkovacího řízení, plánuje obec Zdechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Silnice ze Studnic na hranici Pardubického kraje je znovu otevřená. Opravy a uzavírky tam začaly vloni v létě. Celková rekonstrukce trasy stála skoro 27 milionů korun. Budoucnost chátrajícího Škroupova domu v Osicích na Hradecku by mohla být jiná, než se původně plánovalo. Zástupci Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury, obce i památkářů se shodli na přípravě nového projektu, který by objekt zachoval a využil pro připomínku autora české hymny Františka Škroupa a dalších osobností národního obrození.
5: Výsledkem jednání je záměr založit spolek, který připraví podobu budoucí expozice, prověří náklady na opravu budovy a začne chystat veřejnou sbírku. Královéhradecký kraj letos v únoru rozhodl o demolici objektu, což vyvolalo veřejnou debatu. Nyní je ve hře jeho záchrana. Podmínkou ale zůstává nalezení smysluplného a dlouhodobě udržitelného využití. Královéhradecký kraj už dříve nabídl na možné řešení až 30 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Odbory ve Strakově akademii dnes stávkují. Vadí jim přesun některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Změnu prosazuje ředitelka úřadu vlády Tinde Barta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Například ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat agendu lidských práv a rovnosti žen a mužů. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO je všechno na dnešní formální převedení agendy připravené.
6: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády, tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právami, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
0: S tím kromě odborů nesouhlasí ani experti na dané oblasti. Odboráři se svým stanoviskem vystoupí za hodinu.
1: Počasí.
0: V kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne. Úplně a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. V katastru obce Karle se stala dopravní nehoda na silnici nižší třídy. Traktor tam havaroval do potoka, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A teď už vám přejeme pohodové páteční dopoledne, takové svěží, deštivé, a zahrádkáři a zemědělci se radují. Je pátek 5. června, podíváme se, jaký že je dnes Mezinárodní den, ono jich je více, tak si to rozebereme v této hodině.

0: Taky přivítáme ve vysílání Aleše Cibulku, už za pár minut ho uslyšíme, řekneme si, jak je dobrá pro naše zdraví černá čočka a čeká nás také poslední díl našeho dopoledního seriálu o myslivosti, tak si to užijte spolu s námi.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: S nadsázkou se říká, že šéf a maminka mají vždycky pravdu a když vaši práci zrovna nedokáže posoudit šéf, na maminku se můžete spolehnout vždycky. V našem rozhlasovém zábavném pořadu to jednou příhodou potvrdí i moderátor Aleš Cibulka.
1: Naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičko ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijela do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon, a Eva na to koukala, říká, je, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka, ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102letá máma, 80leté dceři? A ona říká, ne, to nic, to je v pořádku. A já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říká, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už bys chodit neměla.
2: Strašný, no.

0: Je 9 hodin 16 minut na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Se teď podíváme do Moravské Třebové. My už jsme o tom několikrát mluvili, ale myslíme si, že pozvánka do nového muzea, nebo spíše na novou výstavu, no dá se říct do nového muzea, protože skutečně po 2 letech znovu je otevřené muzeum v Moravské Třebové. A do těch zrekonstruovaných prostor se nastěhovala nová expozice, která vedle známých exponátů představuje i řadu předmětů, které byly veřejnosti ukryté po několik desetiletí. Nechybí mezi nimi ani egyptská mumie princezny Hereret ze sbírky mecenáše Ludvika Holzmeistera. Reportérka Věra Pavlasová si expozici prohlédla s její kurátorkou, muzejnicí Lucí Žákovou.
1: Vešli jsme do prvního sálu a vešli jsme tak vlastně do Moravské Třebové v 19. století, kterým si projdeme a dostaneme se do života Ludvika Holzmeistera, končíme zde jeho americkým snem a vydáme se pak dál do dalších sálů na cestu kolem světa.
2: Tady jsou zajímavé portréty ve zlatých rámech, ty jste ještě nevystavovali.
1: Ty jsou vystaveny opravdu poprvé po více než 80 letech. Jsou to členové rodiny Vondrů, tedy rodiny Holzmeistera z maminčiny strany. Byli to významní představitelé města, byli to starostové, továrníci a tak dále. Vidíte tamhle nápis Vondrazimmer, protože tedy místnost Vondrů, protože v původním muzeu se ta Vondrazimmer nacházela a máme tady i původní fotografii, jak to tehdy vypadalo.
2: Pojďme do těch místností, kde se dostaneme do světa. Tady jsme v Japonsku.
1: Ano, jsme v Japonsku, což vidíte podle té velké fotografie gejši, nebo tady vidíme japonský chrám. Tady vlastně začínáme tu Holzmeisterovou cestu kolem světa, protože Japonsko byla první země, kam se svou manželkou v roce 1902 vydal. A můžete tady vidět nádherné předměty, které tehdy nakoupil a daroval právě našemu Moravskotřebovskému muzeu.
2: Které z těch předmětů jsou tak nejvzácnější?
1: Návštěvnicky nejatraktivnější jsou určitě tady zde samurajské meče, které jsou krásně nasvětlené a vyleštěné.
2: A my už jsme se přesunuli do Austrálie.
1: V té vitríně vidíme dřevěné zbraně, typické pro australské domorodce. A to jsou dary, které nejsou přivezeny z cest Ludvika Holzmeistera, ale jiného sběratele Karla Karafiáta, což byl moravskotřebovský rodák a pozdější farář.
2: A dostáváme se do Indie, kde máte nejvíc předmětů ve vitrínách?
1: Indie byla dalším cílem cesty manželů Holzmeisterových. Všimnete si tady určitě krásně nasvíceného Taj Mahalu, který je typický. A tady můžete vidět repliku takového hinduistického oltáříku, který se používá i dnes. A nyní půjdeme za roh v té fialové místnosti a tady už vidíme naší krásnou mumii Hereret. Je vystavená trochu jinak, než byli návštěvníci zvyklí. Je nasvícená v té skleněné vitríně, je mumie v kartonáži a po bocích jsou víka 2 rakví, protože naše mumie Hereret byla pohřbená ve 2 rakvích. A půjdeme teďka do poslední místnosti, tam se vrátíme zpět do Moravské Třebové z toho světa a musíme projít Dvoranou.
2: A my už jsme se dostali do největšího výstavního sálu.
1: A tak nejdramatičtějším, protože přibližuje dějiny Moravské Třebové, ale i světa v tom dramatickém 20. století. Takže jdeme od první světové války přes druhou světovou válku až po revoluci v roce 1989.
2: Další novinkou je výstava, která je v prvním patře muzea a je k výročí budovy muzea. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Když je takhle trochu chladněji, láká nás to spíše někam na výlet pod střechu. Před chvílí jsme vás zvali do muzea nově zrekonstruovaného do Moravské Třebové. No a i v Městském muzeu Žamberk mají novinky, a to výstavu za hradbami středověku, kterou instituce označuje za největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikne hrad a hradní nádvoří, návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice zaplní velkou část budovy a je určená hlavně pro děti, řekl to ředitel muzea Jindřich Žák. No, jen co tam přijdete, tak uvidíte vozovou hradbu a válečného koně. Na obojí si můžete sednout a vyzkoušet si zbraně i zbroji. No a my už se teď přesouváme opět za jazykovědkyní Dagmar Magincovou, která nám tentokrát osvětlí význam slova skrupule.
1: Kdyby existovala kategorie slov prekérních, ošemetných, choulostivých, ožehavých, jistě by v ní byly skrupule. Ať už je totiž máme nebo nemáme, ani v jednom případě to není žádná lichotka. Protože máme-li skrupule, jsme přepjatě úzkostliví, neklidní, plní zbytečných obav a pochybností, máme zábrany z malicherných důvodů. No a když skrupule nemáme, pak jsme bezohlední, bezostyšní, bez morálních zábran. Tohle ošidné slovo v klasické latině, odkud pochází, znamenalo ostrý kamínek. Takový ten, co na něj nechceme šlápnout. A proto už v té latině získalo i přenesený význam obava, pochybnost, starost.
0: Skrupule, ostrý kamínek, to krásně sedí. No a v pondělí si řekneme něco o původu slova virvál. Tak je to všichni určitě velmi dobře známe.

zmizela jako laň v lese v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Jaromír Nohavica spolu s Čechomorem, jejich Kometa, stará známá písnička, možná jste si taky zabroukali spolu s nimi. Je 9 hodin 37 minut, slíbila jsem, že řeknu, jaké že jsou dnes ty světové a mezinárodní dny. Tak dnes máme Světový den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a také Světový den životního prostředí. Tenhle Světový den životního prostředí pořádá Organizace spojených národů pro zvýšení povědomí o ochraně. Poprvé byl v roce 1974 už, aby upozornil na rostoucí problémy životního prostředí od znečišťování vod a globální změny klimatu až po udržitelnou spotřebu nebo ilegální obchod se zvířaty. Právě dnes se konají různé akce zaměřené na tohle téma. No a teď už zase něco praktického pro vás. Jdeme do kuchyně a dáme si černou čočku. Ta je velmi zdravá a v kuchyni se s ní snadno zachází. Od Jarky Vykoupilové se dozvíme víc.
1: Babské rady.
2: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Před námi už je poslední díl seriálu, který jsme připravili v rámci června, měsíce myslivosti a ochrany životního prostředí. Mluvili jsme v něm o poslání myslivců, ale taky třeba o tom, jak se divoké zvěři v české krajině žije. Redaktorku Šárku Rusnákovou teď v rozhovoru s myslivcem Zdeňkem Bulvasem také zajímalo, jestli je jejich neodmyslitelným společníkem stále lovecký pes.
1: Říká se, že jako myslivec bez psa je poloviční myslivec. Dřív tomu tak bylo, jelikož té zvěře bylo mnohem víc, takže opravdu dřív těch loveckých psů bylo daleko více. V dnešní době, jak té zvěře obývá, tak i ta chuť mít nějakého psa je menší, ale ten pes je určitě dobrý a potřebný při tom lovu, aby když ta zvěř je nějaká postřelená, aby ji co nejdřív našel ten pes a to trápení toho zvířete se jako ukončilo.
2: Určitě jsou nějaká plemena, která asi jsou vhodnější na toho loveckého psa. Říká čivava to určitě nebude, je to tak?
1: Ano, jsou přesně stanovena lovecká plemena, která jsou vhodná pro lovecký výcvik a lovecké zkoušky. Je i zákonem stanovena, jaký druh psa s jakými zkouškami se má použít při tom konkrétním druhu lovu. Že při lovu na drobnou zvěř se používají jako ohaři, zase při naháňkách se používají slídiči nebo honiči při dosledu. Když je ta zvěř postřelená, tak se zase používají barváři. Při norování se zase používají norníci, takže jsou i tak ty zkoušky těch psů uspůsobeny.
2: Tak a teď jste mě navedla na takovou otázku. Myslivecká terminologie je součástí zkoušek mysliveckých?
1: Ano, máme svůj vlastní slovník, který bychom měli používat. Každý myslivec vlastně tím prokazuje svoji znalost té myslivosti a v tom mysliveckém kolektivu by měl používat jenom myslivecké terminologie. Samozřejmě někdy nás to svádí potom používat ty terminologie i v běžné komunikaci, ale jako myslivci během své komunikace mezi sebou tak by měli vždycky tu mysliveckou terminologii a ty slovíčka používat, protože to vlastně označuje, že ten myslivec je znalý těch slov.
2: Pojďte nám říct nějaká.
1: Tak každá vlastně zvěř anebo i pes, tak to má jinak, takže všechno má své označení, své jméno nebo i chování. Jmenoval jsem před chvilkou ten dosled, to je jako, že se hledá ta spárkatá zvěř nebo dohledávka, to je zase, to se používá pro hledání jako drobné zvěře. Jsou slova, které i znají jako běžní lidé, rýje u prasat, ten nos, nebo prut je u psů ocas. Prostě musíme znát, jak se řekne, každá část zvěře a skoro každá zvěř má jinak pojmenované ty části toho těla.
2: Takže to je vlastně jako naučit se další jazyk v podstatě cizí, když se chcete domluvit s myslivci.
1: Je to tak, je prostě celý slovník myslivecké mluvy a ten prostě člověk se musí naučit a i při těch zkouškách, vlastně když se popisuje ta zvěř, tak musíme vědět tu mysliveckou mluvu, jak máme tu zvěř popsat.
0: Do světa myslivců nás v tomto týdnu zavedla Šárka Rusnáková. Je 9 hodin 51 minut, chystáme pro vás aktuální zprávy a pokud tápete v těch dnech, nejste si jistí, kolikátého, že dneska je, tak už 5. června je pátek a svátek slaví Dobroslav. Všechno dobré přejeme.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Rodiče dětí z mateřských škol v Pardubicích budou v příštím školním roce platit stejné školkovné jako teď. To je 830 korun měsíčně. Informuje o tom magistrát s tím, že možnost navýšení úhrad až na 1800 korun měsíčně nevyužije. Nová pravidla pro školkovné zavádí ministerstvo školství v souvislosti s růstem minimální mzdy. Platit začnou od září.
1: Pro placení školkovného platí v městských zařízeních jednotné předpisy. 30. září 2026 je do mateřských škol v Pardubicích zapsaných skoro 2900 dětí. Asi třetina z nich školkovné nehradí, protože plní povinné předškolní vzdělávání. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Přestavba plochy před Hlineckým nádražím má skončit v létě. Dělníci tam pracují na úpravě silnice i parkoviště. Kapacita odstavné plochy by se tak měla výrazně navýšit. Za přestavbu město zaplatí přes 7 milionů korun. Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují, protestují tím proti chystanému přesunu agendy závislosti, duševního zdraví nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 ministerstva. Varují před možným poškozením agend. Vláda na přesunu od července ale dál trvá. V těchto chvílích začíná tisková konference odborů i za účasti předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dříve to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mok.
2: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
0: Klicperovo divadlo v Hradci Králové večer naposledy uvede inscenaci Koule režiséra Davida Drábka. Jde o jednu z nejúspěšnějších her v novodobé historii divadla, kterou od premiéry v roce 2012 vidělo více než 74 tisíc diváků. Původně začínala jako komorní titul ve studiu Beseda. Na hlavní scénu ji přivedl mimořádný divácký zájem a dosud pravidelně patřila k vyprodaným titulům. Doplňuje mluvčí divadla Martin Sedláček.
3: Obrovský úspěch Koule je neodmyslitelně spojen především s Pavlou Tomicovou, která hrála hlavní roli atletky Mileny a po celých 14 let jí skvěle sekundovali i naši další herci. A i když Koule dnes bude na jevišti naposledy, tak máme obrovskou radost, že se podařilo udělat krásný záznam, takže bude divákům dostupná i nadále na portálu Dramox.
4: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 640. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tolik doprava. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A rozjíždí se taky další hodina našeho dobrého dopoledne. Dělníci dokončují stavbu nového dřevo-betonového mostu v Dolní Čermné a jedná se o první stavbu svého typu v našem kraji a jednu z prvních v Čechách, tak to si rozhodně nenechte ujít. No a protože na Seči se chystají na sraz na háči, tedy bez srstí psy, tak si o nich něco povíme také v této hodině. Nezapomněli jsme ani na soutěž, věřte, nevěřte. Příjemný poslech.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: 10 hodin, 12 minut. Na chvíli vykoukneme z toho našeho malebného pardubického kraje směrem do Japonska. V japonské prefektuře Fukushima se lovci, policie a hasiči už několik dní marně snaží vypátrat medvěda na útěku. Místní představitelé ho označili za mimořádně inteligentní zvíře. Medvěd ale zaútočil na 4 lidi ve 2 továrnách právě ve městě Fukushima. Poté se ukryl v jedné z budov, kde se ho snažili dopadnout lovci, policisté a další zasahující složky za pomoci pastí a uspávacích střel. Zvířeti se však ve středu večer povedlo uniknout a podle místních úřadů je stále na svobodě. Starosta města Fukushima Yukibaba uvedl, že stopy na místě naznačují, že medvěd při útěku si sám otevřel okno. U východu byly nalezeny škrábance od drápů a podle starosty existují také známky toho, že si zvíře během pobytu v budově pustilo vodu z kohoutku, aby se napilo. Medvěda proto označili za mimořádně inteligentního. Zatím tedy ale není dopaden a policie to označila za velmi politováníhodné. Japonsko totiž v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst výskytu medvědů v blízkosti lidských sídel. V loňském roce si útoky těchto šelem vyžádali rekordních 13 obětí. No ale teď už se zase vracíme do našeho kraje, konkrétně na Orlické Ústecko, do obce Dolní Čermná. Za moment se tam podíváme a řekneme, co je nového.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zatímco většina mostů vzniká z betonu nebo oceli, v Dolní Čermné na Orlickoustecku vsadili na kombinaci dřeva a betonu. Právě tam roste první dřevo-betonový most v Pardubickém kraji, postavený podle rakouské technologie. Pokud se novinka osvědčí, mohla by se v budoucnu objevit i na dalších místech. Stavba postupuje rychleji, díky využití dřeva je navíc šetrnější k životnímu prostředí. Výraznější finanční úsporu oproti klasickým mostům ale zatím nepřináší. Jaké další výhody a úskalí tahle technologie má, to zjistila reportérka Barbora Soukupová.
1: Já stojím pod mostním provizoriem, po kterém projíždějí auta, udělám pár kroků do strany a už jsem pod novým mostem a nade mnou je vlastně velká dřevěná plocha složená z dlouhých prken, vyplněná betonem. A jak tohle celé vzniká, vysvětlí zástupce zhotovitele Ronald Lloydl.
2: Hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevěné nosníky, které jsou vyrobeny z lamel, které jsou postupně lepeny ve formě se vzepětím, tak aby eliminovaly zatížení od právě betonu spřeženého, který se na to lije.
1: Celá tahle konstrukce funguje vlastně jako taková forma, která je vylitá betonem. Celé to leží na mohutných betonových mostních podpěrách. Samotná ta mostovka, která má tedy obal ze dřeva, má přes 10 metrů.
2: Má teda trochu víc, má necelých 15 metrů.
1: A její příprava nebyla jednoduchá, protože tahle metoda stavby mostu je v začátcích.
2: Ano, je to tak. Celá dřevěná konstrukce se slepovala po jednotlivých lamelách nakonec v Rakousku, protože v Česku není aktuálně dostupná tato technologie, protože ta technologie je z ciziny, takže je o něco dražší. Určitě levněž by to vycházelo, pokud by poptávka v Česku byla větší, tak by si ty firmy ty technologie pořídily.
1: Jaké jsou výhody takové stavby?
2: Tak je to určitě rychlost výstavby, kdy vlastně nosnou konstrukci přivezete, osadíte, což zabere jeden den. Vybetonování a provedení armatury zabere několik dní, takže celá ta práce na mostovce trvá v řádu týdne oproti třeba klasické technologii, kde to trvá měsíc.
1: A je to levnější než třeba klasické železobetonové mosty nebo betonové?
2: Určitě by cena mohla být nižší, pokud by technologie všechny se prováděly v Česku. Tady u toho mostu musel být proveden ještě dodatečný výzkum na spřehující kotvy. Jedná se o železové trny, které zajišťují spřažení a spojení vlastně toho betonu s tím dřevem.
1: A tahle stavba má ještě jedno specifikum a to je v podstatě následná údržba nebo spíš kontrola stavu toho mostu.
2: V konstrukci jsou zabudovány čidla, je jich tady několik, které sledují vlhkost, sledují teplotu a také napětí v té konstrukci. Celé se to přenáší do takového malého řídicího centra, které pomocí GSM brány posílá vlastně správci informaci o tom mostě, který vlastně díky tomu ví, v jakém stavu se nachází ta dřevěná konstrukce a může, když tak v případě nutnosti, zasáhnout.
1: Po novém mostě by se řidiči měli projet na začátku letních prázdnin. Celkové náklady na stavbu budou asi 32 milionů korun. Z Dolní Čermné Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to?
1: Jak už možná víte, na Seči se tento víkend koná víkend bezsrstých plemen psů. To se to pěkně vyprší, takže počasí by mělo být o víkendu ideální a je to určeno majitelům a příznivcům právě těch bezsrstých plemen psů z celé České republiky i ze zahraničí. A pokud se tam zajedete podívat, tak budete mít možnost vidět desítky těchto vzácných psů pohromadě a dokonce tam chtějí i vytvořit rekord ve spolupráci s agenturou Dobrý den na Háči na Seči největší počet, včetně kříženců. Je to v neděli od 10 do 15 hodin, konkrétně tento rekord se bude tvořit. A když už je řeč o naháčích, pojďme si o nich říct víc s jejich dlouholetými a nadšenými chovateli, manželi Hajdovými. Jiří Hajda má slovo.
2: Ono se zdá, že to plemeno je tady nové, neokoukané, ale ve skutečnosti ta historie naháčů je nesmírně stará. Jde to až k Číňanům skutečně někdy před těmi několika tisíci lety. Také se už teď ví, že podobnou nebo tutéž rasu chovali i Indiáni ve Střední Americe a odtamtud také pochází velice podobná rasa, což je peruánský naháč a ten je skutečně jak úplně bez osrstění, úplně nahatý.
3: Kdyby si chtěl někdo koupit takového naháče, je to problém v naší republice nebo existuje dostatek chovných stanic?
2: V posledních letech bych řekl, že se to plemeno stává dost módním, proto jsme si ho ale nepořizovali. A já myslím, že není problém, pokud někdo by si chtěl pořídit čínského naháče, tak nejlepší je zabrouzdat po internetu a tam tedy najít některou z chovatelských stanic a pak postupovat tím způsobem, jak doporučují odborníci, to znamená eventuálně malá štěňátka navštívit v té chovatelské stanici, okouknout, jestli to bude vhodné, jestli to bude to, co si myslí a pak třeba teda se pořídit.
3: Co péče o tu holou kůži je náročná?
4: No, náročná není, ale je velmi podobná péči o kůži lidskou. Jelikož ty pejskové jsou naháči, můžou se koupat prakticky nebo omývat třeba každý den. Přijdou zvenku, můžou se dát do sprchy, osprchovat tělovým mýdlem, nějakým šamponem umýt, vlásky našamponovat, usušit a natřít. Pleťovým krémem, když je na sluníčku samozřejmě, na sluníčko krémem, že jo, s faktorem.
3: Právě to mě překvapilo, že i musí mít teda opalovací krém.
2: Tak nemusí mít opalovací krém, ale to je další zvláštnost čínských naháčů, že se skutečně mohou na sluníčku spálit tak jako člověk. To u jiných psů opět není. Souvisí s tím i sezónní barva pleti nebo barva kůže, protože, jak jsme říkali, na slunci se skutečně opálí a je taková krásně čokoládově hnědá nebo bronzově hnědá, zatímco přes zimu úplně vybledne a je taková došeda.
4: To je přesně to, o čem jsem mluvila. Ta kůže je přesně podobná lidské kůži. Opaluje se stejně, vybledne stejně, myje se stejně, natírá se stejně, takže úplně stejná péče.
5: Pak tam je.
1: Taky se dokáže pěkně rozlobit takový naháč. Na Sečích uvidíte možná i stovky.

0: Je dobré být připraven, třeba právě teď na naší páteční soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Naposledy v tomto týdnu máte možnost získat knihu Ztracená kniha dobrodružství z nakladatelství Kazda. Já jsem tak opatrná na ní, protože jeden exemplář tady mám. Pro vás je to poslední exemplář, protože je pátek. Takže máte možnost tuhle knížku získat a jsem tady v kapitole o nožích. Nůž je základní nástroj, který je třeba používat s maximální opatrností. A proto ta prevence je nezbytná, když to takhle dětem vysvětlíme. Určitě to bude lepší, než když potom jim to budeme zakazovat a oni náhodou na ten nůž přijdou, nebudou vědět, co s ním. Tak já tu knížku opatrně zaklapnu. Je tady pro vás, jak přežít v přírodě. A řeč tady byla v tomto týdnu o čápech, to vás asi zaujalo úplně nejvíc. My jsme tady mluvili o tom hnízdě, kde se zamotalo jednomu čápatu nějaká šňůra a musel být převezen do pasíček, doufejme, že je v pořádku. Tak se ještě k těm čápům vrátíme. U nás máme 1391 čapích hnízd, představte si to, podle České společnosti ornitologické, ale zdaleka neplatí, že se čápy vrací pravidelně do stejného hnízda. Takže tak to není, nemusí to tak být. Zajímavé je také, že maximálně odchovají dospělí čápy 5 čápat v tom jednom hnízdě. Víc už by jich neuživili. Úplný rekord je 7, ale to ani snad nevím, jestli u nás. Tak to jenom tak pár zajímavostí. A já se vrátím k tomu čapímu hnízdu. A dnes vám tvrdím, že takové čapí hnízdo může vážit až 1 tunu. A klidně ji přidám, když budete chtít. 726, 46, 48, 48. Dnes jedna jediná věta. Tak pojďme se opět pustit do soutěže a vítám prvního volajícího při pátku. Je to kdo? Dobrý den. Už jste ve vysílání, ještě jednou pěkný den. Tak aha, tak to se nám nepovedlo, nevadí. Jdeme na dalšího z vás. Pěkný den.
2: Hezký den, já vám věřím.
0: Věříte? A kdo pak je takhle připraven?
2: Vlasta.
0: Máte nějakou zkušenost s čápy u vás někde v obci na komíně?
2: No, a jsou tam v Bospovicích, ale já jsem o tom slyšela. Že skutečně je to neuvěřitelná váha.
0: Jo, takže věříte, čapí hnízdo může klidně mít tunu.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo, děkujeme za váš tip. Krásný den, nashledanou. Další z posluchačů. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vám taky věřím.
0: Alena jste říkala.
3: Ano.
0: Dobře, děkuji i za váš tip a klidně se můžete rozpovídat o těch čápech, to je takových zajímavostí. Líbí se vám tahle chráněná zvířata?
3: Líbí. Jsou jako... A jsou hodně vidět.
0: Různě. Jsou hodně vidět, no. Mě tam překvapil ten počet těch hnízd, víc než 1390 čapích hnízd máme v České republice. Tak ještě, aby nebyly vidět. Dobře, paní Aleno, díky za souhlas. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: To koukám, že jsem si měla přihodit, ale já zůstávám u té tuny. Čapí hnízdo u nás může vážit klidně tunu. A poslední, kdo má teď šanci se probojovat na naše vlny, je dobrý den.
4: Dobrý den, tady Monika.
0: Moniko, moc vás zdravím.
4: Já si myslím, že to je možná i víc.
0: Mm-hmm.
4: Že ty čapí hnízda jsou hodně těžký.
0: Takže vy byste klidně dala 2 tuny.
4: No to ne, ale myslím si, že tak, jak to říkáte, že to jako je...
0: Že to je reálné. Vy jste z Nového Bydžova, že jo, vaše rodina. Tak posloucháte Český rozhlas Pardubice pravidelně, pokud vím. Máte tam někde nějaký komín dobře viditelný a čápata?
4: No, vy si mě asi pletete, já jsem z Pardubic.
0: Aha, tak to si vás pletu, protože je taková celá rodina. Jsou to Sobotkovi, které moc zdravím, jsou z Nového Bydžova, pravidelně se zúčastňují a je tam mezi nimi taky Monika, tak vidíte, a má stejný hlas jako vy. Tak no, vy jste z Pardubic.
4: Ano, já jsem.
0: Tak my tady máme v Husovce, že jo, jeden komín s čápy.
4: No, jako nemám vůbec, jako jestli tady jsou nějaký čápy.
0: Ani nepozorujete přes ty kamery na internetu?
4: No, abych se upřímně přiznala, tak ne.
0: No však to se klidně přiznejte, to taky na to každý nemá čas, že jo, nebo není tak zanícený. V každém případě díky za váš souhlas, Moniko, a krásný víkend přeju. Naschledanou. Jestli se chcete rozepsat o čápech u vás v okolí, nějakou zajímavost, co jste i vyzkoumali sami na vlastní oči, budu moc ráda, když nám napíšete. Já to potom přečtu studio.pardubice@rozhlas.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

E-mailová smrštino, nedivím se, vyhlásila jsem tady soutěž, věřte, nevěřte, a máme tady poslední velkou knihu dobrodružství, která může být jenom jednoho z vás. No a říkala jsem, že takové Čapí hnízdo může vážit klidně i tunu. Většina z vás tomu věřila, ne ale všichni, tak budu citovat pár takových zajímavých mailů, třeba Ruškovi z Jelení nám píšou, věříme asi i víc, kdyby na to přišlo. Krásný víkend přejeme. Na Jelení na komíně bylo v pondělí zatím jedno vylíhlé čápátko. A to už jsme si tady, myslím, říkali, tak mě to trošku překvapilo, že ta čápata mohou být stará až v tom třídenním rozmezí, že se vylíhne první den jedno a až třetí den to třetí nebo čtvrté. Takže je tam pak patrný rozdíl mezi nimi. Tak další volající, třeba Jarka tady, nebo píšící. Věřím vám, v Žichlínku máme 3 čapí hnízda, jedno hodně veliké a na výšku má skoro metr. Aspoň to tak z dola vypadá. Tak to se nedivím, že když to máte takhle na očích, že to i typujete. Paní Zdena píše, každé čapí hnízdo je originál a může vážit až 1 tunu. Je důležité, aby zajišťovalo podlážkou odtok dešťové vody a stabilitu. Tak tady je znalkyně z Čapího ráje z Lanškrouna, píše Zdena. No a ještě třeba poslední e-mail Alena. Budu vám věřit, myslím si, že se někdy čapí hnízda schazují, aby nezatěžovala komíny. Tak jak to ve skutečnosti je? Skutečně to čapí hnízdo může vážit od těch 500 kg až po tunu, protože čápy svá hnízda každoročně opravují, přistavují, stávající konstrukce se postupně rozrůstá a stará hnízda na komínech či stromech extrémně těžknou. No a takové opravdu obří hnízdo může vážit i přes 2 tuny. To jsem ani neříkala a zůstala jsem u toho průměru. Takže pravda to je, ta stará hnízda jsou takhle extrémně těžká. A já vás tady mám zase na kupičce, kdo věřil, má šanci získat knížku, kterou jsem tady avizovala. A je to posluchačka Jarka P. Tak moc gratuluju, paní Jarko, jedna minimálně z těch 5 nebo 6, které se pravidelně účastní naší soutěže. Už na příští týden pro vás budeme mít zase lákavou cenu, zatím neprozradím, počkejte si na pondělí, ale vy, kdo se zajímáte o praní prádla, tak rozhodně zůstaňte naladěni, protože po 11. hodině tady budeme mít paní inženýrku z Fakulty chemicko-technologické tady v Pardubicích a budeme mluvit o složení pracích prášků, o tom, který je na co dobrý, co obsahují gely, co obsahují tablety a tak dále a tak dále. A budu moc ráda, když se zapojíte do našeho rozhovoru a budete se ptát.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: První část rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce je hotová. Silničáři chystají opravu mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci. Na přejezdu u Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem. Zhruba 20 lidí se lehce zranilo. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky a teploty do 19 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová.

0: aby tam bylo dostatečně prostoru pro kompenzační pomůcky, jak zvedáky, invalidní vozíky. Dále máme tady jeden i čtyřlůžkový soustředěný pokoj, který je vybaven zvedacím systémem Airlens, který usnadní manipulaci jako takovou.
1: Oprava mostu na hlavní trase v Hrochově-Týnci začne v polovině června. Provoz na silnici číslo 17 tam bude částečně omezený několik měsíců. Rekonstrukce má stát více než 26 milionů korun.
2: Most přes Novohradku je podle průzkumu ve špatném technickém stavu a situace se zhoršuje. Ředitelství silnic a dálnic proto počítá s kompletní rekonstrukcí, která bude rozdělená na etapy, aby zůstal otevřený jeden jízdní pruh. Práce začnou 15. června a omezení potrvají do listopadu. Z Hrochova Týnce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Asi 20 lehce zraněných evidují záchranáři po nehodě vlaku s nákladním autem na přejezdu u Smržice na Prostějovsku. Dechové zkoušky řidiče kamiony i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Pokračuje Martin Kavka, mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události.
3: Došlo na železničním přejezdu ke srážce osobního motorového vlaku s nákladním vozidlem. Došlo tam k vykolejení té hnací jednotky, to znamená toho hnacího vozu a mírnému naklonění toho vozu.
1: Okolnosti nehody vyšetřuje policie. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Odboráři úřadu vlády znovu vyzývají k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie. Řekli to na dopolední tiskové konferenci. Právě na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu odboru závislostí lidských práv nebo národnostních menšin, které od července mají nově spadat pod jednotlivá ministerstva. Obávají se totiž možného poškození agent. Jejich protest podpořil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta včera řekla, že rozhodnutí kabinetu o přesunu je politické a definitivní. Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. Zápas začne po 14:30 odpoledne. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou ubývat srážky i oblačnost, a to až do vyjasnění. Páteční teplotní maxima 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Sobkovicích na Orlicko-Ústecku bourala dvě osobní auta, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Nehodu máme hlášenou ze Zdechovic na Pardubicku, tam bouralo nákladní a osobní auto. A v Kostěnicích na Pardubicku narazilo nákladní auto do viaduktu, místo se zvýšenou opatrností projedete. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A my míříme do další hodiny našeho dobrého dopoledne, závěrečné třetí. Petra Bajerová vyučuje chemii na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích, konkrétně na oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie. My vás ale z chemie nebudeme v radioporadně zkoušet. Řeč bude o složení pracích prostředků. Jaký je rozdíl mezi gelem, práškem a tabletou? Co lépe vypere, které prací prostředky zatěžují více či méně životní prostředí? A jak udržovat pračku, aby dobře chodila? Tak o tom ovšem si popovídáme už za pár minut.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková. Znáš

0: Radioporadna.
1: Při pátku budeme prát, a to přímo s osobou, která se zabývá studiem praní. Je to doktorka Petra Bajerová z Fakulty chemicko-technologické Pardubice, navíc inženýrka. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: No, vy to ale zvládnete určitě i laicky pro nás, kdo každý víkend pereme, házíme do pračky to prádlo a rozdělujeme většinou bílé, barevné, černé. Na každé máme jiný prací prášek a právě to tady dnes společně rozebereme. Ale začala bych jenom v krátkosti tou historií. Ono to má dlouhosáhlou historii. Taky se tím zabýváte, jak to bylo dřív s praním?
2: Jo, tak něco o historii taky určitě vím. Ono totiž historie praní a historie jakoby třeba mýdla, kterými si s tím praním spojujeme, tak vlastně není úplně stejná, protože samozřejmě mýdlo bylo známé třeba už někdy v Mezopotámii, což je třeba 2000 let před naším letopočtem, ale nepoužívalo se k praní a pralo se vlastně bez nějakých takovýchto úplně specifických látek. Přidával se tam třeba popel, přidávala se tam moč, přidávaly se tam různé takovéhle látky, ze kterých se mohly uvolnit, tehdy ještě nevěděli, že jsou to, že jo, chemikálie, ale uvolňovaly se z toho látky, které pomáhaly tomu praní a vlastně se pralo hlavně tím mechanickým způsobem, to znamená šlapání, dupání, bouchání a tak dále. Takže tohle to jako je ta dávná historie. No potom samozřejmě to mýdlo se začalo k praní používat až mnohem později. Až dejme tomu někdy v 19. století, když byla průmyslová revoluce a vlastně se objevily nějaké nové postupy, kdy se to mýdlo začalo vyrábět v mnohem větším množství, kvalitnější a lepší a stalo se třeba dostupné právě i pro chudší vrstvu obyvatel. Pak teprve se to mýdlo začalo používat vyloženě k praní.
1: Já úplně vidím teď ty ženy u toho potoka, jak tam máchají to prádlo.
2: Takže to nebyla možná vůbec lehká práce.
1: Už možná to mýdlo nějaké měli.
2: Tehdy se třeba používaly látky, které, když se vymáchaly ve vodě, tak vylučovaly nějaké pěnivé prostředky, takže to byla třeba různé rostliny, třeba mydlice, se jmenovala rostlina, ze které už to vyplývá, že prostě v sobě obsahovala nějaké přírodní tenzidy, které potom se mohly využít k tomu praní, nebo různá kůra ze stromů se využívala, protože z toho se taky uvolňovaly specifické látky, které pomáhaly k tomu praní. Takže něco, nějak se vždycky člověk snažil si pomoct, aby se ty skvrny odstranily z toho prádla, ale nebylo to vždycky tak jednoduché. Byl tam důležitý hlavně ten mechanický pohyb. A pak samozřejmě po první světové válce se začaly poprvé získávat nějaké syntetické tenzidy, to znamená látky, které se vlastně vyrobily uměle, nebyly prostě z přírody a začaly se využívat právě pro to praní.
1: A to už byly ty prací prášky?
2: A to už se začaly právě trošku jakoby vznikat ty prací prášky a ty úplně klasické prací prášky, které se skládaly z několika látek a tak dále, tak ty začaly vznikat až třeba v 50. 60. letech vlastně 20. století, kdy začaly taky vznikat automatické pračky, takže bylo potřeba nějaké prášky do nich sypat a dávat.
1: Tak pomalu už se blížíme k té,
2: ano,
1: k té
2: ano,
1: současnosti.
2: Takže tam vlastně začaly vznikat ty detergenty, to znamená vlastně látky, které se využívaly pro to praní nebo třeba i pro nějaké čištění a tak dále. No ale už to byly látky, které se syntetizovaly chemicky. To znamená, už to nahradilo to mýdlo právě, protože se toho dalo vyrobit mnohem větší množství za rozumnější cenu. Takže se začala vlastně náhrada toho mýdla tady těmi syntetickými látkami, těmi tenzidy a v dnešní době zase se přehodnocují názory na tyhle ty látky.
1: A vracíme se k těm přírodním,
2: ekologii,
1: těm mýdlům s jelenem a podobně.
2: Ano, ano, takže dá se vrátit i k těm klasickým, ale samozřejmě vždycky všechno má svoje výhody a nevýhody.
1: Tak my jsme překlenuli se právě do té současnosti a jak to přesně říkáte, když už je něčeho moc, tak se to potom zase vrací k tomu původnímu a jsou to takové vlny. Tak my si řekneme pro tu dnešní dobu, co je takové optimální pro naše běžné praní víkendové. Za chvíli budeme konkrétní a kdybyste se chtěli, paní inženýrky, na cokoliv zeptat, třeba na váš prací prášek, nemůžeme, pozor, teda jmenovat firmy, ale však si rozumíme, klidně volejte nebo pište studio.pardubice@rozhlas.cz, to je e-mail a číslo 726 46 48 48.

0: Zadala jsem si tady teď do umělé inteligence, aby mi to vyplivlo v uvozovkách prací prášky, které se používaly v 50. letech. Tak máme tady třeba reklamu na koral z nejčistšího mídla, ale to byly pořád ty mídlové vločky. My jsme tady s Petrou Bajerovou z Fakulty chemicko-technologické Pardubice a dopracováváme se už k té chemii. A vy jste tady řekla slovo tenzidy. Co to přesně je?
1: Tenzidy nebo také povrchově aktivní látky se říká vlastně organickým látkám, které mají takovou specifickou vlastnost a je to takový, možná to bude znít trošičku odborně, ale prostě snižují povrchové napětí. A vlastně díky tomu dokážeme vlastně odendat nečistotu z toho prádla a převést ji do té vody, která nám potom tu nečistotu unáší pryč. Díky těmto látkám vlastně můžeme nejenom prát, ale třeba i čistit povrchy. To je stejné, jako když třeba použijete jar na mytí nádobí, tak prostě vlastně mastnotu odstraníte jenom díky tomu, že se tam vlastně snižuje to povrchové napětí na mezifázovém rozhraní. A takhle působí vlastně ty tenzidy. A ty tenzidy nebo povrchové aktivní látky jsou vlastně nejdůležitější složkou těch pracích prostředků anebo čistících prostředků. Mm-hmm. Je jich tam obsaženo relativně velké množství, to vždycky najdete to složení na zadní straně těch výrobků, najdete vždycky složení a většinou je to seřazeno podle toho, v jakém množství jsou tam ty jednotlivé funkční složky obsaženy.
0: Proto jsem se právě včera dívala.
1: Většinou ty tenzidy jsou nahoře.
0: Ale tomu člověk nerozumí běžně,
1: protože vlastně tam jsou obsažený v tom největším množství. Je to ta nejúčinnější složka. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty prášky jsou směsí různých chemických látek. Každá ta látka tam má nějakou svoji speciální specifickou činnost, proč tam je obsažena. A vlastně všechny dohromady potom působí na to, aby se to prádlo vypralo, aby se nám odstranily skvrny, aby to prádlo bylo čisté, aby eventuálně bylo pěkně bílé, aby se nám hezky třeba i navonělo a podobně. Takže všechny ty složky tam mají svoji funkci.
0: Pojďme od toho bílého. Většinou začínáme tím, že si navršíme kupičku bílého prádla a někdo má svůj oblíbený prášek, prací přímo na to bílé. Nejsem zas takový sledovatel trhu, ale většinou se používá opravdu prášek na to bílé. Nebo vy byste doporučila v dnešní době už třeba i nějaký gel nebo
1: asi
0: tabletu?
1: Asi se používají na to bílé prádlo spíš prášky, ale vím, že existují i gely, které jsou určené na bílé prádlo. Předpokládala bych, že účinnější budou ty sypké prášky, protože vlastně ta bělící složka, která je v nich obsažená, tak tam bude ve větším množství. A na to bílé prádlo a vůbec jako na špinavé prádlo je vždycky lepší ten práškový prášek než ten gel. Ono samozřejmě ty sypké prášky i ty gely, jak je to u všeho, má každý má svoje výhody a nevýhody, ale pro to bílé prádlo by byl určitě perfektní právě nějaký ten sypký prášek, protože bude hezky účinný a kromě toho, že bude obsahovat nějaké ty bělící složky, eventuálně nějaké látky, které podporují tu bělící činnost, tak tam budou třeba i nějaké opticky zjasňující prostředky, což jsou další látky, které nám dělají prádlo krásně bílé, aby pro naše oko bylo opravdu zářivě bílé. Mm-hmm. Takže vlastně to je potom speciální látka právě určená jenom na bílé prádlo.
0: A ta se jmenuje jak?
1: Ty opticky zjasňující prostředky. Mm-hmm. No to je prostě takový obecný název, samozřejmě pak jsou to nějaké chemicky, to můžou být různé sloučeniny.
0: Do toho nebudeme zabíhat.
1: Ale prostě tyhle ty látky v těch pracích práčích většinou obsažené jsou a můžete to zjistit třeba tak, když byste si posvítili na ten prášek UV lampičkou. A ten prášek bude krásně svítit, protože tam právě jsou tyhle ty látky. A většinou to jsou ty prášky určené na bílé prádlo. Mm-hmm.
0: Dobře, takže to doporučujete opravdu, pokud chceme, aby se nám to vypralo, aby to bylo bílé, běloskvoucí, jsou ty reklamy, tak něco na tom je. Něco.
1: Ale musí být tam nějaká látka, která to dokáže udělat.
0: No a pak tady máme barevné prádlo a tam už byste klidně doporučila nějaký ten gel?
1: Ano, ty gely jsou vhodné na to barevné prádlo, pokud není nějak výrazně ušpiněné. Protože vždycky jako prioritně se dá říct, že že na špinavé prádlo, opravdu znečištěné nějakými skvrnami, olej, mastnota, tak na to je vždycky lepší a účinnější sypký prací prášek. Ty gely jsou jemnější, takže jsou určené třeba i na speciální vlákna, když to nemáte jenom třeba bavlnu, ale máte tam třeba nějaké syntetické materiály, hedvábí a nějaké takové prostě materiály, které potřebují lepší ochranu, tak jsou na to lepší ty gelové prostředky, protože jsou jemnější, ale nejsou tak účinné na ty skvrny. Takže na takovéto běžné praní určitě ty gely výhodné jsou. Dneska se asi hodně používají.
0: No to docela i příjemně voní.
1: Hezky voní, hezky se třeba i dávkují, jo, prostě, že se nemusí zas tak jakoby složitě odsypávat, jenom se to naleje. Možná trošku problém, že ty gely jsou v plastových lahvích.
0: Mně připadá, že to strašně ubývá.
1: Sypké prášky máte v těch kartonových krabicích, takže i ta odpadová technologie tam třeba může hrát roli, že někdo nechce ty plasty třeba. A samozřejmě ty gely mohou mít také výhodu v tom, že se dají používat třeba při nižších teplotách. Že se lépe rozpouštějí i při těch nízkých teplotách.
0: Tak za chvíli budeme pokračovat.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Máme tady hned několik dotazů ohledně pracích prášků a teď by měla být paní posluchačka na telefonu. Jenom prosím zdržet se firem značek, pokud to nejsou takové ty historické, které si pamatujeme třeba už z těch reklam za první republiky. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Aha, tak paní nám zmizela. A začala jenom tím názvem právě, tak to je potom těžké. Ale měli jsme tady moc milý telefonát během písničky a paní posluchačka říkala, že tady na zámku v Pardubicích byla taky výstava ohledně praní a že tam nabízeli už právě za té první republiky prášek, který ona ráda používá a že už hospodyňky tenkrát ho měly, že to bylo v té malé papírové krabici a že stál 2 káče. Tak jsme se tady zasmáli s naším dnešním hostem, inženýrkou Petrou Bajerovou z Fakulty chemicko-technologické Pardubice. A my jsme tady skončili u těch dělů, u toho, že spíše šetří to prádlo. A teď, když já si koupím nějaký svetřík třeba, nebo nějakou kvalitní blůzku, tak samozřejmě už počítám s tím, že ji budu prát spíše v ruce. Myslíte si, že je to dobré, že ani ta pračka, i když to dáte na nějaký ten šetrný program, že nenahradí ruce?
1: Tak určitě ruční praní na některé materiály je prostě dané, ale vy, když si koupíte nějakou novou věc, tak vlastně máte možnost se podívat na tu cedulku, která u každého výrobku musí být našitá. Někdy se nám nelíbí, protože je moc dlouhá a škrtí nás a škrábe a máme tendenci ji ustřihnout. Ale ještě předtím, než ji ustřihnete, tak bychom se měli podívat, co nám ta cedulka říká. Protože kromě toho, že si na ní můžete přečíst složení toho výrobku, to znamená, z jakého vlákna ten výrobek je složen, jestli je to bavlna, jestli je to polyester, nebo jestli to je nějaká směs, tak tam vlastně máte ty piktogramy, které vám ukazují, jak máte ten výrobek šetrně prát a čistit. To znamená, při jaké teplotě je můžete prát, jestli teda můžete použít tu pračku, nebo jestli tam je taková ta malá ručička, která vám ukazuje, že to máte prát jenom v ruce, při jaké teplotě to můžete prát, při jaké teplotě to můžete žehlit, jestli vůbec to můžete žehlit, jak to třeba sušit, něco je speciální, že se to musí třeba sušit zavěšené, rozložené a podobně, jestli můžete použít sušičku, taky to není úplně na každý typ prádla. Takže je dobré se na tyhle ty piktogramy podívat, protože ty tam nejsou jen tak, ale jsou tam právě proto, abyste si tu věc vlastně nezničili, když ji koupíte a stála třeba spoustu peněz, tak abyste si ji právě při té údržbě nezničili a aby vám dlouho vydržela právě krásné barvy, hezké vlákno nepoškozené, aby dobře držela třeba tvar, aby se vám nesrazila a podobně. Takže tyhle ty informace jsou tam určitě důležité pro nás.
0: Dobře. U těch barev jsme se zmínili, že klidně může být právě ten gel na to lepší prádlo v uvozovkách. No a potom tady máme ještě další novinky, to jsou takové ty různé tablety, ale ty tablety, to je v podstatě prášek slisovaný, že? Nebo je to něco
1: kapsle,
0: jiného?
1: Ty jsou spíš naplněné tím gelem, ty kapsle. Samozřejmě dneska je to v trendu, protože je to jakoby rychlé. Hodíte kapsly do bubnu pračky a začnete prát. Problém u těch kapslí možná může být v dávkování. Záleží, jak máte velkou pračku, na jaký objem prádla a to dávkování toho pracího prášku, ať už je to gel, ať už je to prášek nebo ta kapsle, to je vlastně také alchymie a je to důležitá věc. Není to jenom, že vezmu a trochu tam nasypu, nebo nemělo by to tak být, někdo to tak možná dělá, ale prostě každopádně by se to mělo řídit tím objemem prádla, které perete.
0: A taky tvrdostí vody.
1: Ano, tak to je další věc, strašně důležitá tvrdost vody. Dneska už ty prací prášky většinou nějaký změkčovač obsahují, ale pokud je tvrdá voda, jakože v Pardubicích třeba konkrétně tvrdá voda je, tak je dobré třeba ještě tam dávkovat navíc nějaký změkčující prostředek, protože ta tvrdá voda totiž ovlivňuje účinnost těch tenzidů, jak jsme tady o nich mluvili. Tak tvrdá voda vlastně snižuje účinnost těch tenzidů. Takže prát v tvrdé vodě není správné, není dobré. Mohou se nám potom tvořit vlastně různé úsady na tom materiálu. Samozřejmě ne po jednom praní, ale po nějakém opakovaném praní by se mohlo pocítit, že ten materiál už není tak jemný, že prostě se na něm něco usazuje. Zašedlý třeba může být a
0: ty
1: podobně.
0: Změkčující látky, ty se tam přidávají navíc?
1: Jsou i v tom pracím prášku. A proto je tam důležité to dávkování, protože tam vlastně máte dávkování nejenom podle hmotnosti prádla, ale také podle tvrdosti vody.
0: Je to tak.
1: Takže můžete dát víc toho prášku. A nebo tam přidáte ten speciální prostředek, který si můžete koupit v každé drogerii a vlastně si ho tam jakoby dodávkovat k tomu prášku, pokud ta voda je nějaká extrémně tvrdá.

0: se nám tady množí dotazy. Jedna z posluchaček se ptá na bílý ocet a to tady měl i pan posluchač takový dotaz, jestli je možné přidat jako změkčovadlo k tomu praní, k tomu pracímu procesu jednou za čas. Vím, vy jako chemička, jak se na tyhle přírodní věci díváte?
1: Jako samozřejmě bílý ocet nebo prostě nějaký tyhle ty další látky, jako je prací soda nebo jedlá soda, že jo, dneska se to hodně preferuje, tady ty látky v drogériích je běžně koupíte, takže určitě jako nějaký čistící prostředky je můžete využít, že je různě smícháte a tak dále. Mluví se o tom i právě přidávání třeba do té pračky nebo třeba i ohledně údržby pračky, že by se to mohlo použít. Tak samozřejmě těchhle těch různých babských receptů, když to tak řeknu, najdete spoustu, takže určitě něco z toho funguje, určitě je z toho něco možné využít, ale nevím, jestli potom z toho bude mít radost, když se vám ta pračka rozbije a budete ji chtít někde opravit a budete ji mít třeba ještě v záruce a řeknete, že jste tam využili některý z těchto babských receptů, tak možná ten servisní technik z toho moc mít radost nebude, takže to pak musí záležet na vás, co využijete.
0: Ano, tak to říkat nebudeme. No, ale já bych možná ještě se podívala na tu ekologii, protože to je dnes hodně skloňovaný pojem. Vy jako chemička máte zase na to ten názor jistě, že ta chemie je tam docela důležitá a bez chemie bychom dnes stále ještě prali s nějakým tím mýdlem, ale to je určitě. Fakt, že k tomu se někteří lidé vracejí právě.
1: To k tomu se vrací právě i ty různé ekologické varianty těch pracích prášků, kde oni vlastně místo těch syntetických tenzidů tam dávají buď opět to mýdlo, anebo využívají nějaké tenzidy, které jsou eventuálně z nějakých obnovitelných zdrojů, ne prostě z ropy, ale prostě z nějakých jiných látek se vychází, třeba z nějakých rostlinných olejů, třeba olivový, palmový olej, kokosový a tak dále. Nebo se využívají tenzidy, které jsou také syntetické, ale vychází z nějakých obnovitelných zdrojů, takže částečně prostě jsou nahrazené ty výchozí látky těmi obnovitelnými zdroji a jsou, pokud možno, biologicky rozložitelné. To znamená potom, když je vypustíme do té odpadní vody, tak tam dochází k nějaké degradaci a dokáže si s nimi jakoby příroda lépe poradit. Ty ekologické produkty taky neobsahují třeba tolik právě těch parfémových složek a těchto těch věcí, které tam nutně nemusí být a mohou způsobovat nějaké alergie a podobně. Neobsahují třeba tolik těch bělidel nebo jenom takových, které jsou šetrnější. Prostě je tam snaha o tu šetrnost k tělu, ale i k přírodě samozřejmě, ale ta účinnost třeba na nějaké opravdu velké skvrny a na silně znečištěné prádlo, tak ta u těch prostředků potom není.
0: Ano,
1: tak
0: ta už je menší. A s tím musíme počítat. No a když jste mluvila o těch vůních, téma aviváž, že to je další velké téma.
1: Ano, aviváž to je právě také látka, která se skládá tady z těch tenzidů, z těch povrchově aktivních látek. Jsou to typy jiné, než se dávají do těch pracích prostředků. Tam se dávají anioaktivní tenzidy, tady se dávají kationaktivní tenzidy, to prostě je chemicky trošičku jiná varianta, ale ta aviváž je vlastně něco navíc, co tam dáváme. Zvykli jsme si na to, že to prádlo pak jako hezky voní a tak dále, ale dneska jsou ty parfémované složky už přímo v těch pracích prášcích, takže ta aviváž tam není úplně zcela nutná. Je to prostě nějaká věc navíc, možná kdo se snaží chovat ekologicky, tak prostě ty aviváže používat nebude. Ano. Jsou to syntetické tenzidy, které v tom máme, i když existují nějaké třeba jako esenciální oleje, že jo, které by se daly využít jako z přírody pro tu vůni, ale každopádně je to látka nějaká navíc, která tam není úplně nezbytně nutná.
0: Tak můžeme vynechat, pokud chceme být ekologičtí. Poslední věc, ptala se paní posluchačka na německé výrobky a české prací prášky, že slyšela, že ty německé, nebo možná to mají oskoušené, jsou kvalitnější, že lépe vyperou, to nevím, jestli to je přímo otázka na vás.
1: Tak samozřejmě to kolem sebe slyšíme, různé to testování těch výrobků, které jsou buď z Německa, nebo tady z našich nějakých obchodů. Nedokážu jakoby se k tomu nějak fundovaně vyjádřit, protože jsem to sama netestovala, abych si to někde otestovala v laboratoři, tak pak bych samozřejmě byla schopná říct, jestli to bylo lepší nebo nebylo. Dá se vycházet z nějakých těch testů, které najdeme někde na internetu. Pokud se tam nějaká takováhle informace prokáže, tak samozřejmě je to smutný pro nás, že by to takhle bylo, že prostě ty naše produkty by byly horší než ty, které koupíte prostě za hranicemi, ale jako nedokážu k tomu nějak víc se vyjádřit.
0: A končíme tady fotografii posluchačky Míly, která nám napsala: posílám svou automatickou pračku chatařskou, kterou jsem používala při praní s mýdlem Heladou, a je to Valcha. Moc pěkná. Děkujeme za to i vám, paní doktorko, za to, že jste přišla k nám do studia, a zase třeba další díl bychom mohli natočit nebo popovídat si, protože tohle je nevyčerpatelné téma.
1: Děkuju.
0: Moc děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Půjdeme dále. Je 5. června, možná vyrazíte o víkendu někam k vodě, do přírody, tak to vám rádi v této souvislosti připomeneme ještě jednou. Světový den životního prostředí, který připadá na dnešek, však jsme o tom také mluvili z hlediska těch pracích prášků a nemluvili jsme vůbec o tom, co se potom děje, když se to vypouští do přírody a používáme přehnané množství, dáváme zbytečně moc toho prášku do pračky. Ale já se ještě vrátím k dalšímu mezinárodnímu dni a to je Den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tak když půjdete s prutem na břeh, nezapomeňte na rybářský lístek, to samozřejmě rybářům snad připomínat nemusíme, ale každopádně my se teď po břehu projdeme a to s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo používá podběrák?
2: Já vím.
3: Podběrák je... Teď jsem...
1: Háj.
3: No.
1: Tak kdo používá prut?
4: Rybáři.
5: A můj strýda Dan, ten má znamení vodnáře, proto je rybář.
1: A z čeho ten prut vlastně je?
3: Já vím. Se železa, anebo ještě z betonu učištěná. A má ještě dlouhý háček.
1: A na co se tedy by chytají?
3: Protože aby jsme měli jídlo.
1: To jo, ale co je na konci toho vlasce na tom prutu? Na co se chytají ty ryby?
4: Na jaký jídlo, co mají rádi?
3: Byly by kuličky.
5: No, ryby milují žížaly.
4: Jsem ještě viděl, že někdo dal rybě maso.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: ten poslední výkřik jsme si museli počkat s Honzou Vamberským. Ten má taky takové velké srdce, viď?
1: Jo, určitě.
0: Při pátku písničky od srdce ano, nás čekají po 12.
1: Tak. To je taky jedno takové velké srdce, písničkové mezi 12. a 13. No a potom už dobré odpoledne, Pernštínská noc nás čeká, tak co konkrétně řekne náš regionální stopař Milena Potůčková, přidáme i kalendárium a nebo třeba i pochoutkový rok, letos jubilejní 10. ročník, vaří porotci a profesionální kuchaři všech, tuším, 26 vítězných receptů z předchozích ročníků.
0: No a mně se úplně zbíhají sliny, protože bude koprová omáčka s Romanem Paulusem, taky na to si počkejte. Ať se ti pěkně vysílá.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhlotérii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Zdechovice na Pardubicku nesouhlasí s možným průzkumem podzemních zásob manganu. Z hlavního nádraží v Pardubicích znovu jezdí autobus přímo k letištnímu terminálu. O složení české delegace na summit NATO rozhodne vláda 22. června. A dnes bude oblačno až zataženo, objeví se srážky, teploty do 18 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku odmítají možný geologický průzkum zbytkových zásob manganu na území obce. Bojí se toho, že jde o první krok k obnovení těžby. O povolení k průzkumu usiluje těžební firma Mangan Chvaletice.
5: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 kilometrů čtverečních doteď podepsalo asi 250 lidí, říká nezávislý starosta Radomír Střížka.
6: Jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas.
5: Zájmové území těžařů sahá až po první domy v obci. Pokud místní nebudou s průzkumem souhlasit, firma Mangan Chvaletice ho dělat nebude.

0: Jíždějí v úterý, čtvrtek a sobotu, odpolední a večerní ve středu a v sobotu. Aktuální jízdní řád je k dispozici na webových stránkách dopravního podniku města Pardubic. Budoucnost chátrajícího Škroupova domu v Osicích na Hradecku by mohla být jiná, než se původně plánovalo. Zástupci Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury, obce i památkářů se shodli na přípravě nového projektu, který by objekt zachoval a využil pro připomínku autora české hymny Františka Škroupa a dalších osobností národního obrození.
1: Výsledkem jednání je záměr založit spolek, který připraví podobu budoucí expozice, prověří náklady na opravu budovy a začne chystat veřejnou sbírku. Královéhradecký kraj letos v únoru rozhodl o demolici objektu, což vyvolalo veřejnou debatu. Nyní je ve hře jeho záchrana. Podmínkou ale zůstává nalezení smysluplného a dlouhodobě udržitelného využití. Královéhradecký kraj už dříve nabídl na možné řešení až 30 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summity jezdil na své účasti v Turecku, trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude. Zpočátku v Pardubickém kraji oblačno je zataženo, postupně na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne proměnlivá oblačnost a přehánky, místy objevit se mohou bouřky. Večer by mělo ubývat srážek i oblačnosti, a to až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 19 stupňů. Tlak mírně stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na dopravní nehody. Jedna je v Kostěnicích, kde nákladní auto najelo do viaduktu. A pozor si dejte taky v Pardubicích. V ulici Karla 4. hlášená nehoda 4 osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré upršené páteční poledne přejeme z Pardubic, tak dáváme vám možnost si třeba i trochu vylepšit náladu tím, že si vyberete písničku z našeho poledního menu. Nabídneme vám Pavla Bobka, Eltona Johna, kapelu Elán, Pokáče, ten bude v lese, taky třeba i kapelu Kex, kapelu Šalom, Helenu Vondráčkovou, Pavla Dobeše, kapelu Olympik, anebo Davida Stipku s Evou Farnou.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Na začátek oficiality v podobě nabídky kontaktu telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a někdo už je na drátě, kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Karel, Česká Třebová.
0: Tak Karle, my vás posloucháme, koho byste chtěl pozdravit při pátku?
2: Já? No, svého syna, který přijde ze stacionáře a chtěl bych poprosit, jestli by bylo možné na 5:00 mu nechat zahrát písničku od Karla Gotta,
0: to by jistě
2: Ráno jedu dál.
0: No to by určitě nebylo možné, protože vysíláme Den v kraji až zítra.
2: Jo, aha,
0: no,
2: dobře.
0: Zítra to půjde 100%, ale dneska ne.
2: Tak počítejte si na zítra.
0: Jo, dobře. Tak když si cinknete nebo napíšete, tak určitě rádi.
2: Dneska tu Helenku Vondráčkovou.
0: Helenku Vondráčkovou, ještě světu
2: pro
0: šanci
2: dej. Lidi.
0: Dobře.
2: A tím je dobře.
0: Dobrá, mějte se moc pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: šanci dej, tak my vám v této hodině dáváme šanci někoho pozdravit a vybrat si z našeho playlistu spolední nabídky. Tak kdo je další na telefonu? Dobrý den.
1: Milej pane, já bych vám měla hroznou prosbu. Ten pán, co vám teďka předtím volal. Máte moc vás prosím, čísilko telefonu.
0: 72, jo, toho pána, co mi volal.
1: To vám volá.
0: Jo. Dobře, no tak já vám to číslo nadiktuju, ale ne do éteru samozřejmě. Jo, vydržte mi chvilku na drátě a teď vám pošleme další písničku. Co vy na to?
1: No tak Léta prázdnin by šli?
0: Nešli, určitě ne.
1: Nešli.
0: Ne.
1: No. Ale prostě já to nechám na
0: jasně,
1: vás, tak mě
0: dobře.
1: To.
0: Tak chvíličku vydržte.
1: Moc vás prosím, jo.
0: Určitě,
1: prosím.
0: Už jdu na to, vydržte.
1: Jsi moc hodnej, děkuju.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Pivoval Sir Elton John, který se díky tomu, že mu zeslábl zrak, musel naučit prý komponovat a skládat písně úplně jiným způsobem. Tak držíme Siru Eltonu Johnovi pěstě, on má ještě v plánu nějaké to album, nějakou tu píseň jistě během svého života složit. Tak ale teď pojďme k dalšímu z vašich pozdravů. Píšete, milé rádio, prosíme o zahrání kamarádce Radce Kratochvílové, a to ze Skuhru u České Třebové, ke krásným půlkulatým narozeninám, a přejeme všechno dobré a hlavně pevné zdraví. To jí přejí kamarádi Mirka a Mirek.

0: Tohle byla vymyslená od kapely Elán a vymyslená rozhodně nebude další písnička, tu ale vlastně taky vymyslel a napsal zpěvák a písničkář, který se říká Pokáč. Budeme s ním teď na chvíli v lese a od tuhle písničku z našeho poledního playlistu si napsala Boženka.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A my pokračujeme dál. Dál vyřizujeme vaše polední pozdravy i teď 3 minuty před 12:30. Pro jistotu ještě připomeneme kontakty. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04. Někdo už je na telefonu, kdo pak to je?
2: Díku, tady Slavo Kaťák.
1: Nazdar Kaťáku, tak co ty při pátku?
2: No, tak poprchává, sedím, poslouchám rádio.
1: No, tak ti k tomu něco zahrajeme.
2: Něco pěkného.
1: Dobře, dobře, tak já už tady na to koukám. Co keksáci? No to nemáme, ale keksáky ti můžu zahrát.
2: No, dobrý.
1: Jo, tak jsou tady. Měj se hezky, naslyšenou.

0: Hexa, jejich klasika, víš, no tak doteď nám tady poblikával telefon a sotva ho zvednu, tak umlkne. No tak to se nedá nic dělat, nevadí. Pojďme na další z vašich poledních pozdravů, kdyby ještě někdo chtěl, tak samozřejmě máme tady příležitost zavolat sem k nám na číslo 726 464848, případně napsat na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo na SMS-kové číslo 90 011 04. Vy mě zlobíte, tady to vždycky poblikne a zase to utichne, ten telefon. Tak teď ale už tomu dáme nějakou šanci, protože to vypadá, že do třetice už by někdo měl být na drátě. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdena. Já bych chtěla nechat zahrát Pokáče.
0: Hráli, bohužel.
1: Já jsem totiž teď tady nebyla. No, tak něco, co vyberete, něco hezkýho pro všechny. I když je takovýhle deštivý počasí, ale příroda to potřebuje, že
0: tak,
1: jo?
0: Tak,
1: pro dobrou náladu.
0: Přesně tak. Tak písnička je připravena. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschranou.

0: jedna z těch méně známých, jmenuje se Hrál v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo by měl čekat na telefonu. Kdo to je? Dobrý den.
1: Ano, pane Vamberský, já bych prosila zahrát Vladíkovi Rybkovýmu v opožděně a že mu maminka přeje mě hodně zdraví. Já jsem dělala v nemocnici, teď jsem trošku naskřapaná. Moc vás prosím nějakou písničku třeba o mamince, nebo to, nechám to na vás, jo?
0: No, nemáme, bohužel, žádnou maminkovskou, no, to, ale to nevadí.
1: Ale tak vybereme. Rodičovskou, dobře, no, jo. Něco vyberte, takový to.
0: Cestovatelskou znáte, tady
1: takový
0: máme.
1: Tak, dobrý, no, tak jo, a jste laskav a já vám děkuju
0: ano,
1: moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice.

Tak to byla cestovatelská písnička One Way Ticket. Eruption v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, taky velká klasika 80. let na před námi, teď zase jedna česká a budeme rovnou i gratulovat ke kulatým 20. narozeninám. Tenhle věk se prozradit může, i když se jedná o dámu, ještě navíc zlatou kickboxerku Elišku Zemanovou. Eliško, přeji ti hodně zdraví, ještě víc úspěchů ve sportu a především v lásce, to ti ze srdce přeje teta Jana od Sedleckého lesa. A taky Eva Farná a David Stypka.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak, a ještě zbývající nabídka písniček Šalom, Pavel Bobek, Rick Astley, Pavel Dobeš anebo Rangers zbývají. Tak telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-ku už asi nestihnete, tak ani SMS-kové číslo nepřipomeneme. Kde na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka.
1: Tak Jarko.
2: Zahrajte mi nějakou pěknou písničku, protože mám špatnou náladu.
1: Je, já pato.
2: A vám do rozhlasu a všem, že si mě tak jaksi divně, jako mě dnes.
1: Dobře, tak Pavel Bobek, o ruby nechtěj mi lásku brát, ano?
2: Ano.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: nechtějí mi lásku brát.
1: Ano, my jsme vždycky zpívali O Rumi, nechtěj mi lásko brát, no tak tohle byl Pavel Bobek, O Ruby, nechtěj mi lásko brát, v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A úplně, ale úplně poslední telefonát této hodiny, kdo ho obstará, dobrý den.
2: Já zdravím pane Vamberský, tady Bedřich z Pardubic.
1: Bedřichu, tak povídejte.
2: Hlejte, my jsme chtěli s manželkou pozdravit mého kamaráda Jirku Hanouska a jeho manželku. A přejeme jim hezké zažití oběda u kávy.
1: Dobře.
2: Jo.
1: A romantika díky. K tomu, ano.
2: Ano, díky,
1: mějte se hezky. Naslyšenou. Bonsoir, Mademoiselle Paris, Petr Muk a kapela Shalom. A potom už taky Ota Gutwirth, odpolední zprávy a taky pravidelný pátečník Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Dnešním tématem bude zácpa.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Dělníci budou do září opravovat kanalizaci na náměstí Republiky v Pardubicích. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. V rumunském černomorském přístavu vybuchl námořní dron a odpoledne bude oblačné až zatažené, objeví se přehánky, teploty do 19 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Kanalizaci mezi Janovou ulicí a Sukovou třídou budou dělníci opravovat až do září. Na místě už instalovali nadzemní provizorní systém potrubí pro přečerpávání odpadních vod. Místy vede po dočasně umístěných lávkách a taky pod chodem pro pěší u zelené brány, říká Vendula Horáková, mluvčí pardubické společnosti vodovody a kanalizace, která má práce na starosti.
5: Díky bezvýkopové technologii budou dopravní omezení i omezení pohybu pěších výrazně menší, než kdyby bylo nutné kanalizaci rekonstruovat pomocí hlubokých výkopů. Obnovou projde celkem 368 metrů kanalizačního potrubí, včetně revizní šachet a vstupních komor.
4: Oprava kanalizace je součástí obnovy celého náměstí Republiky, která má být hotová během příštího roku. Pardubice zatím neplánují rozšíření systému třídění odpadů door to door do dalších částí města. Barevné popelnice na plasty a papír přímo u domu letos nově získali obyvatelé Popkovic, Lánu na Důlku, Opočínku nebo části Pardubiček. Město zvažovalo rozšíření projektu ještě tento rok taky do Jesničánek a Draškovic. Konkrétní termín ale zatím

0: Poistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 měsíčně. Rumunské úřady vydali po výbuchu námořního dronu v černomorském přístavu Konstanca příkaz k evakuaci. V největším přístavu v zemi explodoval typ stroje, který se podle rumunského ministerstva obrany používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády. Počasí. V Pardubickém kraji bude nejprve oblačno až zataženo s deštěm a přeháňkami, později čekejte proměnlivou oblačnost, večer pak budou ubývat srážky i oblačnost. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na příjezdu do Pardubice ve směru od Přelouče a před Litomyšlí směrem od Mýta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Jsme tu opět po týdnu Patrik Rozehnal
3: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
2: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesel a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
3: Jo. A zkusíme veselé.
2: Ano.
3: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
2: Takže tu si odběreme na začátku.
3: Tu legraci?
2: Ano.
3: Dobrá, pojďme.
2: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? No, to máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: Vy taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky. To slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná, laktulóza, Tintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den.
2: Já jsem
1: chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady, jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo no. Dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano, a ať máme to i
2: máme
0: samozřejmě.
2: Další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych no. doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte
4: vaše,
0: v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete to mluvit do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem... Zácpu mám odmala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano, a ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka léta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: a
0: je?
2: Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: že... To našel na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
1: Ano,
0: ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násil.
1: No, ano.
5: Posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet, nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V chrudimském útulku navýší kapacitu míst pro opuštěné kočky. Novou místopředsedkyní sněmovny je zastan Barbora Urbanová. Formální proces převodu agenta dokončí úřad vlády podle jeho šéfky ještě dnes a zítřek bude oblačný, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvír. Útulek v Chrudimi chce navýšit kapacitu míst pro kočky. Zařízení je vybavené 6 kotci a několikrát už muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších odchycených zvířat. Úpravy areálu umožní kapacitu zvednout, vysvětluje vedoucí útulku Tereza Němcová.
2: Na kapacitu 10, protože opravdu to jaro je v plném proudu a koťátka budou určitě přibývat a my bychom byli rádi, aby jsme se mohli pokusit postarat o co nejvíce kočiček.
0: Přestavba plochy před Hlineckým nádražím má skončit v létě. Dělníci tam pracují na úpravě silnice i parkoviště. Kapacita odstavné plochy by se tak měla výrazně navýšit. Za přestavbu město zaplatí přes 7 milionů korun. Pardubice český pavilon z Expo 2025 nekoupí. V uplynulých dnech město zvažovalo pořízení této architektonicky výjimečné stavby. Nakonec se ale rozhodlo od záměru ustoupit. Podle mluvčího magistrátu Matyáše Strnada se na budoucím využití objektu neshodli odborníci ani političtí představitelé města a rada proto jeho koupě neschválila.
3: Získat unikátní dřevostavbu se skleněnými panely ze světové výstavy v Japonsku zvažovali Pardubice ještě loni na podzim, kdy už od záměru ustoupil sousední Hradec Králové. Konkrétní cenu pavilonu ale nikdo neuvedl. Vedení Hradce jen mluvilo o částce do 185 milionů korun. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Poslanci zvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní parlamentní komory v čele s předsedou Tomiem Okamorou z SPD je tak po dnešku kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. STAN ji navrhli místo předsedy hnutí a někdejšího ministra vnitra Víta Rakušana.

0: sport.
1: Fotbalové kluby SK Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískali licenci pro účast v profesionálních soutěžích. V další sezóně tak nebudou hrát druhou ligu. Naopak v ní nastoupí Kladno, Česká Lípa a Jihlava, která původně sestoupila. Ligová fotbalová asociace o tom informovala na webu.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji malá oblačnost, ráno ojedinělé mlhy, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, při zvětšené oblačnosti ojedinělé, později večer místy přehánky. Nejvyšší teploty zítra 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor na dopravní nehodu, která je na silnici 1/35 v katastru Cerekvice nad Loučnou. Nehoda autobusu a osobního auta, počítejte tam s tvorbou velmi dlouhých kolon a aktuálně několik desítek minut trvajícím zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zdravíme do Zdechovic na Pardubicku. Přes 200 lidí se připojili svým podpisem pod petici proti průzkumu zásob manganu na území obce. Podrobnosti řekneme za chvíli. Přinese Ondřej Wolf a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. Konkrétně jmenovitě od Věry Špinarové, Valdemara Matušky, také od Marie Rotrové a nebo Karla Gota či od Smoukí.
0: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 5.6. to je takové hezké datum. Víte, milí posluchači, no ten, kdo se narodil 5.6.1978, tak má hezkou postupku. 5, 5, 6, 7, 8. No ale k dnešnímu dni patří jiná výročí, než ta, že se někdo narodil. Slaví narozeniny samozřejmě všem oslavencům. Posíláme velkou gratulaci. Mimochodem připomínáme, že dnes je Světový den životního prostředí, který si připomínáme od roku 1972. Ale ještě jedna významná událost je zapsána v kronice našeho kraje a je to jediná událost, která připadá na dnešní den, tak nasedat vyrážíme.
1: Řidič Antonín Čihák vás vítá na palubě výjezdu autobusu, promiňte, byl si ho, paní, a přeje vám velmi příjemnou, i když chvilkama riskantní, jízdu. Hlavně nastupadám. Postupujte.
0: No tak, Bůh ví, jak to vypadalo, jestli to bylo třeba i takhle veselé při zahájení autobusové dopravy na lince Hradec Králové, Bohdaneč, Přelouč, protože tato událost vlastně představuje i velmi důležitý milník v rozvoji meziměstské hromadné dopravy v našem kraji. Zavedení této trasy totiž zásadně propojilo už jmenovaná města Hradec Králové, Lázně, Bohdaneč a Přelouč a navázalo tak na už dřívější rozvoj motorové dopravy, který započal nejstarší státní linkou v zemi mezi Pardubicemi a Lázněmi Bohdaneč v roce 1908.

0: Za 10 minut, 14:30, z dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice posíláme pozdrav také do Zdechovic. Lidé tady mají obavy, že se jim jednoho dne nastěhují za domy těžaři. V těchto dnech proto podepisují petici proti možnému geologickému průzkumu, který má ověřit zásoby manganu na přilehlém území, a to včetně Popílkového jezera u Chvaletické elektrárny. Spolu s námitkami chtějí petici uplatnit v připomínkovém řízení na Ministerstvu životního prostředí. Víc už se dozvíte od redaktora Ondřeje Wolfa, který se byl ve Chvaleticích podívat.
1: Když se rozhlídneme, vidíme jedli podél prvního plotu toho domu, rovně přes ty školky, lesoškolky, a tamhle ty domy, které jsou proti nám, jsou vlastně bezprostředně v blízkosti toho zájmového území. To zájmové území se potom táhne takhle dál pod skládkou až kolem starých Chvaletic k novým Chvaleticům.
2: Popisuje nezávislý starosta Zdechovic Radomír Stříška. My teď spolu jsme na okraji obce u kostela a díváme se směrem ke Chvaletické elektrárně.
1: Záměr je zatím jenom průzkum toho území, který vlastně ložiskem je, ale jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas lidí z obce s tím, aby se něco takového tady vůbec obnovilo.
2: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 kilometrů čtverečních doteď podepsalo asi 250 lidí.
1: Prostě to tady nechtějí, že ty zátěže už je tady dost a že je potřeba jasně stanovit, jaký rizika by to neslo a co se nám tady všechno zhorší. Jasně, že se zhorší kvalita života, že klesnou ceny nemovitostí, kdyby něco takového bylo. Zvýší se doprava, to je taky hrozný strašák.
2: O povolení k průzkumným pracem u Zdechovic usiluje těžební společnost Mangan Chvaletice. Její ředitel Jan Votava říká, že chtějí zjistit skutečný stav podzemních zásob manganu.
3: Toto povolení by nám pouze umožnilo provést analýzu a zpřesnění informací primárního ložiska, na němž probíhala mezi první a druhou světovou válkou těžba manganu a následně pyritu.
2: V první etapě by měl průzkum obnášet práci s daty a archivními dokumenty, v druhé pak i ověřovací geologické vrty. Vyplývá to z žádosti těžební společnosti o stanovení průzkumného území. Ředitel Votava tvrdí, že pokud s ním obec nebude souhlasit, průzkum dělat nebudou.
3: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se tzv. Průzkum historického primárního ložiska na katastrálním území Zdechovice neuskuteční. Dále již o průzkumné území žádat nebudeme.
2: Petici proti záměru včetně námitek plánuje obec Zdechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
3: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
2: Ano, a co ještě?
3: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
2: Taky. A to hlavní?
3: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
2: To je ono.
3: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
2: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
3: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
2: Už ve středu 10. června
3: od 9. do 12.
2: se na vás těší Jitka
3: a Mirek.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď pěkně od Vlacha po Bacha, jak se říká, protože no my to vezmeme opravdu doslovně, protože od Smouky teď skočíme rovnou k Dechovce. Dechovková kapela Pardubická muzika, tak ta absolvovala 12-denní návštěvu českých krajanů v Americe. Pardubiští studenti přijeli do Texasu na 60. ročník Národního folkového festivalu a u svých hostitelů úspěšně zabodovali. Milada Velehradská se po jejich návratu sešla s kapelníkem Martinem Chmelařem, který jí svěřil zážitky mladých muzikantů a začal s prvním vystoupením.
1: Náš úplně první koncert byl ve městečku Lagra, to je krajanské centrum Čechů, který žijí v Americe, to je vlastně několikátá generace Čechů, samozřejmě mají obrovskou úctu k české kultuře. Jsme měli potom ještě jeden koncert mimo ten festival, potom všechny ostatní už byli v rámci toho National Polka Festu.
2: Takže toho bylo dost.
1: Jsme samozřejmě kromě těch koncertů měli i možnost poznávat ten Texas se studenty, byli jsme se podívat v několika muzeích, byli jsme se podívat třeba na legendárním ranči South Fork, což teda studenti úplně nedocenili. Jeden ze studentů přišel: pane profesore, já nevím, co tady vlastně dělám, je to tady hezký, ale já vlastně vůbec nevím, kde to jsem, ale my jsme nadšený, jak vy jste nadšený. Byli jsme se podívat v obrovském muzeu v Austinu, které bylo zaměřené hlavně na americkou historii, a potom jsme se byli podívat v Dallasu, tam to bylo zase takový hodně interaktivní, to mají Američani rádi, akčnost, tam bylo spousta takových věcí, které si mohli studenti vyzkoušet, takže to byl taky krásný zážitek.
2: Co byl pro vás největší?
1: Ten South Fork, já jsem na tom vyrostl, že ho samozřejmě v 90. letech, když jsem byl malý, tak jsem celou tu sérii toho Dallasu zkouknul, takže když jsem si mohl sednout do Bobbyho auta, tak to bylo super.
2: Měli bychom jít k programu. Co tam nejvíc zabíralo?
1: Písnička, kterou mají nejradši, je asi ta naše písnička česká, to bych skoro považoval za takovou jejich jako neoficiální hymnu těch českých krajanů. No, ale oni mají rádi Moravanku, tady Vacky, Vejvody, Kmocha, toho byli hodně nadšený.
2: To byla vaše třetí návštěva?
1: Pardubická muzika tam byla po třetí, konzervatoř vlastně po čtvrté, protože v roce 2018 začala ta spolupráce Pardubického kraje s těmi texaskými krajany. Tam měla taková kapela, která byla tak trošku narychlo postavená, a když jsme byli osloveni Pardubickou konzervatoří, aby jsme tam jeli, tak jsme tehdy vlastně dali dohromady tu pardubickou muziku a od té doby tam jezdíme už jako taková ta klasická česká dechovka.
2: A tentokrát?
1: Bylo tam pozvaných spoustu českých krajanů z celých Spojených států, byli tam z Nebrasky, z Oklahomy, z Washingtonu, tak i z dalších takových ty krajanských spolků, takže my už máme pozvání třeba i do Nebrasky a do Oklahomy. Ještě bych mohl zmínit, s námi měl kolega Jiří Pohnán, což je vlastně vynikající trumpetista, ale také skladatel. Já jsem ho nedávno požádal o to, jestli by nesložil něco pro ten festival, a on složil krásný pochod, Ennis March se to jmenuje, a když jsme to tam poprvé zahráli, to byl vlastně úplně skvělý zážitek i pro nás, pro kapelu. Když jsme řekli, že to je dárek pro ně, celý sál skandoval a řval nadšením, jo, to bylo úplně jak na nějakém stadionu. To měli velkou radost.
0: Český rozhlas Pardubice právě teď. Právě teď přinášíme jednu neveselou informaci ze železnice, protože v Pardubicích je přerušený provoz na železničním koridoru ve směru na Prahu. Vlak ve Svítkově srazil člověka, který bohužel nehodu nepřežil. Mezi Pardubicemi a Přeloučí České dráhy nasadily náhradní autobusy. Provoz je přerušený v dálkové i v regionální dopravě a některé dálkové vlaky jedou odklonem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Naše hriechy, Adam Ďurica, Ema Drobná v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak teď si dáme něco na zub. 3:45. Nejvyšší čas, vidíte, mnohým z vás už kručí v žaludku, no ale bude to jenom takové myšlenkové nasycení, protože letošní rok je 10. rokem pro Pochoutkový rok, to je náš pořad, který vysíláme každou neděli po 10. hodině dopolední. Tak u příležitosti tohoto jubilea naši porodci vaří ze 630 výherních receptů z uplynulých ročníků. A nejenom oni, pomáhají jim s tím samozřejmě i profesionální kuchaři. No a dnes budeme mít něco dobrého. Konkrétně v neděli se můžete těšit na dortovou omáčku s vaječným svítkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Recept skončil druhý v roce 2021 a ujal se ho šéf kuchař Roman Paulus, a to za asistence Patrika Rozehnala.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům. Nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat. I když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tak, Patrik Rozehnal, jak jste slyšeli, se zase dobře najedl. Vy se také můžete dobře najíst. Už teď najdete recept na stránkách pochoutkovýrok.cz a nebo na našem Facebooku v krátkém minutovém videu. A v neděli ho celý uslyšíte po 10. hodině.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Provoz na železničním koridoru Pardubice zastavila tragická nehoda. Silničáři chystají opravu mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci. Cenový strop u benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak vzroste. A zítřek bude oblačný, teploty až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích je přerušený provoz na hlavním železničním koridoru směrem na Prahu. V místní části Svítkov srazil vlak člověka, který střet nepřežil. České dráhy zavedly mezi Pardubicemi a Přeloučí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká dálkových i regionálních spojů. Podrobnosti přidává mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
4: Na místě jsou všechny složky integrované záchranného systému. Čeká se na vyšetření a předpokládám, že za několik desítek minut bude zprovozněna alespoň jedna kolej, ale v tuto chvíli zatím nelze úplně určit čas, kdy bude provoz obnoven plným rozsahem.
3: Výbuch tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě si dnes odpoledne vyžádal 4 zraněné lidi, jsou popálení a ve vážném stavu. Informoval o tom mluvčí záchranářů Josef Strašík. Neštěstí se stalo v bytě bytového domu v Dobrovského ulici. Hasiči povolali svého interventa, aby poskytl lidem psychologickou pomoc, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Kvůli zraněným tam letěl i vrtulník, který je připraví patrně do popálení nových center. Oprava mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci začne v polovině června. Provoz na silnici číslo 17 tam bude částečně omezený několik měsíců. Rekonstrukce má stát víc než 26 milionů korun.
5: Most přes Novohradku je podle průzkumu ve špatném technickém stavu a situace se zhoršuje. Ředitelství silnic a dálnic proto počítá s kompletní rekonstrukcí, která bude rozdělená na etapy, aby zůstal otevřený jeden jízdní pruh. Práce začnou 15. června a omezení potrvají do listopadu. Z Hrochova Týnce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41 korun a 64 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat minimálně do konce června. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava.

0: Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor na dopravní nehodu, která je na silnici 1/35 nedaleko kruhového objezdu u Zámrsku a stále se došetřuje dopravní nehoda, která se stala v Cerekvici nad Loučnou. Počítejte s tvorbou kolon velmi dlouhá ve směru od Vysokého Mýta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak v Pardubicích, odkud vysílá Český rozhlas Pardubice, se už za chvíli bude tančit a zpívat. Centrum totiž ožije folklorem a to díky tradiční perštinské noci. Je tam i náš dnešní stopař Milena Vápeníková, řekne vám za chvíli podrobnosti a přidáme v této hodině i informace o počasí na víkend a písničky, které nestárnou, a to třeba od Martina Maxi, od Aby a nebo od Dalibora Jandy.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No, ty jsou nevyspytatelné, stejně jako kterékoliv jiné cesty, ale mnohem růžovější. No, ale nevyspytatelné jsou i cesty počasí. Aktuálně teď venku oblačno, i když občas prosvítá sluníčko, teploty kolem 17 stupňů. Jak to bude vypadat dál?
1: Počasí.
0: Tak, voláme pro tuto odpověď, tedy na tuto otázku, Český hydrometeorologický ústav Hradci Králové, konkrétně pana Imricha Drapáka. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Tak, pane Drapáku, prozraďte, jaký bude zbytek pátku?
2: Tak ta fronta se nám posunula už k východu, takže spíš za tou frontou teďka takový trošku chladnější vzduch, kterým budou být ještě nějaké přehánky, ojedině možná i nějaká bouřka. Na večer potom by ty srážky už ustávaly a oblačnost by nám postupně začala ubývat. Ty teploty by měly být maximálně dneska do 19 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout.
0: Mm-hmm. Kdyby se někdo náhodou chystal o víkendu strávit sobotu a neděli někde venku na výletě, tak jaké bude počasí? Bude to spíš na domácí aktivity nebo můžeme vyrazit i ven?
2: Já si myslím, že můžeme vyrazit i ven. V noci už to bude jasno a ráno se nám můžou vytvořit mlhy a 10 až 7 ty minima. Zítra už teplej 22 až 25 stupňů a v podstatě dopoledne malá oblačnost. Výjimečně ráno nějaké ty mlhy. Během potom sice od jihozápadu bude přibývat oblačnost, ale ty nějaké přehánky se nám vyskytnou až spíš později večer nebo spíš na noc a budou spíš někdy na horách. Takže myslím, že ta sobota bude velice slušná a neděle taky v podstatě je tam nějaký polojasno oblačno. Opět se nám může někde vyskytnout nějaká slabá přehánka, nemělo by to být nic výrazného a pořád teploty do těch 25 stupňů. A i ten příští týden bychom ještě v pondělí začali docela slušným počasím bez srážek kolem 25, tak mě to vypadá v úterý na přechod fronty. Tam trošku ochlazení ve středu za tou frontou a o čtvrtka potom zase oteplování.
0: Takže prostě jako na houpačce. Inu jsme ve středozemí. Nedá se nic dělat. Děkujeme, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Aktuálně z Penštinského náměstí v Pardubicích. Dnes se totiž patří folklóru. Už za malou chvíli odstartuje Penštinská noc. Tradiční zahájení folklorního festivalu Pardubice Hradec Králové, který nejenom dnes, ale během celého víkendu nabídne vystoupení souborů z Česka a také ze zahraničí. V historickém centru města sleduje poslední přípravy náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já musím říct, že tady už je v podstatě všechno připravené. Pódia stojí, stánkaři jsou na místech, už dokonce začínají přicházet první návštěvníci sem na Pernštýnské náměstí, kde jsem teď i já. A už se také chystají první účinkující zpěváci, tanečníci, muzikanti. Možná teď v pozadí za mnou slyšíte, jak ladí své nástroje. Ostatně už je na čase, protože opravdu za malou chvíli v 16 hodin to tady všechno oficiálně začne na tom hlavním pódiu. Ty lokace jsou celkem tři. Na Pernštýnském náměstí tady jsou dvě pódia, pak bude pódium na Příhrádku a v Pernštýnské ulici. Jinak na pódiu v rohu na náměstí tady u spolkového domu, bývalé kavárny Evropa, bude možné stejně jako minulý rok zkusit taneční prkna na vlastní kůži. Soubory tady mají připravené nejenom tance ze svého regionu, ale také taneční hry pro diváky, takže hrát a zpívat se bude nejenom tady, ale potom později také v Pernštýnské ulici, tam ten program začne až v 8:30 večer. Na Příhrádku to také bude o něco později, tam to bude v 7:30 večer, kde nejprve začne dětská skupina z Pardubic, Šmidlátka, a po nich skupina Kantoři z Hradce Králové, která loni oslavila neuvěřitelných 55 let nepřetržité hudební činnosti. No, abychom nezapomněli na to, že k Pernštýnské noci také neodmyslitelně patří lidový jarmark. Ten už je připravený, takže určitě bude kdo dostání spousta dobrot, k jídlu, nápoje, suvenýry, všechno, na co si vzpomenete.
1: Mileno, festival se letos koná už vlastně po 34., tak budou nějaké novinky?
2: Ono, každý rok je v podstatě jiný, protože ty soubory se střídají, připravují nové programy, takže vlastně netradiční bude i tenhle ročník. Co jsem ještě nezmínila, tak v letošním roce se festival vrací také do atria Pardubické radnice, kde jsou pro návštěvníky, diváky připravené dva festivalové programy. Jeden se uskuteční od 8:30, je to komorní hudební pořad a má název Alou, páni muzikanti, všem z kuráží a mě taky. A potom od 10 hodin, respektive 22 hodin, to bude hudebně taneční projekt, který dostal název Tanec mezi námi.
1: A ty budeš vše bedlivě sledovat, takže po 17. hodině v pořadu Den v kraji se na tebe posluchači zase můžou těšit.
2: Je to tak.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jednání se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují. Prvním vyléčeným byl Američan Timothy Ray Brown v roce 2007. Teď je těch plně vyléčených asi 8. Nemoc HIV dnes není vyléčitelná, ale je plně léčitelná a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Sparta byla druhá, Slavia šestá. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: Tučného zavedou nás teď do okolí Labské boudy v Krkonoších, kde je místo obvyklého ticha slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy totiž trénovali vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Reportérka Kateřina Kohoutová byla u toho, když na mezinárodní cvičení jich přijelo 5 desítek, a to jak z Česka, tak i z dalších evropských zemí.
1: Tu a ne tam. Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat, a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal. Vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super.
4: Terezie na cvičení dorazila ze Slovenska.
3: Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
5: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
4: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
5: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik, pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
4: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
6: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes, a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
4: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
3: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
2: Ano, a co ještě?
3: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
2: Taky. A to hlavní?
3: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
2: To je ono.
3: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
2: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
3: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
2: Už ve středu 10. června
3: od 9 do 12
2: se na vás těší Jitka
3: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: nejde. No i když vezmeme ručičky a posuneme pěkně třeba o hodinu zpět, tak si můžeme klidně představovat, že není 15.50, ale 14.50. Tak jak tak, čas je neúprosný a je přesný a ten náš ukazuje opravdu za 10 minut 4. To znamená příchod Oty Gutwirta s dalšími zprávami, pak také Patrika Rozehnala a Petru Černockou. Ti je přinesou humoriádu a po 17. Petr Seidl přinese souhrn událostí dnešního dne v pořadu Den v kraji. No a Jan Vamberský ještě nabídne spotřebitelský servis. Dnes vám e-mail přečte Josef Černý.
1: Pan Karel poslal na reklamaci mobilní telefon a když se měsíc a půl nic nedělo, poslal prodejci odstoupení od smlouvy s požadavkem na vrácení peněz z důvodu nedodržení lhůty. Za dva dny mu ale místo peněz přišel telefon, který pan Karel zatím nepřevzal a rád by věděl, jak má postupovat dál. Pane posluchači, dobře jste udělal, protože prodejce nedodržel lhůtu k vyřízení reklamace a vaše odstoupení je platné a prodejce to dobře ví. Telefon tady klidně nechte ležet na poště, ať mu ho vrátí. Odstoupení od smlouvy můžete ještě jednou zopakovat, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Ve Vysoké Mýtě zasahovali hasiči kvůli výbuchu tlakové lahve v bytovém domě. Pardubice nezvýší školkovné v příštím školním roce. Vedoucí úřadu vlády uzavřela formální převod agent ze Strakovy akademie na ministerstva. A zítřek bude oblačný, teploty do 25 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvejert. Hasiči zasahovali ve Vysoké Mýtě v Dobrovského ulici. V bytovém domě tam vybuchla tlaková lahev. Jeden člověk se zranil. Na místo vyjelo 6 jednotek, říká mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
2: V domě se nacházela jedna zraněná osoba, která byla předána letecké záchranné službě. My v tuto chvíli provádíme kontrolu bytu a odvětráváme prostory domu. A na místo míří také náš intervent.
0: Pardubice zatím neplánují rozšíření systému třídění odpadu door to door do dalších částí města. Barevné popelnice na plasty a papír přímo u domu letos nově získali obyvatelé Popkovic, Lánu na Důlku, Opočínku nebo části Pardubiček. Město zvažovalo rozšíření projektu ještě tento rok taky do Jesničánek a Draškovic. Konkrétní termín ale zatím známý není. Rodiče dětí z mateřských škol v Pardubicích budou v příštím školním roce platit stejné školkovné jako teď, to je 830 korun měsíčně. Informuje o tom magistrát s tím, že možnost navýšení úhrad až na 1800 korun měsíčně nevyužije. Nová pravidla pro školkovné zavádí ministerstvo školství v souvislosti s růstem minimální mzdy. Platit začnou od září.
3: Proplacení školkovného platí v městských zařízeních jednotné předpisy. 30. září 2026 je do mateřských škol v Pardubicích zapsaných skoro 2900 dětí. Asi třetina z nich školkovné nehradí, protože plní povinné předškolní vzdělávání. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislosti, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil ale, že přesun podle něj podporu agent posílí. Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu, byl ukrajinský, potvrdilo to ukrajinské námořnictvo. Dodalo, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo, aby zabránilo možným obětem. Exploze otřásla přístavem Konstanca dopoledne. Tamní úřady bezpilotní stroj zaregistrovali už ráno. Incident se obešel bez mrtvých a raněných.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji malá oblačnost, ráno ojediněle mlhy, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, přehánky se objeví hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
1: Dobrý den.
0: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny. Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo. Tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by
1: znali text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizej. Tu a tam si něco objeví, jo, ale, jo. Ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často

0: Co se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
1: Odneste to.
0: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
1: Děkuji ti.
0: Ne? Nebo chci radši Františka?
1: Romurek.
0: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, rozumím, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajt, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
1: Proč?
0: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
4: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
3: A ta druhá?
4: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
3: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
4: No jasně, ale...
3: Taky svatebčani.
4: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
3: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
4: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí. Já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě reci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
3: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
4: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
3: Zpívalo se u vás na svatbě?
4: Nespívalo.
3: No to je smutná svatba,
4: já
3: zpěváci a nikdo nespívá.
4: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tahle šatičky, ještě tam přijedou voslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty... Ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
3: No tak měl člověk fotografa, ne nějaká fotografa. A zase, ne. A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
4: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. Já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
3: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
4: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
3: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
2: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zlatý. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkujeme, šťastný pátek a teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory, já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon,
4: ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade přes padem je kousek.
2: No vida.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a ještě najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte to svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Mimoň. Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je. Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo. Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl. Ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřeš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny, nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
9: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů.
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76. Mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrpábu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze zásluhy.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochlela, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, vete.
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to pravidla. Naši, na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako... několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, si... potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to
3: totiž...
4: Je taky dost nekrásný.
3: Jaksi záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží na, také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vlnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám, prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala. Hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme
1: no, tady,
2: dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme
2: seznam.
1: No, ale
2: máš
1: seznam,
2: takový
1: ale...
2: něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na
1: bude.
2: Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David. No já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. A já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
5: ano,
6: mám
5: děkuji.
6: Domů potečku.
5: Máte jo,
6: děkuji,
5: jo,
2: děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, paní Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás platí.
5: Děkuji vám.
7: Chtěla bych Ačko.
2: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No, nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znal jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ho hrali doma.
5: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
5: No ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček se miloval i s Spejblem,
5: no,
2: a s Hurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo,
2: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy ze slem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená, Ačko znamená tedy Hurvínka, jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký mám u jedobu zde ho nechodí, vlastně ako iný začat nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní, a na blítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa narazej strom, radšej sa smelej začni, a že ma budeš mať, si začni mnoho starosti.
1: Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petru.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky.
1: Hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: K rudimskému útulku navýší kapacitu míst pro opuštěné kočky. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. Vedení sněmovny je kompletní, místopředsedkyně je poslankyně Urbanová. A zítřek bude oblačný, teploty až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Útulek v Chrudimi chce navýšit kapacitu míst pro kočky. Zařízení je vybavené 6 kotci a několikrát už muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších odchycených zvířat. Úpravy areálu umožní kapacitu zvednout, vysvětluje vedoucí útulku Tereza Němcová.
3: Na kapacitu 10, protože opravdu to jaro je v plném proudu a koťátka budou určitě přibývat a my bychom byli rádi, aby jsme se mohli pokusit postarat o co nejvíce kočiček.
2: Silnice ze Studnic na hranice Pardubického kraje je znovu otevřená. Opravy a uzavírky tam začaly vloni v létě. Celková rekonstrukce trasy stála skoro 27 milionů korun. Rekonstrukce prvního patra léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce je hotová. Stavební práce budou pokračovat i v dalších dvou patrech. Celkem to bude stát zhruba 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, který provozuje celý areál Poličské nemocnice včetně léčebny. Klienti budou nově bydlet na pokojích v menším počtu a budou mít víc soukromí, říká zdravotně sociální pracovnice Šárka Veselá.
4: První oddělení je zrekonstruované tak, aby byl přístup k lůžku ze tří stran, aby tam bylo dostatečně prostoru pro kompenzační pomůcky, jak zvedáky, invalidní vozíky. Dále máme tady jeden i čtyřlůžkový soustředěný pokoj, který je vybaven zvedacím systémem Airlance, který usnadní manipulaci jako takovou.
2: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dřív vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. V současném volebním období má sněmovna pod vedením Tomia Okamury z SPD 4 místopředsedy. Už dřív poslanci zvolili Patrika Nachera z ANO, motoristu Jiřího Bartáka a Jana Skopečka z ODS.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji malá oblačnost, ráno se mohou objevit mlhy, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti a při zvětšené oblačnosti ojedinělá to hlavně na horách, později večer pak místy přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nové nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Kolony se rozjely už i u Cerekvice nad Loučnou, kde byla nehoda autobusu a osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné odpoledne, jsou 4 minuty po 16. hodině a začíná páteční den v kraji. Pokud občas projíždíte přes náměstí Republiky v Pardubicích, tak jste si nemohli nevšimnout dřevěných lávek, které tu vyrostly, a taky modrých tlustých hadic, které na nich leží. K čemu slouží, to vám řekneme už za chvíli. S regionálním stopařem vás pozveme na dnešní Bernštýnskou noc, no a prohlubujeme.

0: 7,5 minuty po 17. hodině je ve studiu stále Otagurt Wirt. Připravený je souhrn událostí dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Kanalizaci mezi Janovou ulicí a Sukovou třídou budou dělníci opravovat až do září. Na místě už instalovali nadzemní provizorní systém potrubí pro přečerpávání odpadních vod. Místy vede po dočasně umístěných lávkách a také podchodem pro pěší uzelené brány. Víc uslyšíte v našem vysílání za chvíli. Rodiče dětí z mateřských škol v Pardubicích budou v příštím školním roce platit stejné školkovné jako teď, to je 830 korun měsíčně. Informuje o tom magistrát s tím, že možnost navýšení úhrad až na 1800 korun měsíčně nevyužije. Nová pravidla pro školkovné zavádí ministerstvo školství v souvislosti s růstem minimální mzdy a platit začnou od září.
3: Proplacení školkovného platí v městských zařízeních jednotné předpisy. 30. září 2026 je do mateřských škol v Pardubicích zapsaných skoro 2900 dětí. Asi třetina z nich školkovné nehradí, protože plní povinné předškolní vzdělávání. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Přestavba plochy před Hlineckým nádražím má skončit v létě. Dělníci tam pracují na úpravě silnice i parkoviště. Kapacita odstavné plochy by se měla výrazně navýšit. Za přestavbu město zaplatí přes 7 milionů. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku odmítají možný geologický průzkum zbytkových zásob manganu na území obce. Bojí se toho, že jde o první krok k obnovení těžby. O povolení k průzkumu usiluje těžební firma Mangan Chvaletice. Pardubice Český pavilon z Expo 2025 nekoupí. V uplynulých dnech město zvažovalo pořízení této architektonicky výjimečné stavby. Nakonec se ale rozhodlo od záměru ustoupit. Podle mluvčího magistrátu Matyáše Strnada se na budoucím využití objektu neshodli odborníci ani političtí představitelé města a rada proto jeho koupi neschválila. Dělníci dokončují stavbu nového dřevobetonového mostu v Dolní Čermné

0: na Orlicko-Ústecku. Jedná se o první stavbu svého typu v kraji a jednu z prvních v Čechách. Pokud se novinka osvědčí, mohla by se v budoucnu objevit i na dalších místech. Stavba postupuje rychleji, díky využití dřeva je navíc šetrnější k životnímu prostředí. I o tom uslyšíte v našem vysílání v této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí.

0: Kdo v posledních dnech procházel kolem Zelené brány v Pardubicích, nemohl přehlédnout dvě nezvyklé dřevěné lávky na náměstí Republiky. Objevily se tam kvůli opravě kanalizace, na kterou naváže obnova celého náměstí. Řidiči a chodci musí v létě počítat s omezeními, díky bezvýkopové technologii budou podle vodohospodářů ale výrazně menší. Víc nám teď řekne redaktorka Bára Soukupová, která je na lince. Bára, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak rozsáhlá bude ta oprava kanalizace?
1: Tak Pardubické vodovody a kanalizace během léta opraví úsek páteřní kanalizace od Jánovy ulice po Sukovu třídu. Obnovou projde téměř 370 metrů potrubí a součástí prací budou taky opravy některých šachet. Jde o první etapu plánované revitalizace náměstí, vysvětluje mluvčí vodáren Vendula Horáková.
2: Aktuálně je prováděna instalace systému pro přečerpání odpadních vod, čištění kanalizace a přípravu potrubí pro samotnou sanaci.
0: A jak moc práce zasáhnou běžný život v centru?
1: Tak určitým omezením se řidiči ani chodci nevyhnou podle vodáren, ale budou výrazně menší než při běžné rekonstrukci kanalizace. Dělníci se totiž obejdou bez hlubokých výkopů a náhradní potrubí, kterým přečerpávají odpadní vody, vedou po povrchu. Místy vede právě po zmíněných dočasných dřevěných lávkách a taky podchodem pro pěší u Zelené brány. Hlavní oprava kanalizace je zároveň naplánovaná na léto, kde podle vodáren menší provoz, hotovo by mělo být během září.
0: My už jsme to zmínili na začátku, na opravu inženýrských sítí naváže obnova celého náměstí Republiky. Co všechno se tam má změnit?
1: Podle vedení města by náměstí Republiky mělo v budoucnu více navazovat na historické centrum Pardubic a méně připomínat rušnou dopravní křižovatku. Radnice chce využít toho, že po otevření severovýchodního obchvatu už centrem neprojíždí tolik aut jako dřív. Součástí projektu je předláždění náměstí, výsadba nových stromů a taky vodní prvek, který má během horkých dnů pomáhat s ochlazováním centra. Zmizí i nevyužívaný podchod ze 70. let, který vede z třídy míru k Zelené bráně, říká primátor Jan Nadrchal. Hnutí ANO.
3: S tím, že ty vršky podchodu se zruší, zaklopí, bude to předlážděno, bude tam nějaká odvětrávací mříž, ale s využitím podchodu pro veřejnost se nepočítá. Naopak se počítá teda jakoby se zkapacitněním toho přechodu pro chodce, s tím, že by měl být nějakým způsobem jakoby v jedné rovině s dlažbou na třídě míru, tak aby to bylo pokud možno bezbariérové.
1: Změnit se má taky fungování zastávek MHD. Autobusy by nově měly zastavovat přímo v jízdním pruhu, taky u zvonice a u divadla, podobně jako dnes u obchodního centra Grand. To kritizují opoziční zastupitelé, kteří se obávají, že to zpomalí osobní dopravu. Celá revitalizace náměstí Republiky má být hotová během příštího roku.
0: Tak tolik redaktorka Bára Soukupová. Báro, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Celé dnešní dopoledne propršelo, čeká nás bernštýnská noc, a tak jsme se zeptali Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu, jestli máme bez obav vyrazit ven.
2: Já si myslím, že můžeme vyrazit i ven. V noci už to bude jasno a v nás nám můžou vytvořit mlhy a 10 až 7 ty minima. Zítra už tepleji 22 až 25 stupňů a v podstatě dopoledne malá oblačnost, výjimečně ráno nějaké ty mlhy. Během potom sice od jihozápadu bude přibývat oblačnost, ale ty nějaké přehánky se nám vyskytnou až spíš později večer nebo spíš na noc a budou spíš jiný na horách. Takže myslím, že ta sobota bude velice slušná a neděle taky v podstatě je tam nějaký polojasno oblačno. Opět se nám může někde vyskytnout nějaká slabá přehánka, nemělo by to být nic výrazného a pořád teploty do těch 25 stupňů. A i ten příští týden bychom ještě v pondělí začali docela slušným počasím, bez srážek, kolem 25, tak mě to vypadá v úterý na přechod fronty. Tam trošku ochlazení ve středu za tou frontou a o čtvrtka potom zase oteplování.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pardubická perlštýnská noc opět po roce rozezněla a rozhýbala centrum města. Na několika scénách se střídají folklorní soubory, hudebníci i návštěvníci, kteří si chtějí užít jedinečnou atmosféru dnešního večera. Ten je taky součástí folklorního festivalu Pardubice Hradec Králové, ale to spíše už svůj 34. ročník. A jak už možná slyšíte, v davu zpěváků a tanečníků je taky náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Pernštínského náměstí. Já jenom možná trochu upřesním tu informaci, že se soubory tady střídají na několika scénách. Ono několik scén je skutečně připraveno, ale zatím je program jenom na té hlavní. V tuto chvíli se chystá na své vystoupení soubor Marcipánek a Perníček z Pardubic. No a ty další lokace na Příhrádku a v Pernštínské ulici, ty se připojí s programem později v průběhu toho večera. Jinak je tu živo už teď, jak možná slyšíte za mnou, a to centrum Pardubic bude zpívat a tančit a žít vlastně až do dnešní půlnoci.
1: No, dneškem to ale nekončí. Festival totiž pokračuje i v dalších dnech. Co nabídne ten víkendový program?
2: Zítra se tanečníci a zpěváci přesunou do Hradce Králové, kde od 14:30 odpoledne začne program v Žižkových sadech a od 16:30 odpoledne je potom připravený pořad scénického folkloru u Klicperova divadla a je to pořad věnovaný stému výročí narození choreografky Aleny Skálové. No a v 19 hodin se pak ti největší držáci přesunou ještě na Šrámkův statek v Fileticích, což je vesnice vedle Hradce Králové. Je to setkání, které představuje tradiční tečku za tou královéhradeckou částí festivalu. No a v neděli se potom vrátí program zpátky do Pardubic, a to na dvě místa, konkrétně na zámek, kde se od 10 hodin uskuteční folklorní školička a neb dopoledne plné hádanek. A ještě se bude konat setkání v 10 hodin v Domě kultury na Dukle, tam to bude taneční dílna.
1: No tak tolik náš regionální stopař Milena Vápeníková z Perštinského náměstí. Užij si Perštinskou noc a děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zatímco většina mostů vzniká z betonu nebo oceli, v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku vsadili na kombinaci dřeva a betonu. Právě tam roste první dřevobetonový most v Pardubickém kraji, postavený podle rakouské technologie. A pokud se novinka osvědčí, tak by se mohla v budoucnu objevit i na dalších místech. Stavba postupuje rychleji, díky využití dřeva je navíc šetrnější k životnímu prostředí a výraznější finanční úsporu oproti klasickým mostům zatím nepřináší. Jaké další výhody a úskalí tato technologie má, zjišťovala reportérka Barbora Soukupová.
1: Já stojím pod mostním provizoriem, po kterém projíždějí auta, udělám pár kroků do strany a už jsem pod novým mostem a nade mnou je vlastně velká dřevěná plocha složená z dlouhých prken, vyplněná betonem. A jak tohle celé vzniká, vysvětlí zástupce zhotovitele Ronald Lloydl.
2: Hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevěné nosníky, které jsou vyrobeny z lamel, které jsou postupně lepeny ve formě se vzepětím, tak aby eliminovali zatížení od právě betonu spřeženého, který se na to lije.
1: Celá tahle konstrukce funguje vlastně jako taková forma, která je vylitá betonem. Celé to leží na mohutných betonových mostních podpěrách. Samotná ta mostovka, která má tedy obal ze dřeva, má přes 10 metrů.
2: Má teda trochu víc, má necelých 15 metrů.
1: A její příprava nebyla jednoduchá, protože tahle metoda stavby mostu je v začátcích.
2: Ano, je to tak. Celá dřevěná konstrukce se slepovala po jednotlivých lamelách nakonec v Rakousku, protože v Česku není aktuálně dostupná tato technologie, protože ta technologie je z ciziny, takže je o něco dražší. Určitě levnější by to vycházelo, pokud by poptávka v Česku byla větší, tak by si ty firmy ty technologie pořídily.
1: Jaké jsou výhody takové stavby?
2: Tak je to určitě rychlost výstavby, kdy vlastně nosnou konstrukci přivezete, osadíte, což zabere jeden den. Vybetonování a provedení armatury zabere několik dní, takže celá ta práce na mostovce trvá v řádu týdne oproti třeba klasické technologii, kde to trvá měsíc.
1: A je to levnější než třeba klasické železobetonové mosty nebo betonové?
2: Určitě by cena mohla být nižší, pokud by technologie všechny se prováděly v Česku. Tady u toho mostu musel být proveden ještě dodatečný výzkum na spřehující kotvy. Jedná se o železové trny, které zajišťují spřažení a spojení vlastně toho betonu s tím dřevem.
1: A tahle stavba má ještě jedno specifikum a to je v podstatě následná údržba nebo spíš kontrola stavu toho mostu.
2: V konstrukci jsou zabudovány čidla, je jich tady několik, které sledují vlhkost, sledují teplotu a také napětí v té konstrukci. Celé se to přenáší do takového malého řídicího centra, které pomocí GSM brány posílá vlastně správci informaci o tom mostě, který vlastně díky tomu ví, v jakém stavu se nachází ta dřevěná konstrukce a může když tak v případě nutnosti zasáhnout.
1: Po novém mostě by se řidiči měli projet na začátku letních prázdnin. Celkové náklady na stavbu budou asi 32 milionů korun. Z Dolní Čermné Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
2: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
1: Ano, a co ještě?
2: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
1: Taky. A to hlavní?
2: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
1: To je ono.
2: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
1: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
2: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
1: Už ve středu 10. června
2: od 9 do 12
1: se na vás těší Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Za 12 minut bude 18 hodin, posloucháte páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Začíná nám pomalinku, ale jistě víkend a můžete ho odstartovat třeba návštěvou Bernštýnské noci v Pardubicích, kde uvidíte tance a lidové zvyky vybraných českých folklorních souborů a také si můžete osobně vyzkoušet, jaké to je si zatancovat na jevišti. No a po Bernštýnské noci si můžete zajít prohlédnout na háče, kteří o víkendu obsadí autokemp na Seči. Koná se tu totiž pátý ročník víkendu bezsrstých plemen psů, kteří se pokusí vytvořit rekord, a to nejvíce bezsrstých plemen psů, včetně jejich kříženců, na jednom místě. S další víkendovou pozvánkou zavítáme do Litomyšle. Zítra tu na Smetanově náměstí proběhne tradiční starodávný jarmark a pokud mají vaše děti či vnoučata nebo pravnoučata rády projížďku vláčkem, tak zítra můžete využít hned několika historických vlaků. Motoráčky Pardubického spolku Historie železniční dopravy vyrazí z Pardubic do Hořic nebo Slatiňan. Motoráček na výlet do Slatiňan odjíždí z Pardubic centrum na dopolední obrat v 9 hodin a 10 minut, odpolední ve 12:10. Druhý motoráček vyráží do Hořic a Ostroměře z Pardubic centra v 9:15. No a kdo by si chtěl přivstat, tak ráno v 7:58 jede z Pardubic parní vlak do Havlíčkova Brodu. Jízda má připomenout výročí 155 let zahájení provozu na této trati. Navíc ve stanici Chotěboř proběhne bohatý doprovodný program, jehož součástí budou projížďky motoráčkem po bývalé vojenské vlečce do Bílku. No a v 15 hodin jede ještě jeden zvláštní vlak z Pardubic do Jihlavy v čele se Zamračenou.

0: Tak takový byl páteční den v kraji. No a na pondělí pro vás chystáme informace o tom, že chrudimský útulek pro zvířata hledá dobrovolníky, kteří by se na pár týdnů vzali domů kočky. Začíná totiž období, kdy se rodí koťata a útulek se o všechna zvířata bohužel postarat nemůže. Řeč bude také o preventivním vyšetření prsu, které bude od 1.7. možné i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. V Pardubickém kraji mamografický screening dělají ve Svitavské nemocnici a jak jsou na to připravení a jaké jsou čekací doby, vám řekneme hned po víkendu. Věnovat se budeme taky novým pravidlům v parkovacím systému Pardubic, které platí od 1. června, no a vrátíme se k přijímačkám na střední školy v Pardubickém kraji. Tak to jsou hlavní témata pondělního vysílání Českého rozhlasu Pardubice, předtím si ale užijte klidný víkend, no a Petr Sajdo se těší na slyšenou zítra u poledních písniček od srdce.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Zdechovice na Pardubicku nesouhlasí s možným průzkumem podzemních zásob manganu. Cenový strop u benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce stoupne. Tenista Menšík do finále Roland Garros nepostoupil a zítřek bude oblačný, teploty až 25 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Lidé ve Zdechovicích na Pardubicku odmítají možný geologický průzkum zbytkových zásob manganu na území obce. Bojí se toho, že jde o první krok k obnovení těžby. O povolení k průzkumu usiluje těžební firma Mangan Choletice.
3: Petice proti průzkumu území o rozloze necelých 2 km² doteď podepsalo asi 250 lidí, říká nezávislý starosta Radomír Střížka.
4: Jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas.
3: Zájmové území těžařů sahá až po první domy v obci. Pokud místní nebudou s průzkumem souhlasit, firma Mangan Choletice ho dělat nebude, tvrdí ředitel Jan Votava.
5: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se průzkum neuskuteční.
3: Petici proti záměru, včetně námitek do připomínkovacího řízení, plánuje obec Zdechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Pardubicích byl asi od 1:45 přerušen provoz na železničním koridoru ve směru na Prahu. Vlak místní části Svítkov srazil člověka, ten nehodu nepřežil. Vlaky začaly zhruba od 4:45 jezdit po jedné koleji, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Radnice v Litomyšli vydala nový návod pro vylepšení veřejného prostoru. Cílem je například zamezit zbytečně velkým reklamním plochám nebo výdejním boxům na nevhodných místech. Nový dokument s doporučenými pravidly lidé najdou na webu města, říká starosta Daniel Brýdl z hnutí Generace 89.
6: Je tam 11 jednoduchých pravidel pro umísťování reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum.
2: Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvíc za 41 korun a 64 haléřů. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste, a to na 40 korun a 4 haléře. Regulace cen pohonných hmot bude ministerstvo určovat do konce června. Sport. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji malá oblačnost, ráno ojedinile mlhy, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, při zvětšené oblačnosti ojedinile, zejména na horách přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
7: Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedou nedaleko Pardubic, kam dokonce vede linka pardubické MHD, i když jde o samostatné město. Do Lázní Bohdanče. Obec se ještě do roku 1970 jmenovala Bohdaneč. A lázně, které přibyly do názvu, tam založili na konci 19. století. My si ale v dnešních výletech ukážeme, že lázně Bohdaneč nejsou rozhodně jen lázně, ale mají o mnoho starší a bohatou historii a dodnes tam můžete objevit spoustu zajímavého, včetně krásné přírody v okolí. Do lázní Bohdaneč se vydáme už po písničce. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková.
0: Východočeské výlety.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly nedaleko Pardubic do lázní Bohdaneč. Stojíme na náměstí s už bývalým kronikářem Milošem Charbuským.
1: Už bude 80 let, i samého života se letos změnilo a zásadní proměnou prošlo centrum Bohdanče, náměstí 2002-2004 získalo tuto podobu. Když sem někdo přijede, v centru náměstí velká fontána a ve středu máme kostel. Ten tady je od nepaměti, podle pověsti z 12. století byl dřevěný, to je léž. 1343 máme první písemnou zmínku o tom kostele. Místní občané byli velmi vitální a jeden z nich se uvnitř kostela popral s panem farářem, byla to taková rvačka, že zničili až oltář a tím se zabývala církev, církevní úřady a díky tomu máme první písemnou zmínku o Bohdanči 1343, která právě řeší tuto rvačku.
0: Tak to je opravdu unikátní první písemná zmínka.
1: Měli jsme vehementní předky tady. Já ještě k tomu kostelu, víte, to byla původně křižovatka obchodních cest a kolem kostela byl hřbitov. A ten hřbitov se přesunul až v rámci tereziánských josefinských reform a co ho připomíná, kdyby turisté nebo kdokoliv šel kolem kostela, uvidí tam dlažící kříže. To je připomínka někdejšího kostela a byl to kostel, který navštívil i Ferdinand V. Jediný náš císař, který dojel do Bohdanče, zašel do kostela, on jel na korunovaci, tak to bylo připravené, lidé se zběhli a jeho doprovod rozházel mezi lid pár mincí.
0: A proč právě do Bohdanče zamířil?
1: On jel na korunovaci do svatovického chrámu a Habsburkové měli letní sídlo jedno v Kladrubech a to byla jeho turistická zastávka, no a cestou projížděl Bohdančem a on byl velmi pobožný, ono se mu říkalo dobrotivý, aby se zakrylo, že je skoro až hloupý a navštívil náš kostel.
0: Naproti kostela další historická stavba radnice.
1: To je podoba až dnešní. Tu získala různými přestavbami a my, když jsme vzpomněli Ferdinanda V. dobrotivého, vzpomeňme ještě pruského krále, Bedřich Veliký. Představte si, válčil s Marií Terezií a listopadové dny dušičkové roku 1744 strávil v této budově, na již se koukáme, a v obřadní síni po sobě zanechal památku. Nebyl dobrý střelec. On trénoval střelbu a do těch dveří se trefoval, ale rozptyl střel je dosti znamená.

0: načni. Celý týden tady v této radnici on pobyl. A tuhle tu podobu, kterou vidíme dneska, tu získává vlastně až v 70. letech 20. století a potom na počátku 21. století. Změnila se střecha i vnitřní dispozice, ale ta obřadní síň, kde bydlel Bedřich Veliký, ta je tam pořád.
1: A co například další slavní návštěvníci Lázní Bohdaneč?
0: V dalším rohu jsou lázeňské budovy, 1929, Tomáš Garrigue Masaryk, zajeli jak před radnici, potom došel do lázní 1936 Edvard Beneš a když vycházel z toho lázeňského areálu, jsme mu do provodu z lázní, říká, to jste mě připravili krásnou koupel, ono totiž strašně lilo. No a z té pozdější éry první dámy sem zajeli, Livie Klausová, to vzbudilo velkou mediální pozornost, protože novináři se pozastavovali nad tím, že se uklidilo v lázní. No ale když kdo přijede na návštěvu k nám, no taky doma uklidíme. První dáma, paní Zemanová, zase usnula. Dali jí koupel a přijela pozdě na oběd. Tak to byly další návštěvy tady.

0: výletech Českého rozhlasu Pardubice zůstáváme na náměstí v Lázních Bohdanči. A teď si budeme povídat s dalším kronikářem, Pavlem Heřmanem. Mohli bychom si něco podrobněji říct o radnici?
1: Ta stavba je vlastně jedna z nejstarších v Bohdanči. V roku 1540 přibližně byla postavená. Bohužel teda potom ji zdevastoval požár v roce 1772. 86 domů tenkrát lehlo popelem a do té doby ta radnice byla v renesančním stylu a ta přestavba ji uvedla do stavu, v kterém je přibližně dneska, to znamená do stavu takového barokního. Do té doby například tady byly tři podloubí, od téhle z té přestavby jsou tady čtyři oblouky podloubí, změnila se vnitřní dispozice, co se nezměnilo. Vždycky tady byla hospoda.
0: A je tady stále.
1: Je tady stále a dá to práci. A vždycky dalo. Nebylo vždycky jednoduché najít nájemce pro tu hospodu. Ta hospoda i měnila pozici. V některých letech byla určitě nahoře. Většinou byla ve spodním patře. Kvůli hospodě se dělaly přestavby. Mimochodem poslední přestavba, která se dělala kvůli hospodě, byla už ve 20. století. Protože se to dělalo za dob komunistů, tak došlo k nějakým takovým překlepům, protože přece jenom oni si dělali celkem, co chtěli. Takže tady například byla zadní část, měla taky podloubí a to podloubí v téhle době zmizelo, bohužel. A změnila se ještě jedna věc významná. Do té doby jsme tady měli dřevěný schody, od té doby máme betonový. Pak samozřejmě je historie toho okolí. Tak tady například byla zástavba, která vlastně uzavírala to náměstí. Tady bylo klasický náměstí, které bylo ze čtyř stran uzavřený. Byly tady brány, na každém rohu byla brána, které postupně mizely. A ten největší boom, který to město zažilo, tak byl s rybníkářstvím. Takže za těch Penštejnů v roce 1540 se ta radnice stavila s tím, aby to město dalo jako najevo, že je to město, že to není vesnice už. Protože tenkrát teda v té době opravdu tady byla poměrně dost důležitá křižovatka cest, protože tady máme jednu cestu na Hradec z Přelouče a druhou cestu na Prahu z Pardubic a tyhle cesty se tady opravdu už od těch dob křížily.
0: Teď má stále ještě ten význam ta křižovatka. Pořád vám tady jezdí auta.
1: Ano, teď se snažíme, aby takový význam zase neměla naopak. No. Další věc, vždycky tady bývaly trhy na náměstí, což souvisí s různými privilegiama, které to město získávalo. Takže jedno z těch privilegií bylo, že tady můžou soukeníci pořádat svý trhy. A s tím souvisí jedna zajímavá věc, tam na radnici zepředu je loket železný zabudovaný ve zdivu, podle kterého si mohl kterýkoliv zákazník kupující ověřit, jestli ho ten soukeník náhodou nevzal na hůl.
0: Jdeme tím podloubím a máte pravdu, tady hospoda stále.
1: Ten vchod mimochodem nebyl odsud, to vzniklo taky až ve 20. století. Ten vchod byl zevnitř, jestli otevřeme na radnici.
0: Ano.
1: Vchod do hospody je tudy.
0: Přes vchod do radnice, ano. Tohle je ten loket, který tady je zabudovaný.
1: Je 77 celých něco centimetrů. No ale ještě k těm přestavbám teda z těch 50. let. Ta radnice začala v 50. letech celkem dost intenzivně praskat a začala se rozpadat, třeba tady to podloubí se začalo rozpadat. Takže první přestavba byla v roce 50, kde se opravilo to nejnutnější. Jenomže se to udělalo takovým tím stylem budovatelským a ukázalo se, že to není úplně ono a v roce 67 tak ta radnice začala opravdu padat. Dokonce byla vystěhovaná, dělali se v té době geologické průzkumy, potvrdilo se, že ta radnice se postavila na dubových pilotách, přes který byly dubové trámy ještě a teprve na nich jsou základy kamenný. Jenomže tenkrát tady byly rybníky okolo, byla tady poměrně vysoko spodní voda a v podstatě Bohdaneč byla bažinatá oblast. Pak ta spodní voda začala různě kolísat, nejdřív se zrušily rybníky a nejhorší, co bylo, tak byly meliorace právě v těch 50. letech, které stáhly vodu jinam, spodní voda poklesla dobře o metr, ne-li o víc. Dubový trám ve vodě vydrží staletí, ale na suchu ne. Takže jakmile ty trámy začaly vysychat, tak začaly hnít a začaly se propadat ty základy, které byly kamenné, těžké a ta radnice začala praskat. Je to problém dodnes a od té doby, co ta voda teda začala kolísat, poklesla, tak ty opravy jsou 20 let od sebe, 20-30 let maximálně od sebe. No, čili tenkrát to uměli postavit na té bažině a my to dneska neumíme spravit.
0: A do Lázní Bohdaneč se vrátíme za chvíli.

0: pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. S kronikářem Karlem Heřmanem vstupujeme do budovy radnice v Lázních Bohdanči.
1: Ta radnice byla zdevastovaná v roce 1772 požárem, ale až do roku 1783 tuším byla bez střechy například. Jo? To jako ta oprava byla opravdu desetiletí. Nicméně po té přestavě tady vzniklo tohle, to, co vidíte, to je z toho roku 1780 něco.
0: Tak jsou tady ty schody, které už nejsou dřevěné, ale jsou...
2: Dřevěné, teď jsou betonové.
0: Tak je to škoda.
2: To říkali už ty končele tenkrát, teda v tom, s tím nesouhlasili ty končele, když se to dělalo.
0: Bylo to v době, kdy se moc protestovat nedalo. To bylo mezipatro, znak Bernsteinů.
1: Ten má taky zajímavou historii. Když se postavila ta úplně první radnice, 1540, tak nebyl ještě definitivně daný znak Bohdanče. Zjišťovalo se, jak by měl vypadat, který je tamhle mimochodem. Tak to vyřešili tak, že jsem dali znak Bernsteinů.
0: Zubr.
2: Tady je teď obřadní síň.
0: A tady je ten historický sál.
1: Tohle to je obřadní síň, která zažila období největší slávy někdy v 60. letech, kdy tady byl srovnatelný počet svadeb jako v Pardubicích.
0: Tohle jsou dveře ke starostovi, takže už jsme u starosty Josefa Štěpanovského, ale ještě mě tady pan kronikář upozorňuje na obraz za vámi.
1: Tohle to je nejstarší vyobrazení Bohdanče, který máme. Nějaká litografie, rok se odhaduje podle toho, kdy ten autor žil a je to nějakých 1792, tuším, ten autor umřel. Takže to musí být někdy předtím. A tady je vidět, jak vypadal Bohdaneč v tom období konce toho 18. století. Tady je kostel, okolo toho tenkrát byl hřbitov. Tady jsou vidět ty příjezdní cesty, na některých z nich jsou brány. Jo. Pak se dostavovali teda další, pak se zase spoudali samozřejmě. Třeba tady je kaple svatého Jiří a byl tam hřbitov, který do dneška tam je, funkční. A 1850 se všechny ostatky, které byly uloženy okolo kostela, přestěhovaly nahoru, což byla tenkrát docela akce. To bylo několik povozů s kostma a k tomu hrála kapela a děti zpívali a kněz tam šel. Jako to byla taková významná událost v dějinách Bohdanče, to stěhování hřbitova z náměstí vlastně pryč. No a tady ještě vidíme na náměstí takové všechny objekty. Jedno z toho byla celnice a druhý z toho byla basa vojenská. Po celou tu dobu, co Bohdanče je Bohdančem, tak vždycky tady s tím měli vojáci nějaký záměr, buď kvůli válkám a tahli tudy a ubytovávali se tady všelijak. No a s tím souvisí to, že se jim postavila ta basa na tom náměstí.
0: Pane starosto, já se vás ještě zeptám. My jsme mluvili o historii Lázní Bohdanče a jaká je současnost, jako jak se tady žije. Jste blízko Pardubic, je to výhoda, nevýhoda, jezdí tady auta, o to jsme taky komentovali už přes vás.
3: Ta otázka, jak se tady žije, by byla spíš na občany, než na mě se tady žije dobře, protože tady žiju celý život. A v současné době se nám tady žije určitě, si myslím, lépe než před nějakými 5-6 lety, kdy tady jezdilo 2000 kamionů denně. To se v roce 2021 podařilo změnit, takže to se nám tady určitě ulevilo. No a samozřejmě máme tady lázně, máme tady rybníky, to jsou naše poklady a snažíme se jak spolupracovat s lázněmi, tak s rybničním hospodářstvím, tak s AOPK, aby to prostředí našeho města vypadalo jako lázeňské.
0: Lidé vlastně můžou do práce jezdit i do Pardubic, i do Hradce, i do Přelouče.
3: Tak dopravní obslužnost je tady vynikající díky trolejbusové lince číslo 3 z Pardubic. My jsme v letošním roce předběžně domluveni s dopravním podnikem, že ten trolejbus bude jezdit až ke Mlýnům, to znamená na konec města. Bylo by to jeden trolejbus za hodinu.
0: Takže vlastně až do přírody.
3: Takže vlastně až do přírody budou moct jak lázeňští hosté, tak pardubičtí občané a ty, co přijedou do Pardubic s vlakem, jednoduše se dostat k bohdaňským rybníkům.

0: pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Lazní Bohdanče a teď společně s Václavem Někotou míříme do kostela.
1: Už tedy do věže.
0: Ale my jsme se ještě nekomentovali něco, co je zajímavé tady zvenčí. Čím je ten kostel zvláštní? Víte, co mám na mysli?
1: Určitě myslíte komín. Zrovna ho teda z tohohle úhlu nevidíme, ale komín tam je směrem k té lodi kostelní.
0: Tak pojďme, přijdeme tady. Kostel svaté Máří Magdalény, jestli si správně
1: ano,
0: pamatuju.
1: Ano.
0: Takže míříme dál a nejsme, jak jste správně říkal, v kostele, jdeme na věž.
2: Ano,
0: tak
2: mám jít první.
0: Ano, poprosím vás, jestli můžete jít přede mnou. Tady tedy zůstaly původní dřevěné schody na rozdíl od radnice.
2: Ano, je to na nich znát, že něco pamatují.
0: Máte spočítány ty schody?
2: Mám, ale nepamatuji si to. Mám v každém podlaží tahák, kde se můžeme podívat, kolik jsme ušli. Tak tady to máme
1: takovou první mini zastávku. Tady se chodí do kostela k varhanům. Když tak tam nakouknout můžeme.
0: Můžeme, pojďme. No. Tak.
1: Interiér kostela vlastně tady z toho pohledu od varhan, z kůru. Bohu díky, je kostel konečně vymalovaný. Čekali jsme na to 99 let.
0: Oltářní obraz, samozřejmě svatá Maří Magdalena.
1: Ano, i freska toho oltáře hlavního. Je tam jenom taková jako iluze velkého oltáře.
0: Ale naším cílem je dostat se teď na věž, že se vracíme zpátky ke schodům.
2: Tady se když tak dá i přidržet, jestli se chcete trošku jistit. Máme to tak od těch dob, co tady děláme ty prohlídky.
0: Takže děláte prohlídky vlastně.
2: Děláme, no. Dvakrát za měsíc je přístupná věž. Vždycky v neděli, je to první a třetí neděle v měsíci, zhruba od května do září, od 14:00, takové tři prohlídky se provedou a je možná, aby se lidi podívali. Ještě jeden žebřík a zase bude pauza.
0: A už jsme tady.
1: Tak jsme v prvním zajímavém podlaží, kde se nachází zvony. V současné době tady máme čtyři zvony. Když to vezmu takhle směrem od radnice, tak tenhle ten zvon na kraji je poledník, ten je nejstarší, ten je z roku 1565. Pak druhý zvon, ten největší, který tady je, pán Ježíš, ten je z roku 1605 a to už trošku narážíme na to, jak jsme tam slyšeli o tom požáru. Vlastně kostel, jak ho teď vidíme, je z první poloviny 17. století, takže ty zvony jsou vlastně starší než kostel, tak jsme z toho tak nějak vyvodili, že pochází z kostela původního a možná i trochu malým zázrakem přežili ten požár a říká se právě, že pán Ježíš díky tomu požáru je trochu deformovaný. On je do stran o 10 cm širší než v tom směru k nám, takže v jednom směru má 1,45 m a v druhém směru 1,35 m. Ale na zvuku mu to nijak neubralo, pořád zní náramně.
0: Aha.
1: Potom, když budu pokračovat, tak narazíme na jednu velkou mezeru. Tady býval zvon pana Maria, ale byl za první světové války rekvírován a pak na druhou stranu máme dva menší zvony. Tomu většímu říkáme pozvánek a tomu menšímu umíráček. Ještě jenom zmíním, že zvoníme tady ručně a vlastně i já tak trochu, jak se tady účastním těch prohlídek, tak dělám tomu reklamu a hledám dalšího zvoníka k sobě, protože zatím se dá říct, že zvoním sám, když teda je nejhůř, tak nějakého pomocníka seženu, ale byl bych rád, kdyby se třeba přidal někdo další.
0: A na věž kostela i do lázní Bohdaneč se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme i za pár minut.

0: Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Lázních Bohdanči a jsme stále ve věži kostela. Míříme nahoru do takové zvláštní místnosti společně se zdejším průvodcem Václavem Měkotou.
1: Zase se trochu vydechnem.
2: Takže tady se bydlelo.
1: Ano, bydlela tady rodina Vondráčkových. Vlastně pan Vondráček měl takové dvě funkce. Z dnešního pohledu bych řekl, že měl jednu takovou církevní, že se staral o věci kolem kostela, a druhou z dnešního pohledu zase takovou světskou, že měl funkci věžníka. A z pohledu téhle výšky, kde bydlel, tak měl na starost sledovat, co se děje v okolí a třeba upozorňoval na požáry, nebo když se blížila nějaká velká voda nebo jiné nebezpečí někde z dálky.
2: A kolik lidí tady bydlelo?
1: Byli početná rodina, měli 11 dětí, takže to bylo celkem 13. Na druhou stranu nevíme, jestli se někdy sešli všichni.
2: Já si nedokážu představit, že by tady 13 lidí mohlo ležet.
1: Ano, ono určitě ne. Oni obývali i ostatní podlaží té věže. Když bychom vystoupili ještě o patro výš, tak tam je vlastně největší místnost. Tady v té věži je i vymalovaná, tak je vidět, že se tam nejspíš někdy bydlelo. A ona v zimním období byla odsud trochu i vyhřívaná, tady z té spodní místnosti. A naopak v létě, když je zase horko, tak využívali údajně ty spodní podlaží věže, kde je příjemný chládek. Tam ještě, když pak až půjdeme zpátky, tak je tam i v jednom místě vidět, kde byly asi dveře nebo taková zástěna.
2: Takže bydleli vlastně v celé věži.
1: Ano.
2: Máme tady pana kronikáře, tak nám něco řekne o hodinách.
3: Stroj hodin je moderní, teď v tuto chvíli je to elektronicky řízený, ale ta mechanika v některých částech je poměrně dost původní. Zajímavost je ta, že normální běžné hodiny mají náhon na každou ručičku zvlášť k ciferníku, když to naše hodiny to mají měli tak, že tam je náhon jeden a ten převod z hodin na minuty pro tu druhou ručičku je udělaný až v tom ciferníku. Ke každému ciferníku vede jenom jedna tyčka, která se točí. Jo, takže dřív ty hodiny byly poháněny klasicky jako každý běžný hodiny závažím, tak tady byla díra až úplně dolů a jednou za čas, tak údajně to bylo vždycky za několik dnů, se to závaží muselo vytáhnout nahoru.
2: Ještě k tomu životu tady ve věži, my jsme to zapomněli okomentovat, tady jsou normální kamna, pec.
1: Ano, ano, vařili tady určitě, pekli, museli se určitě všechno nanosit a údajně tady byla i koza nahoře, že to byl snad jakoby jednoduchý zdroj mléka.
2: Slyšeli by mě to zajímalo, jaký jsem vlastně dostali na zádech, no, asi.
1: My si trochu myslíme, pokud je to pravda a byla tady, že ji přinesli jako kůzle a asi už ji neodnesli.
2: Teď bychom si mohli říct ten počet schodů.
1: Sem do místnosti kostelníka jsme ušli 105 schodů.
2: Další historická stavba, i když novodobé historie, nás teď čeká ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice a proto jsme teď s ředitelkou školy Soňou Drvotovou tady a už jsme naznačili asi, co to bude za stavbu, je to škola. Vy teď budete slavit.
4: Ano, v letošním roce oslavíme 130 let základní školy v Lázní Bohdanči. Nejdřív to byla obecní škola, měšťanská škola, původně byla i v jiných budovách a nyní teda je to 130. výročí školy. Těšíme se na to, že to uspořádáme jako takové setkání minulých absolventů, kteří k nám přijdou, porozhlédnou se, zaspomínají.
2: A ke škole má ještě nějakou zajímavost kronikář Pavel Heřman.
3: Že v období, teď já si nespomínám, teda jestli to bylo ještě před první světovou válkou nebo po ní, se uvažovalo o tom, existují k tomu podklady pro územní plán, že okolo školy budou dvě ulice, které budou rovnoběžné s hlavníma ulicema, takže by Bohdaneč měl takovou tu strukturu městskou, neměl by jenom čtyři hlavní ulice, ale měl by další postranní ulice ve stejném směru, tak jak to má New York.

0: Lázně Bohdaneč, ve kterých natáčíme dnešní výlety Českého rozhlasu. Pardubice mají krásné okolí také. Už jsme to zmiňovali. Můžete se vydat také podél rybníků, jejíž historie sahá do Viléma z Pernštejna. A my jsme u jednoho z nich s rybničním správcem Adolfem Vondrkou.
1: Tak nacházíme se blízko sádek v Lázních Bohdanči, které jsou zde opravdu již 500 let z éry Viléma z Pernštejna, který tady budoval a rozšiřoval rybníky. Ty tady jsou už velice dlouhou dobu na Pardubicku, vlastně s příchodem opatovického kláštera, který tady byl 350 let a zanikl, tak Vilém z Pernštejna před těmi 500 lety ty rybníky opravoval a zvětšoval a zřídil tady sádky uprostřed trasy opatovického kanálu, což byl existující vodní kanál, který on zvětšil, prohloubil, protáhl až do Semína v délce 34 km a uprostřed toho kanálu v Lázních Bohdanči zřídil sádky, úřad porybního, takzvaného fishmistra a tehdy centrum té rybníkářské správy tady v Bohdanči. Takže tady se nacházíme, naproti sádkům jsou menší rybníky na Dymače, které původně byl jeden velký rybník na Dymač, ještě do 19. století byly rozděleny takovými hráskami, takže se dneska jmenují na Dymač 1, 2, 3, 4, 5, 6, mají takový jako označení zjednodušený, ale jsou to rybníky, které se napouštějí z opatovického kanálu a vypouští se do Čenské Struhy, ta je tady hned za námi a to je vlastně prapůvodní tok i té původní opatovické struhy, té velké struhy předchůdce opatovického kanálu, která tady u Bohdanče odbočovala zpátky směrem do Labe a Vilém z Pernštejna ji dál protáhl v té krajině až do Semína, aby napouštěl celkově 230 rybníků o výměře téměř 8000 hektarů, takže to bylo rybníkářství o trošku větší než je současné Třeboňsko, protože to bylo opravdu největší rybniční správa tady v těch českých zemích na přelomu 15. 16. hlavně v první polovině 16. století.
0: Kolik vám do dnešních dnů zůstalo rybníků?
1: Nám jako firmě kolem 60 a je to z toho důvodu, že to rybniční hospodářství tady na Pardubicku prošlo velkým útlumem a do 19. století dokonce i úplným zrušením všech rybníků, protože tehdy byl prudký rozvoj průmyslu a zemědělství a právě to rybářství v 19. století tolik nevynášelo, takže až na konci 19. století přišly některé bohaté šlechtické rody, které obnovily část toho rybničního fondu o výměře necelých 600 hektarů. A to je prakticky ten rybniční fond, se kterým my dneska stále pracujeme. Je to necelých 60 rybníků a vlastně další už se podařit neobnovilo, protože už jako zanikly pozdější výstavbou v průběhu 19. 20. století. Takže je to zlomek, je to zhruba 10% té celkové vodní plochy. Na počet rybníků jich tady na Pardubicku zůstalo celkem asi kolem stovky, takže zhruba polovina, ale zachovaly se spíš ty menší nebo středně velké rybníky, ty největší rybníky, které Vilém z Pernštejna vybudoval a rozšířil, tak ty už bohužel zanikly.
0: Já se na to dívám z pohledu člověka, který žije ve městě a vidím tu krásnou přírodu. Dá se tady procházet kolem rybníků?
1: Určitě a my to i doporučujeme. Dokonce kousek odtud je obec Neratov, která zřídila naučnou stezku pernštejnskými rybníky. Je to samozřejmě bohdanecký rybník, který má krásnou pozorovatelnu, kterou určitě doporučuji navštívit. Procházka podél té východní strany bohdaneckého rybníka kolem zábranských rybníků a nebo i podél opatovického kanálu, jak se nachází ulice Na Pískách, tak tam jsou i malé zastavení, které ukazují tu druhoválečnou historii kolem lávky majora Aubrechta. I to je trošku spojeno s námi, s tou historií, s rybníkářstvím. Takže jsou všechno krásné lokality na Bohdanecku, které určitě bych doporučil navštívit a které se nějak týkají té historie. A co se týká historie rybníkářství, tak i za Lázeňským parkem v Lázních Bohdanči se nachází torzo zbytek hráze třetího největšího rybníka, který tady byl postavený, jmenoval se Rozkoš. Byl to velký rybník o výměře 350 hektarů. Jeho hráz se dochovala, je to docela zajímavá podívaná, pokud se projdete ať už po té hrázi nebo kolem ní, tak si umíte představit, jak obrovské přesuny materiálu tehdy ty rybníkáři stavěli, museli vykonat, aby postavili takto velké rybníky. Byť se třeba tenhle ten konkrétní rybník nedochoval, tak to torzo té hráze se tam nachází v tom Lázeňském parku nebo za Lázeňským parkem do dnešních dní.
0: A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Lázní Bohdanče, které připravila Šárka Rusná.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Silničáři chystají opravu mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci. Český pavilon z výstavy Expo v Japonsku se do Pardubice nestěhuje. Ruský prezident Putin řekl, že teď nevidí smysl v setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským. A zítřek bude oblačný, teploty do 25 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Oprava mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci začne v polovině června. Provoz na silnici 17 tam bude částečně omezený několik měsíců. Rekonstrukce má stát víc než 26 milionů korun.
4: Most přes Novohradku je podle průzkumu ve špatném technickém stavu a situace se zhoršuje. Ředitelství silnic a dálnic proto počítá s kompletní rekonstrukcí, která bude rozdělená na etapy, aby zůstal otevřený jeden jízdní pruh. Práce začnou 15. června a omezení potrvají do listopadu. Z Hrochova Týnce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Pardubice obnovili provoz autobusové linky 90, která spojuje hlavní nádraží s letištním terminálem. Spoj jezdí ve všedních dnech jednou až dvakrát denně, o víkendech pak častěji. Ranní a dopolední spoje výjíždějí v úterý, čtvrtek a sobotu, odpolední a večerní ve středu a v sobotu. Aktuální jízdní řád je k dispozici na webových stránkách dopravního podniku města Pardubic. Pardubice Český pavilon z Expo 2025 nekoupí. V uplynulých dnech město zvažovalo pořízení této architektonicky výjimečné stavby. Nakonec se ale rozhodlo od záměru ustoupit. Podle mluvčího magistrátu Matyáše Strnada se na budoucím využití objektu neshodli odborníci ani političtí představitelé města a rada proto jeho koupi neschválila.
5: Získat unikátní dřevostavbu se skleněnými panely ze světové výstavy v Japonsku zvažovaly Pardubice ještě loni na podzim, kdy už od záměru ustoupil sousední Hradec Králové. Konkrétní cenu pavilonu ale nikdo neuvedl. Vedení Hradce jen mluvilo o částce do 185 milionů korun. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj taky přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji malá oblačnost, během dne jí od západu bude přibývat, ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty zítra 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Provoz na hlavních tazích ve velkých městech klidný, v okolí Sezemic stále uzavírky kvůli výstavbě obchvatu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré,

0: češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, vydrholec, vydrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
0: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
0: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický Machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct. Mm-hmm. Jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
0: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože Výdrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo vítr, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten holc, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu Postoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol Zloun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen.
3: Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt, auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
4: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postolu do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Worten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heute mitläuft.
5: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
6: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Ich will eine Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapuciners, der auch hier gestorben ist.
5: Dnešní akci zařadit do roku smíření, jaký k tomu máte hlavní důvod?
6: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
2: Event, já těch vysvědnou vás, Erzbischof und Erzbischof der Gleichnamenice Diözese, die hohe Ausgerufen hat.
6: A najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
5: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
6: No, je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili.
3: Ty role Kirche ist wichtig, weil sie eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
5: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je jich takový počet?
6: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile zařadíme
3: do nějaké skupiny,
6: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
3: válkou,
6: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolopecký masakr, tak vlastně je toho příkladem, bohužel, nechvalným.
5: Děkuji za rozhovor.
6: Ano.
7: Tam trošku na ty civilní věci, vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé. Je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu, a jak jste se připravoval, co si vezmete?
6: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno, a tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
3: Když ho v Kečum zvajten, zvajten Pilgefahrt, diese Woche, ty jste 50 kilometrů, hoji jim ten andre Weg, který jsi vorbereitet.
8: Děkuji. A následovat bude ještě mše v žateckém kostele. O čem bude mše?
6: Tak mše je vždycky o tom též. Je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži. A chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
9: Dobře. Herr Bischof, auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was in diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
6: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
9: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Bitte.
3: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Präsenz lebt. Schnitze Gier aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Landschaft und zur Heimatregion. Für ihre Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kubkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement oder sie mit der Auszeichnung Brückenbauers David Almostu geehrt.
9: Veronika, warum sind Sie hier?
10: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
9: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann Gepfert Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
10: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
9: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
10: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und einen Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
9: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Auf frohes Laufen dann.
10: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
11: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
12: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
11: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
13: Steh stabil und dann wirf das Messer.
11: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
14: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
15: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
11: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
16: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
11: Karel Petzora ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
17: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, in Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
11: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
17: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
11: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Čulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Čulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
18: je 20 hodin.
19: Český rozhlas, zprávy.
18: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
20: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
18: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
21: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
18: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
19: Počasí.
18: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
19: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
18: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
19: Vesele a zdravě.
22: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
23: A doktorka Kateřina Cajdámlová, dobrý den.
22: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
23: A zkusíme veselé.
22: Ano.
23: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
22: Takže tu si odběreme na začátku.
23: Tu legraci?
22: Ano.
23: Dobrá, pojďme.
22: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane
2: doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám to zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
19: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma, už jsme ho prozradili, zácpa, často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Iskér s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to také psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem

0: Jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Zácpu, za zácpu bereme?
0: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Jak

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak pusu.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravě.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to
2: varianta jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravě.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem, vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně, neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, Makrobalance, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme to i samozřejmě. Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den. Vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím,
2: a
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem zácpu, mám od mala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad.
2: Diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. Ten důvod nevím, je kvůli čemu to máte, takhle omezené a beze zbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka léta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
2: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik
2: jo?
0: Doporučení a možná najdeme
2: možná tedy to řešení. Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerálek, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohleto by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli by paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravděpodobně pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tím tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací. Tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivní vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Leonem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Tomaty Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna Šep vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

apartmá hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová, zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Ze stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil skocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kassel a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se destoulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze, kompletně celá vrstva vlastně vozovky. Vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na Pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
1: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
2: Já ti rozumím.
1: Rozumíš?
2: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
1: A kdo vrbil?
2: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky, ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala, Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj v srdci lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

stát, jak pravdivé, vidíte. Tak to bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický.

0: tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista, zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží bejlí a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
2: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
2: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundám vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
2: Nešiko, kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi... Že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist. i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Jmenuju se Buč?
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje... Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i dvám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi...
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.

0: jsem tak rád na světě.
1: A ty ne?
0: Srváci?
2: Teď zrovna moc ne. Ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
1: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
3: Oh, jo. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný. Dost, to stačí, mám jich plnou hrst. Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
1: Nekonečně. Líbí se ti?
2: Komu by se nelíbil?
1: Mně ne. Nech si ho.
2: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
1: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, nebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček? A nebo kdyby tu byli oba? Vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: seb Kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Víte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Ba-da-da, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, pechfogl. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
1: Co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak Křivoklád sežere naši dceru Krasavu?
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj, no... Ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď.
1: Zadrž, zadrž. Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem hrát. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře o to, že tu práci dělá.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste si za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeji i vám. Tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
0: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
1: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
0: To je hezké. Řekněte
1: mi, to takhle dá říct.
0: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
1: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
0: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
1: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
0: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? Nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
1: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu, hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
0: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
1: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
0: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
1: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že jeho děda, můj děda chodí.

0: tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
1: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
0: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Budeme se loučit.
0: A přeji hezkou noc.
1: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji tady od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci. Ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce, a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože, tak si myslím, že jsem tak nějak trošku, jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No. Hm.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě jako
1: asi
0: nějaký
1: když
0: odpad?
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak. Ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě se zajímá o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu, svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85% dotázených, kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám
1: dobrou
2: moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty by řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady z tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Toby, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
2: Paní Doro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, Světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali a tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
2: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstí, aby to bylo tak, jak si přejete.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Zupke Mama.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano.
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo. Tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu. Jako ten smrad úplně, to bylo takový pěny, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky. Takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila. Jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolí. No já jsem
0: okolí.
1: Teda vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Mm-hmm. Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí, a když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo se tam předtím jako kdo dal,
0: ano,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu, jak to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany, no.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou.

0: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Huček. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí. Ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se hnedka likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu, já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo, no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Souhlasím s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli...

0: nepřivádí šílenství a tohleto. Já když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnestáme do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
1: Takže se nebojíte reagovat? A
0: nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i vlídně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne, a jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno, větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bo je to na okraji vlastní prostě a města a takže je to trošku složitější, já se tam dopravuju na kole, že jo, taky ekologicky.
1: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. No, máte vy něco takového?
0: Já mám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhle tom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš pohovor.
1: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
0: No, víte co? Bylinky si myslím,
1: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
0: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo? Jako,
1: tak něco jiného.
0: No, přeslička a ta bývala právě kolem té cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtvám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
1: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
0: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Už jsme na vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. Já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hodou okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momentiv. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách Langschmittu prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky, a které se nelíbily lidem, a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše. No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85. Odpadem tu Malou Ameriku.
0: Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara, a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice, a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které držely tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak
1: jo,
0: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili?
1: Ježiš.
0: Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si zdravý, lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek, a taky porcelán.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma, od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Mm-hmm. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, to největší, jak se tomu říká, no, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je taky zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete. Kolik mají děti, jestli se můžu zeptat?
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
1: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tak kolik z nás si zaspívalo? Také vám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbrami. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti. 4 minuty před 1:15. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivez k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebylo, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do Dvora Králové?
2: Ano. Ano, aha. Ano. A pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na to hůř nebo špatně nebo nějak. A pomůže, aha, prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená, nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo
1: já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty. Takže jsem zase odešla. Opravdu, no.
2: Takže jo, jo, jo, jo.
1: Pravda, no, že oni, práce těch řemeslníků prostě je
2: vyšší. Koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako. Jo, a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: takže tohle to jako...
1: Bez vajení, máte ještě něco
2: na srdci? Neubližovat zvířatům, prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak, to vůbec v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář a nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový, ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Jani.
2: Zdravíme ze Zlína. Taky vám děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka, já bydlím v Břevnově, v Praze, a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici, to je jako další nějaká dálnice, mi to přijde, jo, šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A ní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že je neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky, našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. Uh-huh. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítí, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám. Jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte ano. Zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? No,
2: to je to na tobě.
0: Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak... Tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na...

0: partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel. Mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to... Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel? Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
2: Jseš mizerný chlap.
1: Jo.
2: A pěknej trubas.

0: ty odcházíš, jdi do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun.
1: Fake 15 korun.
0: Za to jsou
1: 4 piva.
0: To je jedno.
1: To je jasný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: já nemyslím,
3: takhle, já myslím, jak s kým? Jak
2: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
4: To
2: a...
4: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
4: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
4: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
4: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
4: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
4: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko, no, kafičko.
4: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
4: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
4: No, šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
4: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
2: já,
4: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, včera jsem byl. A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
4: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
4: vypadá,
2: že,
4: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
4: Ne,
2: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
4: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
4: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
4: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
4: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
4: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
2: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
4: Víš co?
2: No.
4: Já myslím asi takhle.
2: No.
4: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Rikobras o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno, podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
0: Jo.
1: Slyšno. Hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo.
1: Znáš, no já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Nováku mě už to jedno dávno.
1: No to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu a říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády, byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vá trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk.
2: Luděk.
0: Luděk.
2: No, no to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota? No,
0: to... Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prově, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo.
2: To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bys si dal? Já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
0: tím je náš život doslova protkán, já bych...
2: Ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: No tak dobře.
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její, její jsem já, ne? Její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo přátelské by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka... Zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě, samozřejmě co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá, co jsi to řekl, tady před lima.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
2: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku, hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně,
1: ne,
0: já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si
1: ne,
0: budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
3: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
3: Řekni to ještě, no, řekni to.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
3: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
3: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
3: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
3: já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
3: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocený, když je nepřipravený.
0: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, mluvit co o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
3: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel se... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je má, už je má.
0: Co?
1: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
3: To si od mě stopuje.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
4: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
5: Mohl?
0: Prosím.
5: Yeah.